0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Velčí Pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětci.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo 1 Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinčti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinčtí vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezí, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků

0: italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě podobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale zaštěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem bydlel nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám 2 jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda.

0: či bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo? Kinštíci stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
2: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
2: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
2: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
2: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fideikomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fideikomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste Velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mě rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená po dvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl kočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky. To fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to. Já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajcha kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No tak je opravdu šmajcha kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, mám spousta klíče, obyčejní a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkoviště vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře...
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. By si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste 3 silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
2: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
1: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

Od mé nebojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Maria. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím hodní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného. Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let do Alp po horách líst.
0: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku po té, co si poslechneme. Jak to vypadá na starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička?
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička no. Je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchaj, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkama, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr, chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: Novida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím. Všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát, aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
3: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
2: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
3: děkuju.
4: Vybírám Pavle Bčko.
2: Mějte mám zapsáno. Hezky. Mějte se taky pěkně.
3: Vy taky, naschle.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne.

0: manželé, paní Tomcová, Řeka Říp, tam jsem se narodila, tady Elena Ivanovice na Hanej. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
1: od
0: město.
1: Řípa a od Řípu až na Hanou jste
2: Ivanovice na Hané.
0: Ano, ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
1: No, no prosím. Toto. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
0: Ačko. Ačko, určitě.
1: Dobře, děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
1: My vás.
3: A prosím, Látka, hezký den.
1: Zapsáno, Ačko, Magdalena. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maránských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
1: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo, halo.
5: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to je často v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
1: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
6: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
7: Ty vůbec nestárneš, babičko.
8: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
7: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
8: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
6: No teď ne, ale před 10 minutama.
8: No to celá maminka.
7: Barunko, to tady necháme se. Babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
8: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
7: Co ti udělal tak hroznýho?
8: Se neptej, umřel.
6: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
8: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo. Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
6: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
8: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském Pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
7: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
8: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi patit.
7: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
6: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
7: No, krtka nedostihla.
8: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmi slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
9: Spíš tatínek.
8: Ježiš, ne. Spíš tatínek.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan. A hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lenzo, s tímhle bobličem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, vaši. Pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat to Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: Já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, Lenzo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? To? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Oh, kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmali, tady to musím být.
3: No, to staví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
3: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád. To je úžasné. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého jasně, herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 ano. letech, takže jí by si pořád taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou.
4: To no možná, tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na Špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: Hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně, jste se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme máme, palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Hergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
12: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
12: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
12: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
12: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě na... Poslyšte. Vyšplouchá vám někde voda?
12: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
12: Tam Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
12: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
12: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ve zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopala. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlovat si dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
12: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
12: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
12: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
12: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
12: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
12: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si
2: no, pomáhal... No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
12: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prý je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
12: No?
10: No žádnej! V obojí prý je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano. Říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
13: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
13: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás, hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo. Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě to napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
7: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
8: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
9: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
9: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
10: Letošního Silvestra budu slavit doma.
11: Ale co pak to? Proč pak to?
10: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
12: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
9: To jsi ulovil nějakého divočáka.
12: A to ne, ale propil jsem výplatu.
13: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
14: Hajný takhle sedí s dívkou na čekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají, dí nivě dívka.
13: A no jo.
14: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
13: No prosím tě, seš normální, co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem. Tobě, Pavle, i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny. Dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výluka tramvají začne v Olomouci na trase hlavní nádraží Pavlovičky. Omezení provozu vlaků komplikuje cestu z Krnova do Jeseníku. Dělníci upraví v přerovské místní části Lísky veřejná prostranství. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí počítat cestující v Olomouci od 9. do 31. srpna. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Náhradní dopravou zajistí výlukové autobusy. Podrobnosti jsou na webu dopravního podniku. V neděli začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko a tamní dopravce opravuje trať až do 12. prosince, proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník-Mikulovice-Zlaté hory jedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
0: Přerov chystá úpravu veřejných prostranství v místní části Lísky. Zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nových laviček, košů, taky modernizaci veřejného osvětlení. Zhotovitele stavby vyberou zástupci města v soutěži, kterou už radní vyhlásili. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 5,2 milionů korun bez daně. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu. Lísky se tak stanou další místní část, kde je naplňován plán na obnovu veřejných prostranství. Aktuálně dokončujeme náměstíčko v Levešicích a v příštích letech máme v plánu ještě úpravu v Čekyni, v Újezdci a ve Vinarech.
0: Dělníci pokračují v Javorníku na Jesenicku v opravách farního kostela Nejsvětější Trojice. V těchto dnech upravují boční kaply. Práce budou stát více než 1,5 milionu korun, pokračuje mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
4: Aktuálně pokládáme novou měděnou krytinu, která pokryje kopuly a lucernu kapule. Součástí prací je také nezbytná instalace nových okopových žlobů. Odbornou péči věnujeme také vrcholovému kříži. Zbývající práce na boční kapli proběhnou ještě v příštím roce, přičemž definitivní dokončení této části obnovy plánujeme na rok 2027.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. V novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
5: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět ty tři body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
0: V dalších utkáních Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a Bohemians remizovala s Hradcem Králové 0-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po D55 ve směru na Olomouc a také Týneckou ulicí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 3. srpna a svátek má dnes Miluše. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně, za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Olympic. Dobré ráno. We'll be right back.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
3: Martine, pojď!
2: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr!
2: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
3: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech v té prvenství.
2: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 3. srpnové ráno, 3 minuty po 17:15 a svátek má dnes Miluše.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když ze Strniště občas fučí, horko nás přece jen mučí, no dnes bude slunečno, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Šternberg

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 6 minut bude 5:30. Dobré ráno. Více než 100 cizinců z 5 kontinentů světa se učí o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se ale taky seznamují s lidovou kulturou, historií a gastronomií Česka. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori i lidé, kteří chtějí poznat češtinu ze zájmu nebo jako jazyk svých předků.
1: Co jste dělali o víkendu?
2: Ingrun, pamatuješ si?
3: Samozřejmě se pamatuju. O víkendu jsme přijeli z Rakousku do Olomouci.
4: Lektorka Gabriela Kučerová procvičuje se skupinou cizinců gramatiku, konverzaci i slovní zásobu. Nenudí se, každá národnost prý přináší do výuky nějakou zvláštnost.
5: Třeba co znamená, když řekneme ty si slepice. V Rakousku mají takové přísloví, že i slepá slepice vyzobává zrníčka a znamená to, že i někdy slepici se může rozsvítit. Já myslím, že my to spíš používáme jako ten vulgarismus, ty si ale slepice.
4: To, že nejtěžší v české výslovnosti je hlavní.

0: Otázka Ž je podle lektorky mýtus. Problematičtější je podle ní H nebo Ch.
1: Třeba i můj profesor, který učí v Katovicích na univerzitě, tak dodneška říká ahoj holky, i když je to člověk, který je bohemista.
0: Nejstarším letošním účastníkem letní školy je 73-letý Čes z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka a tak si s ní chtěl jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat.
2: Nejtěžší je pamatovat slovní zásobu. Rád se učím gramatiku.
1: Víte, co to je jazykolam?
2: Ano, ale nepamatuju.
0: Strč prst skrz krk.
2: Strč prst skrz krk.
0: To pro Javiera ze španělského Toleda, nováčka na letní škole češtiny, už to bylo horší.
3: Strč prst skrk.
0: Vysvětluje mi i důvod, proč přijel.
3: Já už mluvím jasně španělsky, italsky, anglicky, turecky, německy a chtěl jsem se naučit slovanský jazyk.
0: Asi nejčastěji používá tuto frázi.
3: Co máte dneska na denní menu?
0: A tradiční českou kuchyni si oblíbil.
3: Miluju svíčkovou, smažený sýr, tvarůžky, moje oblíbené jídlo, španělský ptáček. Není vůbec španělský. Jo, mám rád jméno, ale nevím proč.
0: Čes i Javier si zdokonalují češtinu i v praxi. Javier třeba při dobrovolnické práci v lese, Čes zase u kamarádky v Praze při renovací její kuchyně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouckém kraji přesáhla loni 1 200 000 metrů krychlových, meziročně se zvýšila o 4%. Sadaři v Česku sklízejí všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období. Úsov a obec Stavenice na Šumpersku by měla propojit nová cyklostezka. Stavbu přibližně 3 kilometry dlouhé trasy připravuje vedení Úsova. Už získalo potřebné pozemky, uvedl nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík. První promítání v Karlově Studánce přilákalo 80 diváků. Horské lázně po letech obnovili kino. Filmy uvádí v památkově chráněné hudební hale. Lázně plánují filmové večery jednou týdně, uvedla jejich ředitelka Irena Vašicová. Ze sportu. Fotbalisté Sigmy Olomouc remizovali ve druhém kole první fotbalové ligy s Mladou Boleslaví 2-2. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno. Ráno čekejte ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno. Výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V jeseníkách okolo 20 a slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany. Mezi 268,5 a půltým a 268 kilometrem se jezdí zúženými pruhy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli probereme srpnové pranostiky. 17:55 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, je tady srpen, co říkají na tento měsíc pranostiky? No, i když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí a půlnoční větry v srpnu přinášejí stále počasí. Jak to ale bude s deštěm? Hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. Vinaři, když pálí srpen, bude pálit i víno. Jak to bude se sněhem, to už také víme. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu, moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. A jsou-li v srpnu horykalný, budou v zimě mrazy valný. A ještě jedna pranostika. Rosí-li v srpnu, silně tráva, pěkné povětří se očekává. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45, probouzíme se do 3. srpnového rána, je tady pondělí a svátek má dnes Miluše, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stále počasí, no dnes bude slunečno a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 18 stupňů, jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Sobotín 17 stupňů, tolik naměřila Radka, která se chystá zalévat na zahrádce a hra Hranice 20 stupňů Celsia, bude slunečno, tak hurá do práce, vzkaz od Karla.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Veronika Hajclová, vedoucí Olomouckého krajského ambulantního střediska Tiflo Servis, se s nevidomým Jaromírem Tvrdoněm potkala při práci. Trénovali spolu prostorovou orientaci ve městě a učili se spoustu dalších běžných denních činností. O ne vždy lehké cestě k samostatnosti, vodících psech, výběru povolání a nezbytném smyslu pro humor si s nimi povídala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba je odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:15. Dobré ráno, každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česká. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá s osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka a dabérka Ilona Svobodová. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
2: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, hein? A já jsem říkala, alors, excuse-moi, encore une fois, je voudrais des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. V Olomouckém kraji se loni meziročně zvýšila těžba dřeva. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V regionu se loni meziročně zvýšila těžba dřeva, ovocnáři pokračují ve sklizních, Úsov připravuje stavbu nové cyklostezky. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Těžba dřeva v Olomouckém kraji přesáhla loni 1 200 000 metrů krychlových. Meziročně se zvýšila o 4%.
3: Nadále převládala těžba jehličnatých dřevin. Podíl tvořil 3/4 z krajské produkce. 2/3 těžby v Olomouckém kraji zajišťoval smrk. Z listnatých dřevin převažovala těžba buku. Lesníci vysazovali nejvíc jehličnany. Postupně se tak zvyšuje podíl jehličnatých dřevin v regionu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Sadaři v Česku sklízejí všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
4: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek. Budeme se připravovat na už první letní jablka. Těch je také velmi málo.
2: Úsov a obec Stavenice na Šumpersku by měla propojit nová cyklostezka. Stavbu přibližně 3 kilometry dlouhé trasy připravuje vedení Úsova. Město už získalo potřebné pozemky. Podle nezávislého starosty Benedikta Lavrinčíka cyklostezky v Úsově chybí.
5: Ze strany Stavenice je síť cyklostezek v Olomouckém kraji nejlépe dostupná, že když to dotáhneme do Stavenice, tak se pak dostanou lidé na cyklostezce do Mohelnice, dostanou se z Mohelnice na spoustu dalších míst. Druhá věc je ta, že ten provoz cyklistů směrem Úsov Mohelnice je asi největší.
2: Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce přilákala v první polovině letních prázdnin několik tisíc návštěvníků více než touto dobou loni. Přispělo k tomu příznivé počasí. Slušnou červencovou návštěvnost měly díky atraktivnímu programu také památky v Olomouckém kraji. Letos se těší rostoucímu zájmu turistů z Česka i zahraničí. Sport. Sigma Olomouc ve druhém kole fotbalové šance ligy na vlastním hřišti remizovala s Mladou Boleslaví 2-2 ve 34. minutě, vyrovnával na 1-1 Tkáč. Konečný stav 2-2 pak zajistil v 87. minutě z přímého kopu Sejk. Dalších několik vyložených akcí neproměnil záložník Dominik Janošek.
6: A spíš mě to nešlo kvůli sobě, ale kvůli tomu, že to nepomohlo týmu, že jsem neproměnil ty šance. Jsem to chtěl prostě zavřít oči a prorvat to levačkou. Pak jsem tam nějaký dvě střely kolem vápna, s mou kvalitou bych to měl trefit. Soustředil jsem se na to, ale možná více do toho položit. Moje blbost, možná se na to víc koncentrovat.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pondělí, za námi víkend plný zážitků a událostí. Možná je právě teď probíráte v práci, možná už za chvíli je proberete třeba se sousedkou. Mě potěšilo, že jsem si po dlouhé době byl opět venku zaplavat. Bylo to nádherné. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď je bude zpívat Honza Kalousek, Řeka v plamenech. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. O jakési smutné statistice informovali své čtenáře redaktoři katolického deníku Našinec před 100 lety, což zaujalo Ditu Vojnarovou, která zjistila, čeho se týkala.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Když se po převratě jednalo o uvolnění manželských svazků, tehdy chlácholili národ pokrokáři, že to nebude tak zlé. Psalo se na prvních řádcích. Vypadalo to, že rozvody budou jen ojedinělé a v nejnutnějších případech. Ovšem statistika dala zapravdu katolíkům, kteří s rozlukovým zákonem nesouhlasili. Smutnou řečí údajně mluvili suché cifry, které oznamovaly, že manželství se v našem národě stalo jen jakýmsi sportovním výletem do společné domácnosti. V článku stálo: lehkomyslné uzavírání sňatků a jich opětné rozlučování jsou neklamným znamením ohromného kulturního úpadku. Zaniklo vážné pohlížení na život. A následovala statistika. Průměrně se u nás rozvádělo 4073 manželství na žádost obou stran a na základě žaloby jich bylo 831.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po 6:45, svátek má dnes Miluše, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v srpnu, když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje. No dnes bude slunečno a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Do Loplazy u Nezamyslice 20,3 stupně Celsia, jasno, vlhkost 78%, jdu zalévat do zahrady a pak i hned na kolo. Z rána na krátkou výšku napsal Miroslav, užijte si ji. Rapotín 18,5 stupně, slunečno hlásí Eva, která se chystá do obchodu a jinak bude před sluníčkem skryta doma. Nový Malín 18 stupňů, jasno, všem hezké ráno, píše Monika.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.
3: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť snídáte-li právě teď. Máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už o 9:30 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy. V tomto pondělním čase pravidelně s profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. Do třetice se dnes vypravíme s historikem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého na hrad Šternberg. Minule jsme skončili zmínkou o romantické přestavbě, které bývaly v 19. a v první půlce 20. století běžné. Kdybyste pořád o 9:30 nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu, v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Jiří Kořínek.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí počítat cestující v Olomouci od 9. do 31. srpna. Přerušení provozu se vyžádají opravy, výhybek a výměna kolejí. Náhradní dopravu zajistí výlukové autobusy. Začala výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko, tamní dopravce opravuje trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory jedou bez omezení. Přerov chystá úpravu veřejných prostranství v místní části Lísky. Zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nových laviček, košů a modernizaci veřejného osvětlení, uvedla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. V Javorníku na Jesenicku opravují farní kostel Nejsvětější Trojice. Práce budou stát více než 1,5 milionu korun, řekl mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel. Ze sportu. Sigma Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno. Odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně omezen provoz v Zábřehu v Olomoucké ulici. Na mostě přes Moravskou Sázavu jezdí se tam kyvadlově jedním pruhem. Provoz řídí v pracovní době regulovčík, jinak semafory.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Jak jsou letos spokojení s obsazeností hoteliéři a pronajímatelé chata chalupe v Jeseníkách, uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Mnozí hoteliéři z nejvyšších moravských hor Jeseníků jsou s letošní letní sezonou zatím spokojení. Zájem o pokoje podle nich je velký. Naopak slabší prázdniny zatím registrují pronajímatelé chata chalup. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Máme absolutně plno, což je samozřejmě dobrá zpráva pro nás.
2: Říká ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Téměř obsazeno mají v polovině sezóny i na Červenohorském sedle. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Obsazenost hotelu momentálně se pohybuje okolo 80%. To teda v závislosti na dnech v týdnu. Víkendy míváme tu obsazenost úplnou, a v týdnu je malinko slabší.
2: Podle Dubského jde oproti loňsku o nárůst.
3: Ta obsazenost nás letos v červenci překvapila, je vyšší zhruba o 15%. Když to srovnáváme i s roky předchozími, tak červenec býval vždy z těch měsíců letních slabší. Nám se už historicky vždycky dařilo hotel vyprodávat lépe až od někde od 25. až v podstatě ke konci měsíce. Letos nás to překvapilo a hotel je v této obsazenosti už, dá se říct, celý červenec.
2: U chat a chalup na Jesenicku je ale situace jiná, vysvětluje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Obsazeno mnohem méně, než bychom předpokládali. Domnívala jsem se, že když bude horké léto, že obsazenost bude relativně třeba na 95%, ale je mnohem nižší než v loňském i předloňském roce. Je obsazeno zhruba tak na 80%, možná i méně.
2: Podle Niklové Klimešové může být důvodem nižšího zájmu také to, že lidé vyhledávají vybavenější ubytování.
4: Nemají bazén, nemají výřivky, nemají sudy. Jsou to prostě normální chaty, které se pronajímaly před 10, 20, 30 lety, neposkytují nic navíc, co dneska klienti vyžadují.
2: Trendem v Jeseníkách zůstávají delší pobyty rezervované s předstihem, doplňuje Vaculová.
5: Tam se opravdu jsme se vrátili do doby, kdy si rezervují pobyt minimálně na 7 dní. Opravdu to berou jako dovolenou a řekla bych 20% si to pak rezervuje opravdu v rámci horizontu třeba 2-3 dní, že se prostě podívají, jestli je volno a přijedou.
2: Dubský zároveň říká, že letos přibývá i zahraničních turistů.
3: Měli jsme tady kolik tureckých rodin na týdenní pobyt. Měli jsme tady Estonce, Litevce, samozřejmě Slovensko, Německo občas.
2: Hoteliéři očekávají vysokou obsazenost také během většiny srpna. Zájem podle nich tradičně polevuje až v posledním prázdninovém týdnu, kdy se rodiny s dětmi připravují na začátek školního roku. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jakéže nás dnes čeká počasí? Jak bude?
2: Tak dneska čekáme, že bude jasno až polojasno. V ranních hodinách ještě v okolí hranic na Moravě anebo taky na Libavsku máme nízkou oblačnost, případně mlhy, ty se ale budou brzy rozpouštět. Odpoledne potom může být přechodně zvětšená oblačnost a spíš jenom výjimečně se objeví přehánka. A nejvyšší teploty budou vysoké od 33 do 37 stupňů, na horách od 26 do 30 stupňů a povane slabý proměnlivý, postupně mírný jihovýchodní a jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci bude malá oblačnost, jasno nebo polojasno a teploty klesnou na 21 až 17 stupňů. Tomu povane jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude úplné bezvětří, klidno. Na zítra v průběhu dne další slunečný a horký den a jasno až skoro jasno, jen přechodně může být v průběhu dne polojasno a teploty ještě vyšší než dneska od 35 do 39 stupňů, na horách kolem 30 a vítr povane slabý proměnlivý, v průběhu dne se může rozfoukat mírný jihovýchodní a jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji hezké ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhe. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla širší než ramena. Posuneme pravou nohu o délku chodidla vzad a vysadíme pravou kyčel vpravo. Spažíme pravou paží z lahví nad hlavu. S výdechem jdeme levou dlaní dolů ke kotníku. Opět s výdechem vrátíme zpět a totéž opakujeme levou paží. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Dopravu v Šumperku zkomplikují opravy v Žerotínově ulici. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Začíná uzavírka silnice mezi Rýžovištěm na Bruntálsku a Dětřichovem nad Bystřicí. Dopravu v Šumperku zkomplikují opravy v Žerotínově ulici. Pronajímatelé chat a chalup na Jesenicku registrují pokles zájmu o ubytování. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení dopravního podniku města Olomouce podepsalo s firmou SOR Liphavy smlouvu na nákup z 10 autobusů s dýzlovým pohonem. Dorazit mají za necelý rok. Zakázka má hodnotu 67 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, uvedla mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Firma SOR Liphavy, která vyhrála výběrové řízení do Olomouce, dodá 12 metrů dlouhé autobusy. Správa silnic Moravskoslezského kraje dnes začíná opravovat silnici mezi Rýžovištěm na Bruntálsku a Dětřichovem nad Bystřicí. Cesta je na některých místech v havarijním stavu. Práce na téměř 5-kilometrovém úseku potrvají až do října. Silnice je zavřená pro všechna vozidla, kromě integrovaného záchranného systému. Pokračuje náměstek hejtmana Radek Podstavka z Hnutí ANO.
3: Potřeba modernizace je vidět na první pohled. Vozovka má vytluky, praskliny a na několika místech odsloužila i krajnice. Měření navíc odhalila místy sníženou nebo nevyhovující únosnou konstrukční vrstev vozovky. Proto je dobře, že startuje rozsáhlá modernizace, která dá všechno do pořádku.
2: S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Žerotínově ulici v Šumperku. Důvodem jsou opravy povrchu silnice. Uzavírka potrvá do 28. srpna. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu radnice. Zájem o ubytování v chatách a chalupách na Jesenicku je zatím o letošních prázdninách nižší než loni, zatímco dříve se obsazenost pohybovala kolem 95%, toto léto mnohde nedosahuje 80%. Podle Aleny Niklové Klimešové z agentury Chatař si zákazníci častěji vybírají komfortnější ubytování.
4: Na Jesenicku je obsazeno mnohem méně, než bychom předpokládali. Domnívala jsem se, že když bude horké léto, že obsazenost bude relativně třeba na 95%, ale je mnohem nižší než v loňském i předloňském roce. Je obsazeno zhruba tak na 80%, možná i méně.
1: Sport.
2: Fotbalisté Jablonce jsou v šancelize dál 100%. V Pardubicích vyhráli 2-0. Východočeši jsou bez bodu poslední. V dalších zápasech remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2. Bohemian z Praha s Hradcem Králové 0-0.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám mostu je částečně omezen provoz na D35 na obchvatu Olomouce v obou směrech mezi exity Slavonín Nemilany. Mezi 268 a půltým a 268 kilometrem se jezdí zúženými pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Pro pracující mám takhle při pondělku optimistickou zprávu, no už pozítří máme středu a to je polovina pracovního týdne a pomalu skok do víkendu, tedy ten týden v práci určitě zvládnete. Fotbalisté Sigmy Olomouc ani ve druhém kole šance ligy nedosáhli na výhru, když remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Více to probereme do čtvrt hodiny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Jana Kratochvílová a právě teď bude znít skupina Činasky a song Každý ráno. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do pondělního rána. Za 4 minuty bude 7:45. Dnes a v dalších dnech nás opět čeká vedro. Buďme na sebe opatrní. Nezapomínejme i na pitný režim. Jinak hrozí bolest hlavy, slabost, únava a mnoho dalšího. Vhodnými tekutinami je například čistá voda nebo nakyslé či nahořklé nápoje. Nevhodné jsou sladké a velmi studené. Raději než studený nápoj si dejme čaj, pití by mělo mít pokojovou teplotu a třeba mě nejlépe osvěží voda s kapkou citrónu. Tak buďme opatrní v dnešním počasí a na zdraví.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 3. srpnové ráno, pondělí, svátek má Miluše, vše nejlepší. Je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když ze Strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Je to tak? Dnes bude slunečno, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je skoro jasno, 17 stupňů a vlhkost vzduchu 87%, napsal Tonda. Honza z Písečné. Dnešní ráno je příjemné, je jasno, větřík zatím nefouká, teplota 18 stupňů, vlhkost vzduchu 94%, vypadá to opět na hezký den. A Petr ze Sudkova, ten má na teploměru 20 stupňů Celsia, hlásí slunečno a čeká ho ranní a dopolední práce na zahradě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Karasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: ty střely, tak mi se ten balon úplně ztratil, že jsem udělal vlastně takový půl krok směrem jako za zeď a pak ten balon se vynořil strašně rychle a už jsem to nedokázal vyrazit. No. Našel jsem si tam takovou škýru, že jsem ten balon dobře viděl, ale bohužel v době toho kopu tam vlastně někdo proběhl a mi se ten balon vlastně úplně ztratil. Ještě jsem vlastně udělal ten půl krok a pak už jsem nestihl zareagovat. No. Celkem to, mu to sedlo a bylo to celkem rána. No.
1: Popisovali poslední gólovou akci zápasu trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer a brankář Jiří Floder. I jeho volba Václava Sejka jako exekutora překvapila, stejně jako jeho spoluhráče a v tu chvíli už vystřídaného Dominika Janoška. Ten by jinak zřejmě kopal sám.
2: Určitě si to vezmu já. A jsem si říkal na střídajce, Sejky, jo, to jde kopat, takže hned jsem mu gratuloval, jako zapaď pambu, že to dál a že jsme vytěžili ten bod.
3: No tak on se k tomu staví, on má výbornou střelu ze té střední vzdálenosti. Třeba Dominik Janošek, který má dobrou střelu přes zeď, tak tam nebyl na tom hřišti, tak to vzal na sebe, dobře jsme to zakryli tu zeď. Do golmana to pozdě reagoval a ta rána byla krásná, teda utažená a krásný gol.
1: Doplnil trenér Olomouce Pavel Hapal. Pozdní branka Sejka zachránila pro Sigmu alespoň bod. Výrazně více než to, ale kouče Hanáku těšil zlepšený herní projev a více vypracovaných šancí.
3: Když vezmu to první utkání, kde jsme skoro šanci neměli, tak je to velký posun a myslím si, že v té hře to bylo znát, že kluci byli dobře nachystaní, připraveni. Fotbal je o tom, buď tu situaci proměníte nebo neproměníte. Nám se to bohužel nepodařilo, když jsme tam měli jednu přestřelili úplně prázdnou bránu a ten výkon byla dostatečná reakce na ten zápas v Jablonci, ale bohužel bez toho vítězného konce.
1: Další příležitost na vítězství bude mít Sigma v následujícím kole na hřišti Artisu Brno. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: S dopravním omezením musí ode dneška počítat řidiči v areálu Olomoucké fakultní nemocnice. Kvůli opravám nezaparkují před transfuzním oddělením. Náhradní parkovací místa jsou vedle budov neurologie a lékárny. Na Selském náměstí v Olomouckých Válkovicích začíná oprava plynovodu. Práce si vyžádají do konce srpna jednosměrnou uzavírku silnice od křižovatky s Chválkovickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Zákopě. Opravy budou mít dopad i na autobusy městské hromadné dopravy, konkrétně na linky 22 a 31. Meziročně vyšší obsazenost zaznamenali v létě někteří hoteliéři z Jesenicka. Vyšší zájem o prázdninové pobyty hlásí například hotel na Červenohorském sedle, řekl vedoucí areálu Martin Dubský. Obnova historického meteorologického sloupu před Sokolovnou v Hranicích bude hotová příští týden. Restaurátoři do sloupu vloží také měřící přístroje. Práce budou radnici stát 1 000 000 korun, uvedla městská památkářka Martina Cvešperová. Ze sportu. V prvním kole Moravskoslezské fotbalové ligy v neděli Uničov porazil Karvinou B3-2. Bčko Sigmy Olomouc Vsetín vysoko 5-0. Tabulku vede Unie Hlubina před Sigmou Olomouc B a Uherským Brodem. Uničov 5. Hranice aktuálně 12. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno. Odpoledne přechodně oblačno, výjimečně čekejte přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 28 stupňů. Slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dělníci uklízejí kolem dálnice D1 na trase Mořice Vyškov. Jedou po krajnici mezi 244. a 230. kilometrem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Více než 100 cizinců z 5 kontinentů světa se učí o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu. Jak jim to jde, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno. Více než stovka cizinců z pěti kontinentů světa se učí o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se ale taky seznamují s lidovou kulturou, historií a gastronomií Česka. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori i lidé, kteří chtějí poznat češtinu ze zájmu nebo jako jazyk svých předků.
1: Co jste dělali o víkendu?
2: Ingrun, pamatuješ si?
3: Samozřejmě se pamatuju. O víkendu jsme přijeli z Rakousku do Olomouci.
4: Lektorka Gabriela Kučerová procvičuje se skupinou cizinců gramatiku, konverzaci i slovní zásobu. Nenudí se, každá národnost prý přináší do výuky nějakou zvláštnost.
5: Třeba co znamená, když řekneme ty si slepice. V Rakousku mají takové přísloví, že i slepá slepice vyzobává zrníčka a znamená to, že i někdy slepici se může rozsvítit. Já myslím, že my to spíš používáme jako ten vulgarismus, ty si ale slepice.
4: To, že nejtěžší v české výslovnosti je hlas Skař je podle lektorky mýtus. Problematičtější je podle ní H nebo H.
5: Třeba i můj profesor, který učí v Katovicích na univerzitě, tak do dneška říká ahoj holky, i když je to člověk, který je bohemista.
4: Nejstarším letošním účastníkem letní školy je 73-letý Čes z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka a tak si s ní chtěl jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat.
6: Nejtěžší je pamatovat slovní zásobu. Rád se učím gramatiku.
4: Víte, co to je jazykolam?
6: Ano, ale nepamatuju.
4: Strč prst skrz krk.
6: Strč prst skrz krk.
4: To pro Javiera ze španělského Toleda, nováčka na letní škole češtiny, už to bylo horší.
7: Strč prst skrk.
4: Vysvětluje mi i důvod, proč přijel.
7: Já už mluvím jasně španělsky, italsky, anglicky, turecky, německy a chtěl jsem se naučit slovanský jazyk.
4: Asi nejčastěji používá tuto frázi.
7: Co máte dneska na denní menu?
4: A tradiční českou kuchyni si oblíbil.
7: Miluju svíčkovou, smažený sýr, tvarůžky, moje oblíbené jídlo, španělský ptáček. Není vůbec španělský. Jo, mám rád jméno, ale nevím proč.
4: Čes i Javier si zdokonalují češtinu i v praxi. Javier třeba při dobrovolnické práci v lese, Čes zase u kamarádky v Praze při renovaci její kuchyně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za minutu bude 7:45, probouzíme se do 3. srpnového rána, je tady pondělí a svátek má Miluše.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, půlnoční větry v srpnu přinášejí stále počasí, no dnes bude slunečno, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, jeseník 18 stupňů, je vidět, že bude vedro, napsala Eva. Přerov 23 stupňů Celsia, slunečno, píše Jitka, která dnes stihla už v 6 ráno zavařit okurky, tak je šikovná. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupková, 22 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Veronika Hajclová, vedoucí Olomouckého krajského ambulantního střediska Tiflo Service, se s nevidomým Jaromírem Tvrdoněm potkala při práci. Trénovali spolu prostorovou orientaci ve městě a učili se spoustu dalších běžných denních činností. O ne vždy lehké cestě k samostatnosti, vodících psech, výběru povolání a nezbytném smyslu pro humor si s nimi povídala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno, je tady další horký letní den, odpoledne až 37 stupňů Celsia. Nezapomínejme proto na pitný režim a ovoce, které osvěží. Zkuste třeba broskve, obsahují 89% vody. K chuti a osvěžení přispějí také jahody, ananas, grapefruit, který má 92% vody, a samozřejmě meloun. Ten obsahuje až 90% vody a některé jistě potěší, že nízkokalorický. Tak přeji, ať horké letní počasí zvládneme co nejpříjemněji.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. V Olomouci bude nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouci bude nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi. V areálu Jesenických lázní přibyly nové herní prvky. Restaurátoři obnovili v hranicích erby bývalých majitelů tamního panství. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli výměně výhybek a kolejnic na tramvajové točně nebudou v Olomouci jezdit od 9. do 31. srpna tramvaje z hlavního nádraží do Pavloviček. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusy. Tyto stavební práce v srpnu ovlivní také provoz autobusů před nádražím, uvedla mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi postaví dělníci na rozhraní Jánského a Hejrovského ulice v Olomouci za zhruba 180 milionů korun. Lidem v nouzi by novostavba měla začít sloužit v roce 2028. Pokračuje mluvčí radnice Pavel Konečný.
2: Část výstavby pro 53 osob bude sloužit společnému ubytování celých rodin. Město na ní získalo dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Dosavadní azylové domy v Olomouci umožňují ubytování jen pro ženy s dětmi. Další část domu bude sloužit jako byty pro dostupné bydlení. Hotovo by mělo být v roce 2028.
1: Odpočívadlo v Pryznicových lázních v Jeseníku doplnili nové herní prvky. Návštěvníci si můžou vyzkoušet například kuličkodráhu. Práce stály více než 4 miliony korun, část nákladů pokryly dotace. Pokračuje ředitelka obchodního úseku lázní Kateřina Tomášková.
3: Původně to bylo odpočinkové místo pro turisty, cyklisty a vlastně na trasách, které už v lázních nyní jsou, turistické, cyklistické. A k tomu přibyly herní prvky, které vlastně obohatí to odpočinkové místo o nové jezírko, jezírko s bory, kuličkodráhu a další prvky, mlýnky a různé zádrže vodní.
1: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí pět erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Práce stály bezmála 2 miliony korun. Radnice se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
4: Kolem těch erbů byly takové šombrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat. Ta, která se vyrábí nově a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. V novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
5: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět ty tři body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo a mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
1: V dalších utkáních Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a Bohemians remizovali s Hradcem Králové 0-0.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 28 stupňů, slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchaný autobus budete mít na silnici první třídy číslo 55 u Kokor na Přerovsku, stojí u křižovatky na Nelešovice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal. O víkendu jsem potkal kamarádku, kterou teprve čeká dovolená. Letos prý nemusela hubnout do plavek, vydá se s manželem na túry do Jeseníku a do Tater. Tak vidíte, i to je možnost, jak neřešit, jak vypadáte v plavkách. Jaké zajímavosti jsou spojeny s planetou Uran, to za chvíli rozebere v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se ABBA a právě teď bude znít skupina Reddy Kirkan. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Jaké zajímavosti jsou spojeny s planetou Uran? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je minuta po 8:45 a svátek má Miluše.
2: Počasí.
1: Pranostika říká, v srpnu, když je půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje. No dnes bude slunečno. Teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Marie z Loštic vstává a na teploměru zahlédla 20 stupňů. Žulová 19 stupňů Celsia. Zdraví Petr s rodinou. Nám ještě 22 stupňů. Jasno, vzkaz od Radima a Markéty. Dnes ráno pozbírali pod stromem broskve a mají tak snídaní. Dobrou chuť.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: inflaci překvapila, je vyšší zhruba o 15%. Když to srovnáváme i s roky předchozími, tak červenec býval vždy z těch měsíců letních slabší. Nám se už historicky vždycky dařilo hotel vyprodávat lépe až od někde od 25. až v podstatě ke konci měsíce. Letos nás to překvapilo a hotel je v této obsazenosti už, dá se říct, celý červenec.
1: U chat a chalup na Jesenicku je ale situace jiná, vysvětluje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
2: Obsazeno mnohem méně, než bychom předpokládali. Domnívala jsem se, že když bude horké léto, že obsazenost bude relativně třeba na 95%, ale je mnohem nižší než v loňském i předloňském roce. Je obsazeno zhruba tak na 80%, možná i méně.
1: Podle Niklové-Klimešové může být důvodem nižšího zájmu také to, že lidé vyhledávají vybavenější ubytování.
2: Nemají bazén, nemají výřivky, nemají sudy. Jsou to prostě normální chaty, které se pronajímaly před 10, 20, 30 lety. Neposkytují nic navíc, co dneska klienti vyžadují.
1: Trendem v Jeseníkách zůstávají delší pobyty rezervované s předstihem, doplňuje Vaculová.
3: Tam se opravdu jsme se vrátili do doby, kdy si rezervují pobyt minimálně na 7 dní. Opravdu to berou jako dovolenou a řekla bych 20% si to pak rezervuje opravdu v rámci horizontu třeba 2-3 dní, že se prostě podívají, jestli je volno a přijedou.
1: Dubský zároveň říká, že letos přibývá i zahraničních turistů.
0: Měli jsme tady kolik tureckých rodin na týdenní pobyt, měli jsme tady Estonce, Litevce, samozřejmě Slovensko, Německo občas.
1: Hoteliéři očekávají vysokou obsazenost také během většiny srpna. Zájem podle nich tradičně polevuje až v posledním prázdninovém týdnu, kdy se rodiny s dětmi připravují na začátek školního roku. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Jiří Kořínek.
4: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí počítat cestující v Olomouci od 9. do 31. srpna. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek a výměna kolejí. Náhradní dopravu zajistí výlukové autobusy. Začala výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce opravuje trať až do 12. prosince. Proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník Mikulovice Zlaté hory jedou bez omezení. Od poloviny příštího roku by se lidé mohli nechat očkovat i v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, která se týká vakcín proti COVID-19 a chřipce. Do projektu by se mohlo podle odhadů ministerstva zapojit 60 až 70% lékáren v Česku. Přerov chystá úpravu veřejných prostranství. V místní části Lísky zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nových laviček, košů a modernizaci veřejného osvětlení, řekla mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Ze sportu tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou Ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála 6-1, 1-6, 3-6. Počasí na střední Moravě. Dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno. Výjimečně čekejte přeháňky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dělníci čistí vozovku a uklízejí na D1 z Kroměříže do Přerova. Jedou po krajnici mezi 259. a 282. kilometrem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tenorista Štefan Margita dnes slaví 70. narozeniny. Více o něm za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7:07. Dobré ráno, milánská La Scala, newyorská metropolitní opera i londýnská královská opera v nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
1: To bylo v roku 2000, když jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlatorýna Richarda Wagnera. Nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlatorýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou tečku za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu s písně Margita udělal duet.
1: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
4: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském hradu Špilberk. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, za 2 minuty bude 8:45, svátek má dnes Miluše.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, i když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. No dnes slunečno, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To jste také dnes ráno psali v SMSkách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. U nás v Prostějově 23 stupňů Celsia, slunečno. Chystám se do obchodu a budu vařit květák na oběd, píše Vlasta. Lukáš z Postřelmova, ten hlásí 21 stupňů, sluníčko hřeje, budu ve stínu. U Ničov 22 stupňů Celsia, napsala Eva, která se dnes chystá k doktorovi, tak držím palce, ať vše dobře proběhne. No a také hodně nejlepší, vše nejlepší Marušce Ptáčkové, která slaví 85 let.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19:00 s Honzou Žůrkem.

0: já. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 9:45. Dobré ráno, je tady srpen. Co říkají na tento měsíc pranostiky? I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. Půlnoční větry v srpnu přinášejí stále počasí, ale jak to bude s deštěm? Hřímá-li v srpnu, lze čekat 8. dne opět bouřku. Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. Vinaři, když pálí srpen, bude pálit i víno. No a jak to bude se sněhem, také víme. Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu. Moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. A jsou-li v srpnu horikalný, budou v zimě mrazy valný. Ještě jedna pranostika, rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Tak přeji, ať výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Uzavírka silnice v Horce nad Moravou změní trasu některých městských autobusů. Více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolegyně Dita Vojnarová přejí příjemné a pohodové pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Uzavírka silnice v Horce nad Moravou změní trasu některých městských autobusů. Restaurátoři dokončují v Hranicích opravu historického meteorologického sloupu. Ve Šternberku bude po opravách kostela zvěstování Panny Marie přístupná jedna z věží chrámu. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Česká inspekce životního prostředí dnes hledala při kontrole výstavby záchytného profilu plavení na Bečvě u Prosenic na Přerovsku porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ani vodního zákona. Kontrolu zahájila na základě podnětu souvisejícího s námitkami ekologických aktivistů, kteří zpochybňovali zákonnost stavby. Inspekce potvrdila, že práce se odehrávají na základě platných povolení a v souladu s jejich podmínkami. Vyplývá to z vyjádření mluvčí inspekce Miriam Loužecké a státního podniku Povodí Moravy. Dopravní podnik města Olomouce od dneška do konce měsíce upravuje trasu autobusů čísel 18 a 20. Důvodem je oprava části silnice v Olomoucké ulici v Horce nad Moravou. Jedná se o úsek od železničního přejezdu po začátek obce. Upřesňuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
2: Obsluha zastávky Skrbeň ve směru do Olomouce zůstává zachována u stávajícího označníku v ulici Na návsi. Ve směru do Chomoutova bude linka vedena ve Skrbeni po komunikaci ulice Hlavní k přenosnému označníku na náhradní zastávku Skrbeň. Zastávky Horka budou přesunuty do ulice Náměstí Osvobození k přenosným označníkům.
1: Renovace historického meteorologického sloupu před Sokolovnou v Hranicích bude hotová příští týden. Restaurátoři do zdiva ještě ukotví kovanou výzdobu, včetně bronzové žabky. Do sloupu vloží taky měřící přístroje. Práce budou radnici stát 1 000 000 korun. Pokračuje městská památkářka Martina Cvešperová.
3: Tam budou osazené mosazné takové desky, v kterých budou ty přístroje osazeny, takže postupně, jak dochází k objednání, tak se tam budou postupně osazovat. Hodiny máme zatím dvoje jsou na cestě a během krátké doby se osadí ostatní.
1: Ve Šternberku pokračují opravy chrámu zvěstování Panny Marie. Práce mají dělníci dokončit v polovině roku 2028. Zástupci církve počítají, že poté zpřístupní 40 metrů vysokou věž v průčelí kostela. Pokračuje Šárka Bratalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
4: Podmínkou tady těch projektů z integrovaného regionálního operačního programu Památek je zpřístupnění doposud nepřístupné části památky. Takže když si vzpomenete na svatého Mořice v Olomouci, tam jsme zpřístupňovali tak věž a tady se opět zpřístupňuje věž, i když v komornějším rozsahu, aby se zpřístupnila ta nádherná vyhlídka, která opravdu je od hradu přes celý Šternberk, ale na celou olomouckou aglomeraci.
0: Sport.
1: Sigma Olomouc ve druhém kole fotbalové šance ligy na vlastním hřišti remizovala s Mladou Boleslaví 2-2. Ve 34. minutě vyrovnával na 1-1 Tkáč, konečný stav 2-2 pak zajistil v 87. minutě z přímého kopu Sejk. Dalších několik vyložených šancí neproměnil záložník Dominik Janošek.
5: A spíš mě to nešlo kvůli sobě, ale kvůli tomu, že to nepomohlo týmu, že jsem neproměnil ty šance. Jsem to chtěl prostě zavřít oči a prorvat to levačkou. Pak jsem tam nějaký dvě střely kolem vápna, s mou kvalitou bych to měl trefit. Soustředil jsem se na to, ale možná více do toho položit. Moje blbost, možná se na to víc koncentrovat.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto se srazilo s tramvají v Olomouci. Nehoda se stala na křižovatce Rooseveltovy ulice s Velkomoravskou. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ne, že bychom v Českém rozhlase Olomouc znali všechno. To, co nevíme, tak to zjistíme. Samozřejmě se na to zeptáme, abychom vám mohli předložit rozhovor, reportáž, to, co nás ostatně čeká i v následujících minutách. Před 4 minutami začalo totiž dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc v pondělí s datem 3. srpna. U mikrofonu je Dita Vojnarová, která vás srdečně zdraví a která slibuje, že nás určitě čeká četba na pokračování, putování Hanáckou rovinou i Jesenickými horami a také návštěva Šternberského hradu.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty máme 9:45. Dneškem otevíráme druhou 20-dílnou řadu pověstí z Olomouckého kraje. Pojďme se tedy společně dnes vypravit do kraje hor i Hanácké roviny a slyšme příběhy z těchto míst. Připravila Markéta Kočí-Machačíková. V režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš. Míříme na sever našeho kraje.

0: Bertovy kazatelny. 2 kilometry za Javorníkem ve Slezsku, nedaleko legendární tančírny, se, jak možná víte, nad Račím údolím vypíná kolmá skála. Říká se jí Čertovy kazatelny. Kdysi dávno se prý, vždycky když měla přijít válka nebo nějaká pohroma, z těchto míst po celém kraji rozléhalo temné bubnování. Za 30leté války Javorník i okolní vesnice statečně odolávali krutému drancování Švédů. Když švédské běsnění dosáhlo vrcholu, sešel se tajně v hospodě velitel rakouské císařské posádky se sedláky z Vlčic a Bílého potoka. Kvůli pikle, která k švédské ležení přepadnout, nepřítele zastrašit a snad ho tím z kraje nadobro vystrnatit. Když se pak za tmy jeden sedlák, jistý Ryška, vracel z Javorníka domů, narazil na Čertových kazatelnách na tajemného muže. Oděn celý v černém, na sobě kápy, takže mu do obličeje vidět nebylo, dal se cizinec s Ryškou do řeči.
1: Prý se chystáte na Švédy.
0: Co vy o tom víte?
1: Prý je chcete postrašit a vyhnat.
0: A kdyby?
1: Bude z tebe, Ryško, boháč. Běž do švédského tábora a všechno jim pověz. Štědře se ti odmění.
0: Zasmál se tajemný cizinec.
1: Ryška odmítl
0: a chlapík v kápi zmizel. Ale po cestě domů se to sedlákovi v hlavě jaksi rozleželo. Před vsí se otočil a vydal se na opačnou stranu. Nejdřív se bál, když neozbrojen vstoupil do záře ohně ve švédském ležení. Pak ale bystře pochopil, že mu jsou Švédové za to, co ví, skutečně ochotni dobře zaplatit. Pytel stříbrňáků si na revanš odnesl. Domů se dostal až nad rámem. Všechny peníze pečlivě uschoval pod postelí. Nikomu o nich neřekl. Ani své ženě. Když došlo na přepadení švédského ležení, držel se Ryška zpátky. Zpovzdálí pozoroval, jak kvůli jeho zradě Švédové útok císařských snadno odrazili a většinu mužů, včetně sedláků, na místě zabili. A nezůstalo jen u této bitky. Švédové se rozjeli krajem a plenili, vraždili a pustošili silou nebývalou. Inu měli čas se připravit. Hrůzný osud se nevyhnul ani Ryškovu statku, jeho ženě a dětem, ani stříbrným mincím. Když spatřil své hospodářství v jednom ohni, vyběhl zoufalý nahoru na Čertovy kazatelny a křičel: to je to tvé bohatství? Jsem žebrák, oklamal jsi mě. Na do smrti se budu trápit svou velikou vinou. V odpověď mu vítr donesl jenom nekonečný ďáblův smích, který se dál rozléhal Račím údolím. Podle jedněch prý zrádce chytili císařští a schodili ho ze skály. Podle jiných skočil dolů on sám.

0: Harrychův kámen. Slunce se pomalu sklánělo k západu za vrcholky Jesenických hor a stíny v hustém pralese se prodlužovaly a temněly. Po málo užívané stezce, která se ztrácela někde hlouběji mezi stromy, kráčel osamělý mladý pocestný s prostým rancem a sukovicí. Jakmile padla úplná tma, vykřesl si oheň, seděl a hřál se u něj. Svatojánská světýlka se míhala všude kolem, síček houkal na vycházející lunu, byla letní noc. Náhle se v houští cosi ostře zablesklo. Pocestný zbystřil. Haluze se rozestoupily a ze tmy proti němu vystoupila vysoká postava s pochodní v ruce. Byl to stařec v dlouhé šedé kutně, z brady mu vyrůstal ušlechtilý vous.
1: Jste sám? Otázal se stařec.
0: Ano, ujistil ho mladík. Jmenuji se Gottfried Harrych, jsem horníkem ze Saska a hledám tady v horách práci.
1: Rovněž hledám poklady země, odtušil stařec. Jsem Benátčan a Kýle Bombonáto. Pojďte se mnou, poskytnu vám nocleh ve svém prostém obydlí a pak se uvidí.
0: Stařec vzal Gottfrieda do chatky, která, skryta mezi stromy, stála nedaleko. Tvořila ji malá místnost s krbem, s měchem, vedle něhož visely různé železné kleště a náčiní. Uprostřed byl prostý, hrubě otesaný dřevěný stůl se dvěma židlemi, v jednom rohu lůžko vystlané senem, přehozené vlněnou dekou. Krom toho byla v chatě už jen skříň. Benátčan z ní vytáhl chléb, sýr a láhev červeného vína. Pozval Gottfrieda ke stolu. Během večeře mu vyprávěl o slunné Itálii, kde má pěkný dům se zahradou a vinohradem. Každé jaro už od let své mladosti odlétá v kouzelném kabátě sem do Jeseníků, aby zde těžil zlato a další drahé kovy. Na podzim zase s vytěženým pokladem cestuje zpět do Benátek. Za ty roky takto nashromáždil nemalé bohatství. Jsem už starý, děti nemám. Vy jste silný mladý muž a zdá se, že i poctivý. Těšilo by mě, kdybych vám mohl své znalosti předat. Za dva měsíce zase odlétám do Itálie. A kdybyste tu chtěl zůstat, věřím, že by vám to jistě nebylo ke škodě.
1: Tak dobře, mockrát vám děkuju. Vážím si vaší přízně, řekl Gottfried. Po dlouhé době klidně spal.
0: Stařec vzal tedy Gottfrieda k sobě do učení. Mezitím ještě dvakrát odcestoval ve svém kouzelném kabátě do Benátek a zpět. A když se chystal odletět po třetí, slíbil Gottfriedovi, že až se vrátí, přenechá mu také svůj kouzelný kabát. Na jaře ho však Gottfried vyhlížel marně. Stařec se už nevrátil. Gottfried dál svědomitě pokračoval v dolování zlata z bohatého dolu podle Benátčanova návodu. Uplynulo 20 let a z chudého saského horníka se stal velký boháč. Už nemusel ani sám pracovat. Do dolu na Zlatém chlumu, jak horu pojmenoval, najal horníky. Na jižním svahu si nechal zbudovat honosný hrad a v údolí řeky Bělé vznikla hornická osada, jež dostala název Česká Ves. Gottfried se záhy oženil s krásnou, ale bezcitnou Judit, dcerou zámeckého pána z Hjulové. Jeho srdce se mamonem a pýchou postupně uzavřelo. Touha pomáhat a důvěřovat ostatním z něj dočista vyprchali.

O Vánocích roku 1160. nad Zlatým Chlumem bývá celá vichřice. Gottfried Harich a paní Judith se vyhřívali v komnatě u bohaté

co tady chcete, holoto? Jsme tví rodiče. Kolik jsme se za tebe modlili, když jsi vyrazil do světa. Jsme šťastní, že jsme tě konečně našli. Mí rodiče, říkáte? A to chcete moje peníze? Nebo proč jste přišli? Hodil jim k nohám měšec zlaťáků. Tu máte, chamradi. Táhněte ke všem čertům. Tím měl věc za vyřízenou. V tom však zaburácel hrom a ozval se skřehotavý hlas, až se všichni přikrčili. Gottfriede! Za krbem se objevil šedovlasý gnóm, tedy skřítek, který ochraňuje matku zem. Zvolal, bídáku, jsem správcem pokladů těchto hor. Je na mě, abych poklady střežil a daroval je těm, kteří si je zaslouží. Na tobě a tvé ženě leží kopa hříchů a proto vám odebírám své požehnání. Jelikož vaše srdce skameněla, proměníte se i vy v kámen. Gnóm odvedl Gottfriedovi rodiče do bezpečí a jejich syna schotí i jejich sídlem proměnil v kus skály. No a tak vznikl na zlatém chlumu u jeseníku Harichstein, Harichův kámen. Vstup se jím do zlatých dolů na dobro uzavřel. Když přišli po Vánocích z České vsi horníci fárat, nenalezli ani šachtu, ani hrad. Šli proto hledat štěstí o dům dál, do zlatých hor.

0: Takto tajemně se uzavřela první část druhé série Pověstí z Olomouckého kraje. Ocitli jsme se v Račím údolí a na Zlatém chlumu nad Jeseníkem. Připravila Markéta Kočí-Machačíková. V režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto, to vás čeká určitě i v dnešním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Ještě máte čas, začne v 9 hodin 45 minut, kdy nás čeká další krásná návštěva a vás, posluchače, samozřejmě také soutěž, tak se na to dobře připravte. Ale předtím ještě určitě putování po Olomouckém kraji. Do Třetice se totiž dnes s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc vypravíme s historikem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého na hrad Šternberg. Minulý týden jsme skončili zmínkou o romantické přestavbě, které bývaly v 19. a v první půlce 20. století běžné.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Musíme říct pozitiva a negativa. Pozitivum, podařilo se hrad zachránit, hrad je obyvatelný, je k dispozici návštěvníkům. To je jako skvělé, super. Negativum, neproběhl žádný archeologický výzkum, neproběhl podrobný stavebně historický výzkum. A co je další problematická věc, oni, když našli třeba nějaký znak nebo nějaký středověký prvek, tak oni s ním šibovali. Oni ho nenechali na tom původním místě, ale jim se to hodilo někde jinde, tak to dali do jiného paláce nebo do jiného poschodí. Takže tu starou podobu těžko můžeme rekonstruovat na základě těchto prvků, které jsou druhotně rozmístěny po hradě.
3: Dnes, když se dostaneme na hrad Šternberg, tak tam tedy můžeme vidět od středověku po 20. století po Vítách a lichtenštejnskou kuchyni přes renesanci, která je tam taky patrná z těch dob minulých. Je to široké spektrum těch stavebních stylů.
2: Možná bychom mohli doplnit, že nakonec ta rekonstrukce Šternberga dopadla daleko lépe než třeba rekonstrukce Bouzova, protože Bouzov byl také v zoufalém stavu a byl přestavěn do dnešní v uvozovkách pohádkové podoby. Takže ten Šternberg, myslím si, z pohledu jako historického nedopadl zase tak zle.
3: Dnes tedy Šternberg je rozsáhlým hradním komplexem, hradozámeckým, možná můžeme říct. A jak tedy vypadal ten první hrad, který tam byl vystavěn kolem toho Bergfritu?
2: Neměla by nás má současná podoba. Ten původní hrad ze 13. století byl malinký. Byl tam Bergfried, palácová budova a nějaké hospodářské zázemí a to bylo všechno. Takže já bych si dovolil říct, že třeba třetina, čtvrtina současné rozlohy hradu byla ta původní rozloha. Ty nejstarší hrady ze 13. století jsou svým rozsahem velmi malé.
3: Ale málo kde se dochovala i ta věž. Bylo to asi tedy významné strategické místo?
2: To bylo významné místo kontrolující cestu na sever, z Moravy do Slezska, ale zase já vždycky říkám, že bydlet u cesty je sice plus, ale je i mínus. Protože pokud bydlíte u významné cesty, tak sice tam přijdou ti obchodníci, něco tam prodají, je to skvělé, ale přijde i nepřítel. Přijde i vojsko a může vám to sídlo zapálit, zničit a tak dále. Takže jsou to plusy a mínusy.
3: Vedle hradu je velkolepý kostel, budova kláštera. Kdy začalo kolem hradu vznikat to město?
2: Kolem hradu původně muselo být řemeslné podhradí, protože ten hrad potřeboval nějaké ekonomické zázemí, ale samotné město bylo lokováno na dvakrát. Zjednoduším to, poprvé v písemných pramenech je město připomínáno 1296, čili zhruba 50 let po hradě.
3: Jak rozsáhlé bylo to panství, jak rozsáhlý byl ten vliv šlechticů, kteří tu žili?
2: Šternberské panství bylo jedno z největších na Moravě. Bylo opravdu obrovské. Šternberkové ale nemohli expandovat směrem k Olomouci, tam nebyl prostor, takže oni expandovali směrem na sever a mě vždycky strašně fascinuje, když jedu autem ze Šternberga do Opavy, kdy projíždím ty jednotlivé vesnice a vzdalují se dál a dál od Šternberga a pořád je to Šternberské panství, které vlastně se rozkládalo až k dnešní nádrži Slezská Harta. Proto o to byl tak velký zájem mezi těmi šlechtici, protože to bylo, jak už jsem říkal, jedno z největších, nejbohatších panství na Moravě, zasahující až do Slezska. Můžeme ještě připomenout, že Šternberské panství se skládalo z několika částí. Byla to jako ta samostatná vlastně Šternberská část, ale pak dvorecká část, berounská část a domašovská část. A zatímco ty první tři části byl přímý alodní, svobodný majetek těch majitelů, tak v případě té domašovské části se jednalo původně o lenní majetek olomouckého biskupství, který vlastně Štembergové spravovali a postupně ho pohlcovali a začali se na něm chovat jako na svém plnohodnotném majetku.
3: Říká profesor David Papajík, se kterým se příště vypravíme na Úsov. Za týden v cyklu Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Veronika Heitzlová, vedoucí Olomouckého krajského ambulantního střediska Tiflo Servis, se s nevidomým Jaromírem Tvrdoněm potkala při práci. Trénovali spolu prostorovou orientaci ve městě a učili se spoustu dalších běžných denních činností. O ne vždy lehké cestě k samostatnosti, vodících psech, výběru povolání a nezbytném smyslu pro humor si s nimi povídala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto má samozřejmě také své webové stránky, ve kterých zjistíte třeba vše podstatné k soutěži, která probíhá v průběhu celého léta, ale na kterých máte také šanci vrátit se už k odvysílaným příspěvkům. Každopádně ten dnešní s datem 3. srpna je před námi. Začne v 9 hodin a 45 minut. Do té doby vás jistě potěší ještě Marie Rotrová.

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám hezké první srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudry a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, teď tedy ne léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt. Tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu nás zve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5 denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naši soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte
1: třeba... Tak taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Výborně. A že jsem se dovolal po
0: Jo, tak to je důvod, ano, takže to gratuluju, pane Jiří, a teď ještě, abychom splnili to důležité, a to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C, k jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: jídlu,
0: se.
1: Jídlu určitě, no.
0: No je to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo, takhle, u nás to je.
1: A spíš že manželku svolávám. Drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova, s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželku.
0: Vy jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Začíná uzavírka silnice mezi Rýžovištěm na Bruntálsku a Dětřichovem nad Bystřicí. Dopravu v Šumperku zkomplikují opravy v Žerotínově ulici. Pronajímatelé chat a chalup na Jesenicku registrují pokles zájmu o ubytování. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Vedení dopravního podniku města Olomouce podepsalo s firmou SOR Lipchavy smlouvu na nákup 10 autobusů s dýzlovým pohonem, dorazit mají za necelý rok. Zakázka má hodnotu 67 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, uvedla mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Firma SOR Lipchavy, která vyhrála výběrové řízení, do Olomouce dodá 12 metrů dlouhé autobusy. Správa silnic Moravskoslezského kraje dnes začíná opravovat silnici mezi Rýžovištěm na Bruntálsku a Dětřichovem nad Bystřicí. Cesta je na některých místech v havarijním stavu. Práce na téměř 5-kilometrovém úseku potrvají do října. Silnice je zavřená pro všechna vozidla, kromě integrovaného záchranného systému. Pokračuje náměstek hejtmana Radek Podstavka z hnutí ANO.
2: Potřeba modernizace je vidět na první pohled. Vozovkama vytluky praskliny a na několika místech odsloužila i krajnice. Měření navíc odhalila místy sníženou nebo nevyhovující únosnou konstrukční vrstev vozovky. Proto je dobře, že startuje rozsáhlá modernizace, která dá všechno do pořádku.
0: S dopravními komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Žerotínově ulici v Šumperku. Důvodem jsou opravy povrchu silnice. Uzavírka potrvá do 28. srpna. Objízdné trasy vedou okolními ulicemi, píše se na webu radnice. Zájem o ubytování v chatách a chalupách na Jesenicku je zatím o letošních prázdninách nižší než loni. Zatímco dříve se obsazenost pohybovala kolem 95%, toto léto mnohde nedosahuje 80%. Podle Aleny Niklové Klimešové z agentury Chatař si zákazníci častěji vybírají komfortnější ubytování.
3: Na Jesenicku je obsazeno mnohem méně, než bychom předpokládali. Domnívala jsem se, že když bude horké léto, že obsazenost bude relativně třeba na 95%. 90%, ale je mnohem nižší než v loňském i předloňském roce. Je obsazeno zhruba tak na 80%, možná i méně.
0: Sport. Fotbalisté Jablonce jsou v Šancelize dál 100% v Pardubicích, vyhráli 2-0. Východočeši jsou bez bodu poslední, v dalších zápasech remizovala Olomouc s Mladou Boleslaví 2-2, Bohemians Praha s Hradcem Králové 0-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky, teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vyšetřování příčiny a odstraňování následků srážky osobního auta s tramvají pokračuje v Olomouci v Rooseveltově ulici u křižovatky s Velkomoravskou. Jezdí se tam jedním pruhem. Dělníci uklízejí kolem dálnice D1 na trase Mořice Vyškov. Jedou po krajnici mezi 244. a 230. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme čas prázdnin, věřím, že 3. srpna jste si toho už všimli, no a všimnout jste si mohli také díky Českému rozhlasu Olomouc, protože vždy o prázdninách vám nabízíme reprízy těch nejúspěšnějších pořadů, které jsme pro vás připravovali během celého roku. Co to bude dnes konkrétně? Veronika Hajclová, vedoucí Olomouckého krajského ambulantního střediska Tiflo Service, se s nevidomým Jaromírem Tvrdoněm potkala při práci. Společně trénovali prostorovou orientaci ve městě a učili se další běžné denní činnosti. Jak to konkrétně vypadalo, tak to uslyšíte v zápětí. Příjemný poslech.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Mezi povinnosti zaměstnanců Tyfloservisu patří mimo jiné učení, chůze s bílou holí, nácvik, prostorové orientace a příprava s klienty na to, aby zvládali nové trasy. Konkrétně v Olomouci se o to stará vedoucí krajského ambulantního střediska Veronika Hajclová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A už nějaký ten rok to tady zvládá Jaromír Tvrdoň, její žák. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
1: Zajímalo by mě, Veroniko, jestli když jdete po městě a rozhlížíte se, jestli ta jednotlivá místa vnímáte jako vy, jako zdravý vidící člověk, anebo jestli už se díváte za své klienty, čili za lidi s nějakým zrakovým handicapem.
2: Tak zaprvé chci říct, že díky té prostorové orientaci jsem se opravdu dostala do takových míst, do kterých bych se třeba jindy nedostala, a mám za to hroznou radost, že tu Olomouc poznávám teda tímhle pohledem jako velmi detailně, a spíš jak se ptáte, tak se dívám určitě i tímhle pohledem, že si říkám, tohle je nebezpečné, tady mají to lešení špatně zabezpečené, tady je moc laveček, tady je něco na zemi a tak dále, ale spíš když jdu s vidícími, třeba blízkými, tak jim pořád říkám pozor schody a tady tyhle věci. Takže takhle asi se to na mě trochu podepsalo, ale jsem vděčná za tu prostorovou orientaci, protože opravdu člověk poznává různé zákoutí, průchody, jako různá taková místa, kterých si jinak nevšimne.
1: Vy se té profesi věnujete už hodně dlouho. Jak se to město a ta místa změnila?
2: No, Olomouc je pověstná tím, že máme tady opravdu, jmenuje se to projekt Bez bariér, nebo Město bez bariér, že opravdu je to tady na vysoké úrovni, že jsou tady také studenti, tady univerzita, služby pro nevidomé, takže se tady pohybuje těch nevidomých hodně a je to opravdu na vysoké úrovni. Jsou tady mluvící zastávky, jsou tady umístěné akustické majáčky na významných budovách, jsou tady ty reliefní prvky na dlažbách, ozvučené křižovatky, ale i tak se najdou chybky, nebo i tak jsou problémy.
1: Jaromíre, když jste přišel do Olomouce studovat vyšší odbornou školu Caritas, musel jste se samozřejmě naučit jako nevidomý chodit po jejich ulicích. Jak jste si to město načetl?
3: Dá se říct, že město si načítám i nyní, protože když jsem přišel do Olomouce, tak jsem samozřejmě oslovil Tyfloservis, tady na paní Veroniku jsem udělal smutné oči a domluvili jsme se na těch základních trasách. Samozřejmě prvně jsem se učil takové ty trasy, já nevím, třeba z koleje někam do obchodu, z koleje do těch studentských hospůdek, že jo, abych měl co dělat při zkouškovém. No a je pravda, že Olomouc je hodně taková přátelská, co se týče k nevidomým i k těm trasám, že tady se dá dobře vyznat. Samozřejmě umím ty trasy, které jako používám, ale zase se neučím třeba zbytečně trasu, kterou využiju tady dvakrát ročně. To se radši někoho zeptám, nebo se tam dostanu prostě nějakým jiným způsobem.
1: Odkud jste do Olomouce přišel? Kde jste žil?
3: Přišel jsem z Hanáckých Aten a z nejkrásnějšího města na světě, což je Kroměříž.
1: Jaká je tedy Kroměříž?
3: Kroměříž je takové obyčejné městečko, řekl bych taková větší dědinka, samozřejmě nejsou tam žádné inteligentní zastávky, pár zvukových majáčků, takových hlásičů třeba u nádražní budovy, ale jako v Kroměříži v podstatě takhle bych řekl, nic není a Olomouc je k nevidomým samozřejmě daleko vstřícnější. Obecně většina nevidomých, kteří pochází z nějakých malých měst, tak se stěhují do větších měst.
1: Veroniko, má šanci to ten člověk zvládnout sám?
2: No, je schopen a záleží na motivaci, záleží na odvaze, na jeho povaze i na způsobu života, že když někdo prostě studuje, tak chce studovat, chce to dostudovat a potřebuje jít do menzy, potřebuje jít do knihovny, potřebuje si nakoupit, chce být třeba s ostatními studenty, takže těch míst, které musí zvládnout, jako je víc, třeba nějaká speciální učebna a podobně, takže je to o té motivaci, bych řekla. A samozřejmě, že jako někomu to jde líp, někomu to jde hůř, a tomu, komu to je hůř, tak může využít různé služby, že na univerzitě je centrum podpory studentů s handicapem, takže může použít i nějaké doprovody, dobrovolníky a prostě to nějakým způsobem jako řešit.
1: Oslovují vás i lidé, kteří třeba postupně anebo najednou v určitém věku přijdou o zrak, protože ti přece jenom ta místa znají. Měli ten čas, kdy je viděli.
2: No, tady Jaromír tu situaci má od narození, takže pro něho to také přirozené, a máte pravdu, oslovují nás klienti Tyfloservisu, kteří přišli o zrak třeba v důsledku mozkové příhody nebo úrazu oka, úrazu hlavy. A musím říct, že to je mnohem těžší situace, že přesto, že jak říkáte, tak mají výhodu, že znají ten prostor, znají přesně svůj dům, znají ty ulice, když o nich mluvíme, dokonce barvy těch domů třeba, že mám jednoho klienta, který mi říká, tady mají takový auto, tady je takový barák, tady mají takový plot, prostě všechno si pamatují, psa, jaký ho tam mají, ale ten strach z té nové situace je tak velký, že způsobuje tomu člověku opravdu velké úsilí musí vynaložit, aby to překonal a aby se znovu do těch ulic pustil, přestože zná, takže bych řekla, že je to mnohem obtížnější než pro někoho, jako je třeba Jaromír, který umí chodit z holí, zná to, je to pro něho přirozenost, než pro někoho, kdo tady o tu možnost vidět a pohybovat se s očima přijde do téhle nové situace.
4: Může se vám, Jaromíre, ale stát, že ten strach přepadne i vás?
3: Tak strach ze známého prostředí nemám, akorát co mě občas přepadne taková bezmoc, když se třeba někde ztratíte, nebo jak se říká, zabloudíte a teďka se ptám někoho na cestu, tak je umění tomu dotyčnému, kdo vám nabídne pomoc, popsat tu trasu třeba, kam se potřebuji dostat. Protože někoho oslovím, řeknu, prosím vás, já se potřebuji dostat tam a tam. Ten člověk mě vezme a někdy se stane, že mě zavede na špatný chodník. Nebo někde, kde k tomu danému objektu nejdu a ještě se mu vzdálím. Ale jako takhle strach nemám. Samozřejmě moc třeba po 10. hodině nechodím večer a nikdy jsem strach neměl, dá se říct. Samozřejmě někdy je člověk takový nejistý, tak pokud přecházím nějaké frekventované křižovatky nebo přechody, kde nemáte semafory, tak člověk musí hodně jako být obezřetný, že přece jenom ještě nechci být v Černé kronice ani v Olomouckém deníku.
4: Zatím jste v Českém rozhlase Olomouc. Dnes hostíme u našich mikrofonů Veroniku Hajclovou a Jaromíra Tvrdoně, kteří se poznali v olomouckém tyfloservisu.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Veronikou Heitzlovou a Jaromírem Tvrdoněm. Vy jste vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na tyflopedii, takže tady bylo jasné už od mládí, kudy půjde vaše cesta.
1: Dá se říct, že ano, i když jako ten obor se jmenoval jako speciální pedagogika a v prvním ročníku nás vozili do různých zařízení s lidmi nebo s uživateli s různými handicapy, takže jsme měli možnost poznat neslyšící lidé na vozíčku, výchovné problémy. No a když nás dovezli do školy pro nevidomé, tak jsem byla skoro v šoku, se přiznám. Tenkrát jsem byla mladá, neznala jsem svět, ale přesto mě hrozně jako udivilo, že na těch chodbách, v těch školách, že tam nic nebylo. To bylo všechno takové holé, ty děti tam seděly v těch třídách s těmi pichtovými psacími stroji a nebyly tam žádné obrázky, žádné nějaké veselé věci, které bývají v běžných školách. Tak tenkrát jsem si řekla, to teda musím vyrobit nějakou hmatovou knížku. A takhle jsem se o tu problematiku začala zajímat a nějak mě ten svět nevědomých asi nejvíc upoutal.
0: Hmatovou knížku jste vyrobila? Jaký byl její příběh?
1: Já jsem napřed byla hrozně naivní, že jsem chtěla, aby to bylo úplně autentické, takže třeba jeden z prvního obrázku byla kočička, že jsem prostě sehnala pravou kožešinku, ne z kočičky, ale z králíka. Vystřihla jsem kočičku a ostříhala jsem si svoje nehty, abych ji mohla udělat autentické drápky. Jo. Vůbec to nešlo přilepit, bylo to hrozný, ale já jsem si myslela, že ten nevidomý musí mít ten vjem jako co nejautentičtější, takže kožešinka, drápky, jo, prostě hruza.
0: O Jaromírovi jsme se dozvěděli, že pochází z Kroměříže. Kam jste jako nevidomý chodil do škol?
2: V mateřské školce jsem byl v integraci v Kroměříži a na prvním stupni jsem byl na základní škole taky tam a byl jsem v integraci, měl jsem tam svou asistentku a byl jsem mezi vidícími spolužáky. A potom na druhý stupeň jsem šel do Brna, do školy pro nevidomé, tam jsem byl na internátě. No a střední školu jsem byl zase v Kroměříži na arcibiskupském gymnáziu.
0: Máte dobré srovnání. Byl jste mezi vidícími i dětmi, které mají podobné problémy. Co byste z toho a proč vyzdvihl?
2: Já bych vyzvedl 100% integraci. Samozřejmě za předpokladu, že ta integrace se zdaří, což nebývá zvykem, znám i to z nevidomých, kteří třeba byli šikanovaní nebo zažívali nehezké chvilky v integraci, nicméně já jsem měl obrovské štěstí na lidi kolem sebe, na vyučující, kteří se mi věnovali, v podstatě do dneška jsem se svými spolužáky v kontaktu. A abych řekl pravdu, je mi rozhodně líp mezi vidícími. Třeba s kamarádama jezdíme na různé veteránské srazy s autama, protože to je taková moje první láska. Já vždycky říkám, že mám těžkou formu autismu. Vždycky všichni, tak je to možné, říkám, tak mám rád auta, že? To je taková moje jako láska.
0: Váš typický humor, ano.
2: No a v podstatě v té škole pro nevidomé byl ten problém, že v těch třídách je méně lidí, tam nás bylo 8. S tím, že tam byla ještě jedna spolužečka, která měla dětskou mozkovou obrnu, takže nejenom, že neviděla, ale byla i na vozíku. S tím, že už na té škole za mě bylo hodně spolužáků, kteří tam v úzovkách neměli co dělat, protože byli klasicky vidící, případně slabozrací, ale měli jakože nějaké problémy, třeba byli šikanovaní, tak šli k nám, to, že oni potom šikanovali ty slabší, to je věc druhá, měli nějaké třeba poruchy učení nebo něco takového, protože ta škola už samozřejmě musela brát i lidi, kteří neměli nějaké zrakové problémy, aby že ho zaplnila ten počet.
0: Kapacitu.
2: Takže vlastně ta škola vznikla v roce 1835, když se to jmenovalo Ústav pro slepé, tak samozřejmě dřív tam byli čistě nevidomí, protože nebyla žádná možnost integrace. Jo, i když jsem já tehdy šel do školy, do základní školy, tak byl obrovský problém najít školu, která mě přijme. Tenkrát se řešili problémy, kdo bude financovat toho asistenta, jestli škola nebo kraj. Takže i za mě to ještě byla taková trnitá cesta. Ale jednoznačně integrace, z mého úhlu pohledu 100%.
0: Jaké jste potom měl možnosti, když jste se rozhodoval o dalším studiu, potažmo vlastně o profesi, kterou byste mohl vykonávat?
2: Na gymnáziu jsem se potkal s zástupcem ředitele, to byl takový ten, jak se tomu říká, kariérní poradce, a ten mi právě doporučil tady v Olomouci tu Caritasku. Mně vždycky byla ta sociální práce blízká, protože tím, že sám jsem sociální případ, tím, že sám potřebuju pomoc například tady od Tiflo servisu, tak jsem šel na tu Caritasku, ani jsem jako nějak nepřemýšlel o ničem dalším.
0: Kolik vlastně máte, Veroniko, klientů? Kolik lidí se na vás obrací a potřebuje vaši pomoc?
1: Třeba Olomoucké středisko má za rok přibližně 240 klientů. Jinak Tiflo servis za těch 35 let, za které existuje, tak se věnoval postupně 76 tisícům klientů za dobu existence.
0: A asi se ta práce a ten profesionální vztah v mnoha případech změní v přátelství a kamarádství?
1: Dá se to tak říct, máme k těm klientům opravdu blízko, protože s nimi prožíváme velký úsek jejich života, protože máme klienty od 15 let A je takové opravdu krásné sledovat, že se třeba setkáme s nějakou slečnou, která teda má 15 nebo 16 let a prožíváme s ní to období, kdy třeba se těší, že bude chodit s nějakým chlapcem, chtěl jsem říct borcem, potom s ním chodí, potom probíhá svatba, čekají dítě, narodí se dítě a my vlastně prožíváme s nimi toto období, ale v takové linii, že právě podporujeme v té samostatnosti, takže se učíme třeba přípravu péče o dítě, koupat, přebalovat, co si zařídit na matrice, sehnat si dětského lékaře. Samozřejmě všechno, co souvisí s domácností, ale každá žena nebo každý nevidomý má jinou historii, takže někdo popravdě třeba se vzdělával právě v těch internátních zařízeních a není připraven, že neumí tady tyhle dovednosti, nemá svoji domácnost, ale někdo třeba ano, že má maminky, babičky, sestry, které už třeba mají děti nebo které doma hospodaří a přizvou je k tomu. Takže je to velmi jako opravdu takové až osobní, že vstupujeme do soukromí těch klientů, ale to je na tom právě takové opravdové a smysluplné.
0: Příběhy mi v

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Přejeme vám dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dnes jsou našimi hosty Veronika Hajclová a Jaromír Tvrdoň, které dal dohromady olomoucký Tiflo Servis. Ten letos slaví 35 let, musím tedy, když se na vás podívám, říct, že jste ve velmi dobré kondici.
2: Ještě aby ne, když si vždycky dám tu zabíjačku, dneska jsem ráno posněl utopence s chlebem, ovesné vločky to nechávám jiným. Samozřejmě občas si dám ten tekutý chleba, že je valašský penicilín, takže ještě abych nevypadal dobře.
1: Trošku jsme v postřížinách.
2: Jo, vždycky, když se na sebe dívám do zrcadla, tak se musím pochválit. Tam se zrcadlo v zemi zdejší, kdo je tady nejkrásnější. A teď v zrcadle se udělá od hora až dolů taková prasklina, se dá říct, a zrcadlo mi řekne, v této zemi zdejší, ty určitě nejsi nejkrásnější.
1: Jardo, když už jste takto začal, humor, ten je asi kořením, ten asi dokáže ledacos vyřešit a ledas čemu pomoct.
2: Humor je koření života, samozřejmě někdy mám takové jako vtípky, že to ostatním nemusí být příjemné, ale dá se říct, že všechno vidím růžově. Člověk by měl být pozitivní, na druhou stranu jsou i nevidomí lidé, kteří jsou, takový bych řekl, zahořklí nebo jsou nešťastní vlastně, jak proto jsou takoví. Ale já si myslím, že celkem humor mám, nebo aspoň si to myslím.
1: Ale ono obecně je normální, že žijeme v takové sinusoidě. Jednou je prostě dobře, jsme nahoře, cítíme se s

0: skvěle a potom přijde prostě nějaká těžkost. A vy to u těch klientů, Veroniko, rozhodně pozorujete na blízko.
1: No, my máme, teďka je taková doba, to asi všichni víme, že přibývá lidí s vyšším věkem a dříve u nás byla vzácnost. My se totiž věnujeme i slabozrakým klientům, s kterými zkoušíme optické pomůcky, to jsou ambulantní dny ve čtvrtky a k nám tam přicházejí noví lidé, kteří špatně vidí. Oční lékař už jim nemá co nabídnout, už jim řekne, že už žádná operace, žádné další brýle nepomohou a že může přijít k nám a u nás ještě hledáme nějakou pomůcku na čtení. A chodí k nám čím dál víc lidí 90+, jo, že dřív byl nějaký 90-letý klient, taková vzácnost. A teďka třeba včera zna kolegyně byla i dokonce doma u klientky, která měla 99 let a říkala, že byla strašně šikovná, vitální a skvělá. Takže my nejenom, že učíme klienty, ale učíme se i od nich. Tady tu vitalitu nebo ten optimismus a cokoliv, co nám vyprávějí, nebo čím si prošli, co řeší, kam jsou zaměřeny její hodnoty třeba a tak dále.
0: No ale co je dobré, tak vy je dáváte třeba dohromady s dalšími lidmi, že tam hraje roli ten sociální aspekt, že oni nejsou osamocení.
1: V dnešní době aj bych řekla, že dobře fungují rodiny, že málo kdo je úplně osamocený.
0: Jado, jak fungovala vaše rodina?
2: Tak naše rodina fungovala, řekl bych, dobře, teda rodiče už jsou rozvedení, ale já jsem měl dědu, který se mi hodně věnoval, jo, ukazoval mi třeba různé technické věci, co jak se dělá v dílně. On měl auto toho Žigulíka s těma kulatýma světlama, že sovětský stroj, tak v podstatě zehnal ještě jednoho na náhradní díly a já jsem za prázdní, to mě bylo asi 15 roků, tak jsem tam dědovi přemontoval palubní desku, nárazníky, světla, takže v podstatě jsem to auto tak nějak rozmontoval. Samozřejmě nepouštěl jsem se do motoru, do tady těch jako vyšších technických záležitostí, ale umožnil mi tady plnit nějaké ty mé sny, třeba vyrobil mi kolotoč na elektriku nebo v takovou tu loďkovou houpačku, že sedíme třeba dva lidi naproti sobě a točíme se, jo? Nebo měli jsme nějaký kolotoč pro dva a vždycky děda ho roztáčel, vždycky řekl, dědo, udělej indiánský pokřik, tak on to vždycky roztočil a řval tam jak indián, jo? Takže byly takové různé jako legrácky, to samozřejmě strejda, taky byl takový vtipálek, no tak otec taky fungoval, ne třeba až tak, on dlouho studoval, ale samozřejmě hodně se mi věnovala mamka, která mě prostě učila, nebo nějaké úlohy se mnou psala, jo, nebo prostě byla tam pro mě, chodili jsme na různé procházky, že, tak ta byla tou hlavní osobou, která mě tak nějak vedla tím životem, jo, ale já jsem měl kolem sebe i vlastně druhé prarodiče, tak ta třeba právě děda, jo, mají traktor, mají takové malé hospodářství, tak vždycky prostě, že jo, jsme jezdili někam traktorem na pole, tamto, jo, zabíjačky ta děda dělával donedávna, takže jsem rád, že jsem měl ještě takové to klasické dětství, neprotkané telefony chytrými a těma tabletama, tady těma nesmyslama, že?
0: Zmínil jste, že jste autista, že milujete auta, máte rád veterány. Uh-huh. Jak se to projevuje? Zkoušíte na nich něco?
2: Projevuje se to tak, že třeba když jsme na nějakém veteránském srazu, tak už podle zvuku poznám některá auta. Poprosím majitele, jestli by si ty veterány mohl ošahat, sednout si dovnitř.
0: Dovolí vám to?
2: Většinou mi to dovolí, ale zase
0: to jsou chápu
2: i ty, kdo to nedovolí, protože samozřejmě ti veteráni jsou naleštění, bojí se o ty auta, takže vždycky záleží na majitelovi. S tím, že třeba kamarád má Warburka, to je ta 353, takový ten hranatý řazení pod volantem. A pamatuju si, že jednou jsme byli taky na nějaké veteránské výstavě na brněnském výstavišti. Výstava končila, auta se začala pomalu rozjíždět. No tak já jsem si sedl za volant, kamarád vedle mě a my už jsme taková sehraná dvojka. Já už jsem si několikrát zkoušel řídit. Tak jsem zařadil jedničku, jezdil jsem po tom pavilonu pomalinku, kamarád vždycky volantem doleva, stop, doprava. Já jsem tam jezdil mezi těmi sloupy. No a třetí kamarád seděl vzadu, měl otevřené okýnko, z něho měl vystrčenou tu moji bílou hůlku a mával na ostatní. Jo. Takže s autama mám různé historky, jo, nebo jestli ještě mám říct jednu.
0: Řekněte.
2: Když jsem bydlel se spolubydlícím na privátě, tak on si půjčil auto od rodičů. A my jsme měli někam jet, to bylo v zimě, tak já už jsem šel dolů před dům a nastartoval jsem, ať se to auto pomalinku zahřeje. A teďka tam venku stál ten spolumajitel, co nám vlastně pronajímal ten pokoj. Spolubydlící přišel k autu a ten spolumajitel mu povídá, on jako pojede? A spolubydlící říká, no jasně, on jezdí sám, on má navigaci, mu to třeba říká, ta navigace senior na přechodu, nájezd na dálnici. Ty jo, to není možný. No jasně, teďka byl v Praze a říká, je dobrná. Já si musím zapálit, to není možný. A spolubydlící říká, tak co byste chtěl, Matej, na 20. století? To je skutečné. Kam se to posunulo, ta věda, ta technika, no, tak já jsem si málem rozkousal ty, jak jsem se tam chechtal vzadu, že?
0: Veroniko, čím vás překvapují vaši klienti, jaké mají koníčky?
2: Třeba hodně nevědomých mají rádi, čtou, nebo poslouchají audioknížky, rozhlasové hry.
1: Měli jsme klientku, která pletla, i když neviděla, a dokonce tam střídala barvy a říkala, že si vždycky přehodí nohu přes nohu, když přehodí barvu, že si tam přidá jinou barvu, třeba pletla ponožky. Pak chlapi strašně trpí tím, že právě montovali a měli rádi tady ty montovací práce, různé elektrikářské práce a pájecí práce, takže ti, když přestávají vidět, tak to nesou velmi těžce, i samozřejmě třeba to řízení toho vozidla. Takže je to velmi pestré a samozřejmě jsou pestré ty životy třeba těch starých klientů, kteří přichází, že už teda nevidí na to čtení a vykládají, čím byli a co třeba dělali za profese, tak to je velmi zajímavé.
0: A k tomu rozhodně může přispět také naše stanice, také Český rozhlas Olomouc, který si mohou kdykoliv poslechnout. Našimi hosty jsou dnes Veronika Hajclová a Jaromír Tvrdoň, které spojuje olomoucký tyfloservis.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Já se chci zeptat na psy, na vodící psy, když už tady máme Veroniku Hajslovou a Jaromíra Tvrdoně, protože vy potřebujete chodit, Jardo, po městě. Už jsme tady slyšeli o bílé holi, takže tu používáte, ale co bez?
1: Já vám řeknu zcela na rovinu, že bych psa nechtěl, protože je to starost, musíte uklízet chlupy, já mám rád v bytě pořádek, nehledě k tomu, že toho psa musíte brát v první řadě jako kamarád. Musíte to k tomu psovi mít vztah, já radši kamarádím s lidma, zastávám názor, že psi nepatří do bytu, mají být na dvoře, byť samozřejmě vodící pes je brán jako kompenzační pomůcka, takže ten s vám může, dá se říct, skoro všude. Ale já jsem spokojený se svou bílou hulkou, hulku složím ve vlaku, dám ji do batohu. Pes si kolikrát lehne, do uličky zavazí, lidi ho musí překračovat. Bohužel někteří nevidomí ty psi mají dost nevychované, jo. Stalo se mi, že jsme byli v restauraci s jednou nevidomou známou, která měla psa a 4x jim vlezl do kuchyně. Tak jsem mi říkal, hlídej si toho psa, dej si ho pod stůl. Psa bych si pořídil jedině za předpokladu, že bych bydlel v domku a byl by to pes, kterým bych třeba chodil na cvičák nebo na procházky.
0: Veronika o vodících psech dokonce psala už svou diplomovou práci, takže tady cítím zájem.
2: No, já jsem takový pejskař, takže opravdu jsem si tohle téma vybrala už na vysoké škole jako téma diplomové práce, ale tenkrát ta úroveň toho výcviku těch vodících psů byla úplně někde jinde. Tenkrát byl svaz invalidů, já už jsem taky takový trochu pamětník, no, takže pod svazem invalidů byli nějací cvičit, kteří cvičili i vodící psi, takže bylo to všechno v plenkách, nebo bylo to úplně jiné. Já bych asi doplnila Jaromíra, že fakt každý člověk to cítí jinak, že on, Jaromír řekl, že to je takový kamarád a to je vlastně pravda, že bych řekla, že úplně na prvním místě u toho nevidomého ten vodící pes hraje roli takové té psychické podpory, že má opravdu blízké, chtěla jsem říct jako blízké chlupaté štěstí, ale jedna klientka to hezky vyjádřila, že říkala, už když stojím na autobus, zase sama bych tam stála, čekala, než přijede, tak když jsem s tím psem, tak aspoň tam čekám s někým, ale opravdu někomu, kdo třeba o ten zrak přijde a přijde mu, že přišel o práci, všechno. Někomu přijde, že ty kompetence se tak snížily, že člověk, který normálně fungoval a najednou jako přestane vidět, tak má pocit, že nefunguje vůbec v žádné oblasti, tak mu ten pes může opravdu velmi pomoci s tou nějakou osamělostí, s tou samostatností, protože mu v mnohem pomůže, ale zase nemůže to být taková falešná berlička, že by si někdo myslel, že když si pořídí vodícího psa, takže bude chodit, jo, jakože ten pes ho vyvede ven, jako ten člověk musí chtět jít ven, musí, aby vůbec toho vodícího psa dostal, musí absolvovat kurz prostorové orientace a samostatného pohybu. Musí s tou holí umět pracovat, musí se pohybovat i bez psa, protože jsou opravdu situace, kdy třeba ten pes je nemocný a nemůže s ním jít ven, nebo kdy ten nevidomý potřebuje jít někam, kde ten pes není žádoucí, přestože ti psi můžou téměř všude, ale jsou situace, kdy ten nevidomý musí jít bez psa. A je pravda, že se s tím vodícím psem, s tou chůzí trošinku rozmazluje ta jeho dovednost, protože ten pes obchází překážky, zastavuje u konce chodníku, jako dělá prostě různé věci, jako by za toho nevidomého a vytváří mu takový bezpečný koridor. Takže když ten nevidomý jde s vodícím psem, tak si troufnu říct, že se může trošku méně soustředit nebo trošku si ulevit, jako že nemusí vědět o každém patníku, o každé popelnici, o každé prohlubni, kterou jinak vnímá, když jde pouze s tou holí.
0: Umíte chodit s bílou holí a s vodícím psem?
2: Jako instruktor.
0: Ano.
2: No, samozřejmě z holí určitě ano, protože to musím umět, i když samozřejmě je to pro mě taky velmi nezvyklé a určitě jsou velmi opatrná a pomalá a není to tak, že bych si třeba připravovala nějakou trasu, kterou toho klienta budu učit a přizval si kolegyně a chodili jsme společně jako poslepu tu trasu napřed, než ho to budu učit klienta, tak to není. Hlavně poslepu my instruktoři chodíme na těch kurzy, na kterých se to učíme, připravujeme si na to roli těch instruktorů. A co se týká jít s vodícím psem, tak to jsem si opravdu zkoušela pouze na tomhle kurzu někdy dávno a přišlo mi to hrozné, jakože ten pes táhne a já nevím, kam jdu, ale samozřejmě já jsem takový pejskař, že já zase hrozně mám ráda tu blízkost toho chlupatého, teplého a je pravda, že veřejnost reaguje na lidi s vodícím psem pozitivně, takže oslovují mnohem víc než ty, kteří toho psa nemají.
0: Jardo, vy už jste tady zmínil, že jste rád, že jste prožil takovéto klasické dětství bez všech těch moderních přístrojů, které ale dokáží ulehčit život. Nicméně prozraďte, co vám v takových těch běžných činnostech, jak v domácnosti, v práci, venku, dělá největší problém, s čím jste se potýkal?
1: Se tím, že mám kolem sebe dobrou rodinu, nebo moje mamka mi hodně pomohla, tak nemám problém si uvařit, jaký ten základ vyprat. Samozřejmě mám oblečení zestavené tak univerzálně, abych mohl prát všechno ze vším. Asi největší problém je samozřejmě, když třeba chci někam dojít, kde to neznám, nebo když jedu do nějakého města, kde jsem v životě nebyl, tak samozřejmě člověk si musí zjišťovat ty zastávky tam, čím jet z nádraží. To je asi takové nejtěžší, ale jinak jako vyloženě, že by mě něco dělalo problém. Možná nějaká byrokracie, úřední listiny vyplňovat, to je problematičtější, že? Ale jako jinak, jakože bych měl takový nějaký problém, co nemyslím.
0: Máte na sobě džíny a modré tričko. Jak poznáte barvy?
1: Barvy, já samozřejmě kromě toho, že vidím všechno buď růžově nebo černě, jak jsme se bavili podle aktuální situace, tak existuje přístroj, taky rozpoznávač barev.
2: Já tady mám.
1: Tomu se říká color test. Vy si ho přiložíte k oděvu a ten color test by vám měl říct, jakou máte barvu. Samozřejmě je to orientační. Já ho moc nepoužívám, protože tím, že mám veškeré oblečení univerzální, tak mě to je vlastně jedno.
0: Tak to můžeme vyzkoušet. Vypadá to jako takový malý ovladač. Veronika si teď stoupne, takže pokud uslyšíte nějaké zvuky, tak ona přechází, abychom se dostali k tomu tričku.
2: Teď jsem to zapla a teď ověříme, jestli skutečně tričko je modré.
3: Tmavo-modrá.
0: Bylo to tam. Kolik takových přístrojů mimochodem, které pomáhají, máte doma?
1: Notebook, počítač s hlasovým výstupem, takže mi všechno přečte, že ho můžeme na internet, do e-mailu, do internetového bankovnictví. Mám doma
0: asi
1: i
0: telefon, nějak
1: telefon mluvící taky samozřejmě, že, který mi řekne, kdo mě volá, můžu napsat SMSku, můžu jít na internet, jízdní řád mám v telefonu, tak takový ten základ.
2: Jinak, vysílačku asi, že?
1: Mám vysílačku takovou, která mi právě spouští ty mluvící zastávky, zapne mi ty zvukové majáčky, které jsou umístěné na budovách. Ty zvukové majáčky jsou i na veškerých dopravních prostředcích olomoucké MHD, takže přijede tramvaj, zmáčknu tlačítko na vysílačce a řekne mi to třeba linka číslo 4, směr Nová ulice. Takže vlastně já jsem takový novodobý kouzelník, dovedu rozmluvit tramvaj nebo autobus. Kdo z vás to umí, že?
0: A poradíte i mě, pokud bych tam stála, byla bych lehce zmatená, tak za to bych byla moc ráda.
1: Párkrát už jsem takhle poradil někomu, kdo přemýšlel, čím, jak má jet. I to se stává.
0: Veronika Hajclová a Jaromír Tvrdoň jsou dnešními hosty Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se bavíme o službách olomouckého tyfloservisu, který letos slaví 35 let, a k mikrofonu jsme si pozvali Veroniku Hajclovou, která je vedoucí krajského ambulantního střediska, a Jaromíra Tvrdoně, kteří se v minulosti potkali, protože vy jste nabídla své služby a Jaromír je využil a v podstatě ještě využívá. Když už jsme tady měli ty pomůcky, tak samozřejmě, aby posluchači věděli, my máme okolo sebe pití, máme vodu nebo čaj, a vy jste přinesla ještě jednu takovou krásnou věc, která nevidomým nebo slabozrakým pomáhá s tím, aby nepřelili. Aha. Takže máme skleničku, aha, na té visí taková žlutá krabička, otevřeme láhev s vodou.
2: Té krabičce se říká indikátor hladiny. Jsou to takové drátky, za které se to zahákne za hrdlo nějaké nádoby, a když naléváme, tak by se měl ozvat zvuk, jak docílíme vrchu té nádoby, a v ten moment přestaneme nalévat. Takže jsem přestala nalévat.
1: A jsme tam. Já jsem si uvědomila, že my jsme tady vlastně ještě nezmínili, čím vy se živíte. Jaká je vaše profese?
3: Pracuji jako masér, takže v podstatě dělám takovou sociální práci s přenesem slova smyslu.
1: Takže proto tady mluvíte o těch zabíjačkách a o tom, jak potřebujete mít pořádný jídelníček, abyste měl sílu v rukách.
3: Energii, jak říkáte. A hlavně i mě se třeba dobře masírují takový lidi, kteří nejsou úplně vyhublí, vyzáblí, protože když masíruji někoho, kdo má 30 kilo a i s lehátkem, tak mám strach, že se uřežu o jeho lopatky nebo o jeho žebra.
1: Klienti jsou?
3: Jsou klienti, ano. Nestěžuju si, já myslím, že jsem spokojený.
1: Teď tady mám ještě takovou jednu drobnou poznámečku, tak uvidím, co na ní řeknete. Já to zkusím. Vy jste ženatý?
3: No už to tak bude.
1: A vaše žena je také nevidomá?
3: Moje žena taky nevidí. Já vždycky říkám jí, že jí dělám, co na očích vidím. Ona mi vždycky říká, tak to pro mě děláš houby, protože jsi slepý jak patrona, že? Takže asi tak, no.
1: A kde jste se potkali, jestli se můžu zeptat?
3: Potkali jsme se už v podstatě v mateřské školce, tím, jak jsem byl v integraci, tak jsem jezdil vždycky do Brna, do té školky pro nevidomé, protože žena tam chodila, kde v podstatě oni jakoby zkoumali, jak jsem na tom s porovnání v té integraci, jak jsem na tom s těmi jako dětmi, co byli v té speciální školce. No a jak jsem přišel na druhý stupeň, tak žena byla spolužačkou takového mého dobrého kamaráda. Já jsem byl jednou ve školní jídelně a už jsem odnášel zbytky oběda, nějakého gulášek, a najednou se přede mnou ta moje žena vyloupla tím, že ona umí hrát na flétnu, na klavír, a tak jsem do ženy vrazil a ten guláš skončil na té bílé koncertní halence. A teďka žena udělala, toho musím mít. No, hned se o mě začala zajímat, jaké mám rodiče, kolik budu dědit, jestli jsou bohatí.
1: A vyšlo to.
3: Ta mě uhnala. Samozřejmě teda poznali jsme se, nebo dali jsme se dohromady, až jsem byl na tom gymnáziu, tak žena s tím mým kamarádem mají narozeniny zároveň, tak jsme se potkávali na oslavách, tak jsme se do sebe zakoukali a zjistili jsme v podstatě, že jsou lepší dva důchody než jeden, invalidní, no tak jsme se nějak tak dali dohromady.
1: A ty, čili vy jste ji přivedl do Olomouce?
3: Ano, přišla za mnou do velkoměsta z takové té vesničky, jak se to nazývá Brno, že?
1: Máte hodně párů, kde by oba byli nevidomí nebo s nějakým zrakovým handicapem?
2: No, několik jich máme, a troufnu si říct, když tak dlouho tady v té profesi pracuji, že je to právě dobře, když oba mají třeba zrakové postižení, protože si mnohem více, bych řekla, sebe váží, mnohem více si rozumí a vnímají ten svět podobně a hlavně vědí, jaké úsilí je stojí něco třeba udělat.
1: Pouštějí vás samozřejmě do určitého místa, abyste jim pomohla, ale pouštějí vás ti lidé i do svých životů?
2: No určitě pouštějí. Máme spoustu krásných příhod, ale jedna z nejkrásnějších, která byla fakt taková až dojemná, bych řekla, že jsem měla jednu klientku, která bohužel už nežije. Měla dvě dcery a měla hrozně ráda miminka. Ona přestože neviděla, tak vždycky, když jsme někde šli po ulici nebo jsme jeli v dopravním prostředku a slyšela někde zavrnět nějaký miminko, tak chtěla ho vidět, jo, nebo chtěla si na něho sáhnout, nebo chtěla jít aspoň k tomu kočárku a chtěla prostě nějak být mu na blízko, tak to bylo takový zvláštní možná pro někoho, ale bylo to hrozně, hrozně hezké. No a ta jedna dcera se stala maminkou, takže se jí narodil chlapeček, a tady ta klientka mě poprosila, abych se s ní šla do té porodnice poprvé na toho chlapečka podívat. Takže to byla pro mě taková obrovská čest, protože my jsme taky spolu se učili prostorovou orientaci, takže jsme se znali, a takže jsme šli do té porodnice a byl to fakt obrovský zážitek, protože ona teda neviděla vůbec nic. Ta dcera samozřejmě měla s ní hezký vztah, takže dcera tam přinesla klubíčko, položila ho na stůl, a tady ta nevidomá klientka si ho tak obřadně prostě rozbalila objevovala, zkoumala a bylo to fakt, to se nedá ani popsat, takže to byl hrozně krásný zážitek.
1: Na děti a na veškeré starosti a radosti s nimi spojené se těšíte, Jardo?
3: To nedokážu říct. Myslím si, že mám rád děti, umím v něma dělat nějaké různé takové ty hlouposti, hrát si s něma. Čiže tím, že já jsem nejstarší ze všech bratranců, sestřenic, ze všech sourozenců, takže jsem byl vždycky takový ten, co si s těmi mladšími hrál, ale každý nevědomý se musí individuálně rozhodnout, jestli mít svoje děti. A za mě to rozhodně není jednoduchá otázka, protože musíte zvážit své možnosti, své schopnosti, takže nedokážu říct.
1: Děkuji i za tuto odpověď, že jste do ní šel. 35 let má Tiflo Servis. Jak slavíte? Jste spokojení?
2: No samozřejmě jsme spokojeni. Vzpomínáme na našeho ředitele, pana Josefa Cerhu, který v roce 1991 projekt Tiflo Servis jako založil. A ten projekt je založen na tom, že vlastně v každém krajském městě je jeden Tiflo Servis, je pobočka, která se věnuje zrakově postiženým. A velkou výhodou je, že může s klienty pracovat v terénu, v místě jejich bydliště. Takže když se chtějí něco naučit, ať už vařit, tak ve své kuchyni doma, nebo chodit samozřejmě do svého obchodu, ve své obci a podobně. Takže velmi si vážíme toho, že jsme dostupní vlastně po celé republice. No a slavit, na ty oslavy není tolik času, protože se snažíme věnovat tedy klientům. Přímo tady v Olomouci teda naše středisko připravilo výtvarnou soutěž, kterou jsme nazvali Život bez zraku a oslovili jsme základní školy, kam jsme jim poslali různé informační materiály, aby učitelé si s dětmi mohli o tom tématu nevědomých popovídat a děti potom vytvořit obrázky, které budeme hodnotit a budeme vystavovat na veletrhu sociálních služeb v Olomouci 28. května. No a Tiflo Servis jako celek připravuje benefiční koncert Lenky Nové, který proběhne 3.6. ve Francouzském institutu v Praze.
1: Jardo, vy jste si ty služby vyzkoušel a stále zkoušíte, tak na vás je, abyste potvrdil jejich velký smysl a jejich velkou pomoc.
3: Tak v podstatě bez služeb Tiflo Servisu by se nevědomím, že rozhodně hůz. A tím, že ty služby jsou bezplatné, tak samozřejmě škoda jich nevyužít. Ale prostě Tiflo Servis nás dotváří a jakoby dělá náš život ještě víc jako plnohodnotnějším, než je.
1: V každém krajském městě narazíte na služby střediska Tiflo Servis, tak jako v každém krajském městě narazíte na studio Českého rozhlasu. A my z Olomouce jsme dnes hostili Veroniku Hajclovou a Jaromíra Tvrdoně. Já vám moc děkuji za to, že jste přišli, že jste nám dali nahlédnout do toho, co spolu děláte nebo i každý zvlášť a budu se určitě těšit na každé další setkání. Nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
3: Nashledanou, děkujeme za pozvání.
1: Dnes vás provázela a Veroniku a Jaromíra hostila Dita Vojnarová.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
5: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kde je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Kvůli opravě plynovodu v olomouckých Chválkovicích upravil dopravní podnik trasu některých autobusů. Dnes začala úplná uzavírka cesty mezi Hlinkou a Slezskými Pavlovicemi na Bruntálsku. Někteří ubytovatelé na Jesenicku registrují zvýšený zájem o letní pobyty. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia. Slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na Selském náměstí v olomouckých Chválkovicích začala oprava plynovodu. Práce si vyžádají do konce srpna jednosměrnou uzavírku silnice od křižovatky s Chválkovickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Zákopě. Opravy budou mít dopad i na autobusy městské hromadné dopravy čísla 22 a 31. Více mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Autobusové linky 11 a 31 budou od 3. do 31. srpna vedeny ze zastávky Chválkovická Epava a Sigma na zastávku na rohu po hradní trase ulicemi Chválkovická, železniční Na Zákopě a Selské náměstí. Zastávka na rohu ve směru na Selské náměstí bude přemístěna o přibližně 60 metrů dále ve směru jízdy k přenosnému označníku. V opačném směru budou linky vedeny bez omezení.
1: Řidiči na Bruntálsku musí počítat s další uzavírkou. Správa silnic Moravskoslezského kraje začala opravovat cestu mezi Hlinkou a Slezskými Pavlovicemi. Zatím je zavřený úsek do místní části Rylovka. Druhá část rekonstrukce začne v září.
4: Silničáři opravují mezi Hlinkou a Slezskými Pavlovicemi povrch vozovky. Objízdná trasa vede přes Osoblahu. Kromě osobní automobilové dopravy úsekem neprojedou ani autobusy, které mají změněné jízdní řády. Vjezd mají zakázaný i vozidla integrovaného záchranného systému. Z Hlinky Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné jednotné stanovisko pro dlouho připravovanou stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku za zhruba 850 milionů korun. Rozhodnutí poslouží jako podklad pro další povolování tohoto projektu podle stavebního zákona. Píše se na úřední desce hejtmanství. Meziročně vyšší obsazenost zaznamenali v létě někteří hoteliéři z Jesenicka. Vyšší zájem o prázdninové pobyty hlásí například hotel na Červenohorském sedle. Pokračuje vedoucí areálu Martin Dubský.
5: Obsazenost hotelů momentálně se pohybuje okolo 80%. Ta obsazenost nás letos v červenci překvapila, je vyšší zhruba o 15%. My, když to srovnáváme i s roky předchozími, tak červenec býval vždy z těch měsíců letních tak slabší. Letos nás to překvapilo a hotel je v této obsazenosti už, dá se říct, celý červenec.
1: Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc ve druhém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. V novém ročníku nejvyšší soutěže dál čekají na výhru. Trenér Pavel Hapal si ale cenil zlepšeného herního výkonu a přístupu mužstva oproti prvnímu kolu v Jablonci.
6: Všichni chceme, i fanoušci naši chcou výsledky, chcou vidět ty tři body na konci, ale hodně těch věcí vyměníme a přece jenom toho času moc nebylo. A mě spíš vadil trošku ten běžecký výkon v Jablonci. Tentokrát si myslím, že jsme byli dobře připraveni, když se vám potom nepodaří střelit branku a z jediného breaku, kterou Boleslav vlastně měla, nás potrestala a šla do vedení. Jsme prakticky museli pořád dohánět.
1: V dalších utkáních Jablonec zvítězil nad Pardubicemi 2-0 a Bohemians remizovali s Hradcem Králové 0-0.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dopravní nehody se zraněním zasahují záchranáři a policisté v Hanušovicích. V hlavní ulici srazila se tam dvě osobní auta. Dvě osobní auta se nabourala na silnici z obce Dolní Studenky do Šumperku. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Vyšetřování příčiny a odstraňování následků srážky osobního auta s tramvají stále pokračuje v Olomouci. V Rooseveltově ulici u křižovatky s Velkomoravskou jezdí se tam jedním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: U zavírek silnic v našem kraji a také v sousedním Moravskoslezském je poměrně hodně, ale my vás o nich pravidelně informujeme v našich rubrikách a také ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Ty další jste slyšeli, my jsme vstoupili do hodinky mezi 11. a 12. Samozřejmě pokračuje dopoledne s naším vysíláním a bude opět velmi pestré. Zoo Olomouc, Dubicko a pak také Kvas. To jsou zhruba naše témata, abych to rozprostřela. Zoo Olomouc slaví 70. A my oslavujeme samozřejmě s tamními chovateli, ošetřovateli, dalšími zaměstnanci i návštěvníky, že vám postupně představujeme obyvatele, kteří se tam chovají. Dnes to bude konkrétně a už za okamžik mravenečník. Dubicko, tam vás zavedeme, protože Český rozhlas Olomouc pořádal v sobotu veselici, vydařila se a my vám nabídneme reportáž. No a Kvas, o tom budeme mluvit v Babských radách, které vás dnes rozhodně neminou. Tak příjemný poslech.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Nejen malí kluci a malé holky, ale i dospělí velmi rádi chodí do zoo na Svatém kopečku. My tam zamíříme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v našem letošním prázdninovém seriálu. Konkrétně se podíváme do jihoamerického pavilonu na mraveničníka, který bydlí v ubikaci společně s lenochody. Naší průvodkyní bude chovatelka Hanka Dostálová.
2: Sameček lenochoda a mravenečníka můžou spolu spát i v boudě, jim to nevadí. Holky ne, ale ti kluci jo.
3: Jeden z mravenečníků se nám tady právě probudil. To je konkrétně jaký druh?
2: To je mravenečník čtyřprstý, neboli tamandua.
3: Nepatří těm největším?
2: Určitě nepatří k největším, je to prostřední.
3: Taky zvíře, které má tu velikost mazlička, dá se vzít do náruče?
2: Tady tohle zvíře se dá vzít do náruče, ale taky to úplně nepreferuji. Já s nima manipuluji jenom třeba, když potřebuju je zvážit, anebo když děláme nějaký lékařský zákrok.
3: Jeden se dal do pohybu, když jsme vešli a už tady obchází, druhý ještě, to bude asi samice, ta co spí? Ano. Nebo nespí a nechce se jí ven.
2: Kouká, ano, je to holka, je to samice.
3: Kdy jsou mravenečníci přes den aktivní?
2: Ráno a večer.
3: A teďka je to kvůli tomu, že jsme přišli?
2: Teď momentálně ano, oni jsou zvyklí v tuto dobu, že se krmí. Takže se zbudí.
3: Jsou všichni mravenečníci šplhaví?
2: Mravenečník velký rozhodně neumí šplhat po stromech.
3: Tady tento ano a má tu velkou spleť větví. Prohání se po nich někdy nebo spíš to používá účelově, že se třeba dostane na zem?
2: Chodí, hrajou si i ve větvi, když mají tu chuť.
3: Jaká je lokalita, ve které se vyskytují?
2: Jsou to vlastně deštné pralesy, Jižní Amerika, Brazílie.
3: Čím se živí mravenečník? Mravenci?
2: Mravenci a termity.
3: Má k tomu dlouhý jazyk, jak dlouhý?
2: Tady tihle mravenečníci mají přibližně 30 cm dlouhý jazyk a velcí mravenečníci ti mají 60 cm dlouhý jazyk.
3: Vidíme, jak se venku krmí. Co to dostali dobrého?
2: Oni občas dostávají plástev. Je to vlastně od včelařů, když si čistí úlí, tak my dostáváme od nich právě plástve.
3: Takže uvnitř jim nejvíc chutnají ty larvy?
2: Ano.
3: Larvy s medem mají teďka.
2: To mají jenom takovou jako chuťovku. Nedostávají to teda určitě každý den, protože je to sladké, ale vidíte, že opravdu na to se dají utáhnout.
3: Zaujalo je to a svým dlouhým jazykem se dostávají dovnitř do té plástve. Vidíme, že jsou přátelští, takový nekonfliktní.
2: Nejsou ale úplně všetci mravenečníci, ono záleží, jakou mají zrovna povahu a jak s nima pracujete. Jo, tady ten sameček, tak ten přišel z Jižní Ameriky. A opravdu, i když máme mláďata, tak je můžeme spojit s tím samcem.
3: Říkali jsme, že jejich přirozeností v přírodě je hrabat, dělají to i tady?
2: Tady ve výběhu, kde jsme, tak si můžou samozřejmě najít někde ty mravence. Termity tady nemáme, ale mravence tady, mraveniště si někde tady ve výběhu najdou. Najdou si ho většinou teda výborným čichem, těmi drápy, které jsou taky úctyhodné, tak ty udělají díru, strčí tam čenich a vypláznou právě jazyk a ten jazyk je lepkavý a na ten jazyk se právě nalepí a mravenečník je poliká celé mravence.
3: Lidé sem mohou nahlédnout a vy jste říkala, že někdy je vlastně v tomto čase krmíte přes den?
2: Kolem té 11. hodiny, půl 12. je čas oběda pro mravenečníky. U nás v zoologické zahradě pravidelně odchováváme mravenečníky, máme vlastně každým rokem mládě. Bohužel ty mláďata teda návštěvníci nemůžou vidět, protože ta samice potřebuje klid na odchov a většinou je míváme teda v zázemí.
3: A letos to vypadá jak?
2: Máme tam mládě, které se narodilo 17. prosince, takže teď mám něco přes půl roku. Momentálně se pářili, takže doufejme, i když mají vysoký věk, takže by ještě mohli něco splodit.
3: Rozezněly se zvony svatokopeckého chrámu?
2: Mravenečníci stromoví rodí po 5 měsících březosti. Mládě zpočátku zůstává někde v dutině v přírodě, anebo u nás zůstává skované a ze samici vlastně vylízá až kolem toho 1 měsíce. Jinak mravenečnice nosí mládě vzadu na ocase, jezdí vlastně na zádech.
3: Ze zoologické zahrady na Svatém kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historii snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti jeseníky, čti rychleby a králický sněžník nebo lipová lázně čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc pro vás sleduje také čas. V tuto chvíli už se nám blíží 11:30, budeme ji tady mít za 3 minuty, ale pokračujeme v našem vysílání samozřejmě dále. Veselice s Českým rozhlasem Olomouc se v sobotu konala v Dubicku na Šumpersku. Určitě jste zaznamenali díky našemu vysílání. Vedle hudby a atrakcí pro malé i velké se tam také trošku neplánovaně pomáhalo, protože jsme měli možnost potkat se zástupci iniciativy Domestici. Ta pomáhá hospicům, lidem, kteří v nich působí, i těm, o které se starají. A právě s nimi jsme se potkali také u mikrofonu a rozhovor o jejich práci, o jejich dobrovolnické práci vám nabídneme za 4 minuty.

0: V rámci sobotní veselice s Českým rozhlasem Olomouc v Dubicku jsme se potkali se spoustou zajímavých lidí. Byli mezi nimi také dva cyklisté, Jan Kohoutek a Zdeněk Borovský, kteří cestují momentálně po Moravě v rámci projektu Domestici. To je skupina lidí, které spojil sport a touha pomáhat lidem na konci života i těm, kteří o ně v paliativní péči hospiců pečují. Kluci cestují po vesnicích a městech začínajících na D a právě proto se stavili i v Dubicku.
1: D jako dobrý den, D jako děkuji, D jako důstojnost a D jako domestici, což je nezisková organizace, kterou jsem se rozhodl tady tím projektem podporovat.
2: Domestici, to jsou, pokud vím, v cyklistické mluvě lidé, kteří pomáhají lídrovi vyhrát třeba Tour de France. Jsou to lidé, kteří se obětují, přitom sami kolikrát třeba skončí v poli poražených. Komu vy pomáháte? Kdo je ten lídr?
1: Ten lídr je pacient paliativní péče. Člověk, který odchází z tohoto života, který umírá, a paliativní péče je právě obor, který má tady tomu člověku ušetřit co nejvíc energie a dát mu co nejvíc energie do zbytku toho života. Proto domestici, lidé, kteří pomáhají v hospicích, pracují v hospicích, obětují svoji energii ve prospěch těchto pacientů.
2: My tady na Šumpersku vlastně máme hospice hlavně mobilní, to znamená, že se pomáhá lidem v domácnostech. Podporujete třeba i tyto?
1: Určitě. Obecně podporujeme jak kamenné, tak mobilní hospice. A to, jak finančně, pomocí vypisování různých výzev sportovců i naší akcí, například 8 dní pro paliativu, kdy projíždíme po 8 dedikovaných hospicích, každý rok jiný, kde vybíráme zároveň peníze během té akce a zároveň děláme osvětu na téma paliativní péče, což znamená, že otevíráme tady to téma pro lidi, pro veřejnost.
2: Jezdíte po celé Moravě, Dubicko, jak jsem pochopil, je jednou z posledních štací v Olomouckém kraji na D, tak kam vás to zavane dál, kam se vydáte a jak vlastně to funguje, ten sběr nějakých třeba prostředků?
1: Já jsem se rozhodl, že v rámci této cesty otevřu sbírku, kdy vyberu symbolicky 1000 korun za každou obec, to znamená 352 tisíc korun, kdy oslovuju jak veřejnost pomocí mých sociálních sítí, tak i ty obce jako takové. Kdy jezdím do těch obcí, jezdím na obecní úřady a potkávám se se starosty, kde nejenom nabízím tu možnost, aby se staly součástí toho projektu finančně, ale zároveň mě zajímá, jak to mají s hospicovou a paliativní péčí v tom regionu. Z Dubicka jedu dál směrem na Šumper, kde plánu přespat, pak pojedu na Dolní Moravu, no a tím bude etapa Morava pomalu, bohužel, pomalu a jistě ukončená.
2: Zdenku, vy jste říkal, že jste se vlastně přidal, že se snažíte podpořit tady ten projekt. Vy pomáháte jiné charitativní organizaci, která zase pečuje o lidi, kteří prošli vlastně úrazem, popáleninami a tak dál. Je to i třeba pro vás taková zkouška, jestli by to třeba mohlo být zajímavé pro propagaci té vaší práce?
3: Určitě ano, že jo. Já za první si hlavně myslím, že to je fakt potřebný takovýhle věci dělat, protože těch peněz každá tady taková neziskovka má málo a je potřeba, aby se o tím mluvilo a vědělo se o tím. A sám jsem si prošel takovým úrazem, takže je takový úkol si pomáhat, no a jak jinak než takhle sportem, který mě baví teda. A tady zrovna Honzík dělá takovou neskutečnou věc a u toho se baví a sám jsem zvědavý, jak to celý funguje a jsem z toho teda hodně nadšený a určitě to není poslední můj den s ním, si myslím.
2: My jsme se potkali přímo vlastně na veselici s Českým rozhlasem Olomouc, obecní veselici v Dubicku. Je to náhoda, nebo jste si to vybrali, věděli jste, že tady něco bude?
1: Já si myslím, že náhody neexistují upřímně. Nenaplánovali jsme si to, ale já už mám ze svého cestování zkušenost takovou, že někdy je lepší neplánovat a v ten moment se dějí ty nejhezčí a nejzajímavější věci.
2: A co lidé, jak reagují, už jste oslovili, viděl jsem vás, že už jste se bavili se starostou?
1: Ano, je to tak. Já obecně se otvírám vlastně tomu svému okolí. Proto já jsem si taky zvolil kolo, jaký jsem si vybral, což je velmi těžký kolo rekolo, které mě nutí zpomalit a vnímat to prostředí okolo sebe, vnímat ty příběhy, které já potkávám a mě baví se potkávat s těmi příběhy na té cestě. Ptát se lidí, jak se mají, co dělají, proč to dělají, odkud jsou v rámci toho regionu, jak vnímají svět, jak vnímají život, jak vnímají odcházení.
2: Tak jo, tak ať vám zašlape, chlapi.
1: Děkuju.
3: Díky moc.
2: Z Dubická Miry Kobza, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: čase být.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Karasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zapraszamy do Polski.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Ne, každopádně my vás na to už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc upozorníme. Kvas zažívá svůj velký návrat. Jak tuto fermentovanou limonádu vyrobit doma, vás naučí Jarka Vykoupilová a její babské rady.

0: Pražské rady.
1: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří přeceděná limonáda do chladu lednice.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: sebe.
1: Nedvědi a máme jen sebe. Vyplatí se už přemýšlet o písničkách a interpretech, protože budeme rozdávat skladby hned po zprávách ve 12 hodin a vy už klidně teď můžete posílat své SMSky na číslo 723 70 33 51. Ještě předtím ale samozřejmě nabídneme dávku aktualit. Uslyšíte zprávy mimo jiné z Hranic, kde restaurátoři dokončují opravu historického meteorologického sloupu. Dita Vojnarová vám přeje, abyste měli krásný den a abyste si užívali poslech naší stanice, vaší stanice Českého rozhlasu Olomouc.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. Uzavírka silnice v Horce nad Moravou změnila trasu některých městských autobusů. Ceny energií mají v srpnu zdražit. Odpoledne bude slunečno, teploty do 37 stupňů. Hezké pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Dopravní podnik města Olomouce ode dneška do konce měsíce upravuje trasu autobusů čísel 18 a 20. Důvodem je oprava části silnice v Olomoucké ulici v Horce nad Moravou. Jedná se o úsek od železničního přejezdu po začátek obce, upřesňuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Obsluha zastávky Skrbeň ve směru do Olomouce zůstává zachována u stávajícího označníku v ulici Na návsi. Ve směru do Chomoutova bude linka vedena ve Skrbeni po komunikaci ulice Hlavní k přenosnému označníku na náhradní zastávku Skrbeň. Zastávky Horka budou přesunuty do ulice Náměstí Osvobození k přenosným označníkům.
2: Energetický regulační úřad očekává, že energie v srpnu zdraží. Vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci podle úřadu stoupnou ceny elektřiny asi o 4%, u plynu o 3,5%. Důvodem je mimo jiné pokračující blízkovýchodní konflikt. Sport. Tenistka Darja Vidmanová prohrála ve finále v Memphisu a svůj premiérový titul na okruhu WTA nezískala. 16-leté Rusce Ljutovové podlehla 1-2 na sety. Více reportér František Kuna.
4: I přes vyhraný první set ztratila česká tenistka utkání po více než 2 hodinách. Pro 23-letou Vidmanovou to bylo první finále na okruhu WTA v kariéře. Cestou do posledního utkání turnaje porazila třeba i Američanku Sloane Stephensovou. Ve finále 7x ztratila podání a v závěru zvládla ještě odvrátit 3 matchboly. Rozhodující set vyhrála soupeřka 6-3. Vidmanová se narodila v Moskvě. V 5 letech se přestěhovala s rodiči do Česka, které reprezentuje už 10 let.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude na střední Moravě jasno až polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně vytvořit přehánka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách 26 až 30. A povane slabý, proměnlivý, místy mírný, jihovýchodní až jižní vítr. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď silnice 3. třídy z Dolních Studének na Šumperk. Bourala tam 2 osobní auta. Jet můžete přes Králec.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Od
5: odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje dobrý den a dobrý poslech Tomáš Kedzior. Máme tady písničky na přání, které začínají v pondělí 3. srpna v kalendáři jméno Miluše a telefonní čísla do studia Českého rozhlasu Olomouc je 221 555 444 a to druhé pro SMSky 723 70 33 51.

Písničková přání Českého rozhlasu Olomouc, telefon 221 555 444, SMS-kové číslo 723 70 33 51. Jmenování k narozeninám pro Kristýnu Pěničkovou z Horních Studének, všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody společně přejí Lukáš, rodiče, sestra s rodinou, babička a děda a přidávají se také Vendula, Švédovi, Vincencovi a opravdu ještě mnoho dalších. Jmenování k narozeninám paní Lence Rozmanové z Olešni. Zdraví, štěstí, lásku a všechno, co ti udělá radost, přejí všichni tvoji známí a přátelé.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc pan Tonda z Bedihošti. Dobrý den.
1: Dobrý den. Příjemný den posluchačům i celému kolektivu rozhlasu Olomouc. Dnes slaví jmeniny moje vzácná kamarádka Miluše Černošková z Kralisna Hané. Miluš, přeji vše nejlepší, pevné zdraví, aspoň kýbl štěstí a nervy silné jako námořní lana. Nech se ti daří co nejlíp, chrání tě anděl boží a nebeský otec napaří požehnání. Písnička určena také všem Miluším, jež jsou příznivkyněmi Rádia Olomouc. Vinšování zasílá nemocný vdovec Tonda z Bedihoště, Moravskému rozhlasu. A zvláště příjemnému pane moderátorovi obrovsky děkuji a těším se příště na shledanou.
0: Děkujeme, přidáváme také věnování z SMSek, které dorazily do studia Českého rozhlasu Olomouc a bude to například pro naši prima sestřenku Milošku Krauzovou z Uničova k dnešnímu svátku. Miloško, hodně zdraví, štěstí a pohody ti přeje paní Anička z Náměště a k tomu svátku se přidávají také posluchači Abrahamovi. Ještě věnování přátelům Doroštění, Hrabišína, Rapotína i dalším píše pan Břeťa ze Štítu.

0: Elán na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Na telefonu je teď paní Eva Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Tomášku, a celý Český rozhlas. A tuto písničku by jsem chtěla nechat zahrát paní Květušce z Bohutína, paní Marušce, paní Tihlásikové a Tihelkové. Pak ještě na pizzerii v Družstevní ulici. Děvčata, držím vám palce, ať ty vedra přežijete. A děkuju vám za vaši práci. A no a to by bylo všechno. No a vám děkuju za vyhledání písničky. Přeji vám taky v tom hicu, no tak vy tam máte klimatizaci. To já tady nemám nic. Tak jo, tak se mějte, děkuji vám a těším se na další volání. Děkuji moc a nashledanou.
0: Naslyšenou a k přání paní Evy Skrnová dáme také věnování sestřenici Pavlínce Wiederlechnerové z Třeště. Pavlínko, vše nejlepší, hodně zdraví k dnešním narozeninám, štěstí a pohodu přeje Liborka z Nového Jičína. Jindřišce do Chropině hodně zdraví a štěstí a písničku posílají Jana a Jiří z Roštění a do Litovle naší kamarádce Leničce Nocařové ke krásným narozeninám posíláme písničku s přáním zdraví, lásky, štěstí a božího požehnání, píšou Hela, Šárka a Sonja.

0: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: A v písničkách na přání vítáme paní Jaroslavu Zmedlová. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já bych chtěla dneska popřát svojí kamarádce Květě Švestkové Zmedlová v její krásným 83. narozeninám. Přejeme ti, Květuško, hodně zdraví, hodně pohody, klidu, lásky a božího požehnání. Děkuji vám jako za písničku, za vybrání písničky a přeji vám krásný den.
3: Zdravíme do Medlova, věnování patří také naší sestřenici Aně Tyranové z Vítkova, k jejím narozeninám hodně štěstí a zdraví přeje Anička. Do Zábřehu paní Milušce Dajčerové k svátku hodně štěstí, zdraví a dobré pohody přeje Eva Potěšilová a Jarda a písnička je také pro moji kolegyni Darinu ke včerejším 45. narozeninám blahopřeje posluchač Honza.

0: Českém rozhlase Olomouc písničky na přání. Na telefonu teď paní Milena z Čelčic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům. A já jsem poprosila o zahrátí písničky Nejhezčí dárek a teď právě zaspívá 45 zpěváků pro paní Štěpánku Kubesovou z Čelčic k jejím krásným zítřejším narozeninám. A já jí přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně dobré pohody do dalších let. A milá Štěpi, do těch dalších let přeji tobě, ale i tvému panu manželovi všechno nejlepší, ale nejvíce zdraví. A běžte spolu dál životem šťastně, až třeba do 100 let. To vám přeji, milá Šlosarová z Čelčic. Děkuji, pane Tomáši, a naslyšenou.
0: Pěkně zdravíme a těch 45 československých zpěváků bude zpívat také paní Aničce Kobolkové z Vajglova. Aničko, za vše, co pro nás s láskou děláš, ti děkujeme a přejeme ti jen to nejlepší k tvým narozeninám. Písničku a pozdrav posílají manžel, děti, vnoučata i pravnoučata. Já tak

0: písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a právě teď paní Blanka ze Zábřeha. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila o písničku pro paní Milu. Krauzovou z Uničova, která dnes slaví 80 ty narozeniny. Je to spolužačka. Pořád se ještě zdravíme a vydáme se aji. A tak hodně zdraví, štěstí, pohody a ještě hodně krásných let. Děkuji moc.
0: A bude to spirituál kvintet pro paní oslavenkyni. No a věnujeme ji také například k 80. narozeninám Helence Kouřilové z Rudy nad Moravou. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přeje Vlasta ze Štítů s celou rodinou. Písnička je také paní Evě Dokrnová, která nám volala s poděkováním. Zdraví posluchačka Květa.

0: Spiritual Quintet v Českém rozhlase Olomouc na vaše přání. Teď je s námi paní Vlasta Skrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomášku. Děkuji vám za vybrání písničky. A v první řadě bych chtěla paní Kubesové do Čerčic popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, božího požehnání. A pozdravuji jejího manžela Jindřišku ještě do Čerčic a ostatní děvčata. Jo, jak vždycky zdravím tři holky z Čerčic. No a teď bych chtěla ještě kdo, koho jsem říkala?
2: Jindřišku.
1: No ještě někoho. No už se nespomenu. No a teď bych chtěla Robertovi, protože on nezapomene a vždycky mě pozdravuje do Olomouce. Potřebovala by Honzičkovi, no, vypadek mám Tomáčku. Honzik, hodně mu hrají. Teda, no nespomenu se až po druhý. No, Lidušku do Jeseníku. Lidušku moc tě hladím, zlatíčko. Ať máš zdravíčko, jako peřičko. A všem. Jo, a Zdeníčku do Olomouce. Čeká chudák na domov důchodců. Tak ji pozdravuju z Zdeníčku a všem mým zlatíčkám. Velkou pusu posílám do všech stran. Mám vás všechny ráda. Vy mě držíte nad vodou. Děkuji.
0: Tak to bylo přání Vlasty Skrnová a k němu přidáváme pěknou písničku.

0: dokola.
1: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
4: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc vítají paní Helenu z Uhelné. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne. Pane Tomáši, abych chtěla především nechat zahrát. Počkejte, stiším rádio. Tak, nechat zahrát Milušce Markové, která sloužila v Kraši na poště. A já, když jsem tam chodila pro výplaty zaměstnancům, tak jsem po ní nemusela nic přepočítávat. To bylo tak všecko připraveno podle výčetky a tak strašně spolehlivá Miluška. Takže ji moc zdravím. Po letech už dávno je tomu, co jsem pro ty výplaty chodila. A ještě, když mám trošku místo, tak zdravím všechny ty ostatní, co znám ze Žulové Marci a Haničku z Vápené, ty, co mě znají. A chtěla bych nechat zahrát písničku Ráj, ať mají ráj děvčata, ještě mi radost přeslavit a podobně. Takže se holky mějte dobře a mějte ráj. Takže vás zdraví všechny, Helena.
4: Písnička o ráji je připravená, zároveň posíláme také do Litovle k svátku Milušce Šmoldasové. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přeje paní Alena Zezulová. Ještě pro dobrou náladu Božence Lindnerové přejí posluchači Hradeční a pozdrav z Lysé hory mamince Emilii Dajčerové posílá Hela.

0: posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme teď paní Majku Stršic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Je doba dovolených a dětských táborů a v některých případech i seniorských. Takže jsem poprosila Tomáše, aby nám našel něco o tom táboře, protože mých 6 vnuků si to představte, jsou v jednom táboře, no to bude teda pro ty vedoucí asi, ale oni to zvládnou, mladí to zvládnou, ale já ty svoje kluky znám, no. Takže ještě měl Oskar svátek v neděli, myslím, v sobotu prvního, tak to jsem tak jako nějak v zápalu toho táboření zaskojila. To je jeden z mých vnuků. Tak, pozdravuji samozřejmě Věrku do Štenberka a děkuji vám za to, že jste to našel. Naslyšenou.
0: Písnička dvojice Svěrák a Uhlíř bude patřit také k narozeninám paní Zdeňce Pavelčíkové do Uničova. Vše nejlepší, pohodu a hlavně to zdravíčko, ať si zase mezi námi, píše paní Marci z Rybníčku.

Tak to byla opravdu letní melodie na vlnách Českého rozhlasu Olomouc uprostřed prázdnin, tak jak má být. Písničky na přání pomalu končí, samozřejmě, že ještě jednou budeme hrát podle toho, jak si budete přát pro vaši radost dneska po 18. hodině dechovou a lidovou hudbu.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoučtí žalobci obžalovali 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Stát chce povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Restaurátoři dokončují v Hranicích opravu historického meteorologického sloupu. Zítra bude slunečno a teploty až 39 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Podle informací ČTK jde o Tomáše Jiříkovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz, a to v podobě darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další 2 obžalovaní podílet, říká Radim Dragoun.
3: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další 2 osoby, kterými kladnou za vinu, že se podíleli na legalizaci výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a darováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
1: Podle ČTK jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic. Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo covidu. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla od poloviny příštího roku. Cílem je zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku nižší než 10%. Proti je naopak sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky by stát měl hledat jiné řešení. Renovace historického meteorologického sloupu před Sokolovnou v Hranicích bude hotová příští týden. Restaurátoři do zdiva ještě ukotví kovanou výzdobu, včetně bronzové žabky. Do sloupu vloží taky měřící přístroje. Investice radnici vyjde na 1 000 000 korun. Více městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Tam budou osazené nosazné takové desky, v kterých budou ty přístroje osazeny, takže postupně, jak dochází k objednání, tak se tam budou postupně osazovat. Hodiny máme zatím 2 jsou na cestě a během krátké doby se osadí ostatní. Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let vstoupí večer v Edmontonu do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup. Ve 21 hodin se utkají s výběrem Spojených států amerických. V dalších zápasech ve skupině je čeká Německo a Finsko. Na turnaji se tým trenéra Jaroslava Nedvěda naladil sobotní výhrou 6-0 nad Kanadou.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách 28 až 32 a foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 35 v Olomouci od Lipenské ulice až k Albertově v obou směrech. Cestáři tam v levém pruhu v obou směrech čistí kanalizaci.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
5: Když ti vítr

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuji.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě. Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jereše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adelku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak se říká, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, no. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz. Protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako, fakt to bylo drsný. Ale nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20. 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já to mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý horší, samozřejmě některý silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky. Ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevím.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju. A taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky,
1: ano,
2: říkám holky.
1: Holky.
2: Moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk to musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dabing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Ano. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času, já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježiš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například

0: Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
1: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
0: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený? A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
1: Jo, tak dobře, tak když to takhle srovnávat, tak Petr byl jako geniální. Ano.
0: Jak na ty melodie přicházel?
1: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
0: A pak přines
1: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
0: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
1: Kotva, ano.
0: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byl ty vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
1: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
0: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
1: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
0: Na vlastní
1: já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
0: Pěst,
1: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je vous trouvez des sang, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, hein? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je vous trouvez des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
0: A jak jste tam byla dlouho?
1: 3 měsíce.
0: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
1: No. No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
0: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
1: Jo.
0: Kam byste diváka pozvala, poslala?
1: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
0: Drahoušku to chce drink.
1: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
0: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
1: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
0: A dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
1: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ex-ministr spravedlnosti Blažek nesouhlasí s obžalobou v bitcoinové kauze. Ve Šternberku bude po opravách kostela Zvěstování Panny Marie přístupná jedna z věží. Začíná uzavírka silnice mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci pro Blažka požaduje 6,5 roku za Mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel, provozovatel darknetového tržiště Tomáš Jiří a jeho advokát Karim Tic. Daňhel i Tic svou vinu taky popírají a kritizují postup policie. Ve Šternberku pokračují opravy chrámu Zvěstování Panny Marie. Práce mají dělníci dokončit v polovině roku 2028. Zástupci církve počítají, že poté zpřístupní 40 metrů vysokou věž v průčelí kostela. Důvody vysvětluje Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
2: Podmínkou tady těch projektů z integrovaného regionálního operačního programu Památek je zpřístupnění doposud nepřístupné části památky. Takže když si vzpomenete na svatého Mořice v Olomouci, tam jsme zpřístupňovali také věž a tady se opět zpřístupňuje věž, i když v komornějším rozsahu, aby se zpřístupnila ta nádherná výhlídka, která opravdu je od hradu přes celý Šternberk, ale na celou olomouckou aglomeraci.
0: Správa silnic dnes začala s rekonstrukcí cesty mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí na Bruntálsku. Silnice v blízkosti hranic s Olomouckým krajem je na některých místech v havarijním stavu. Práce na téměř 5-kilometrovém úseku potrvají do října. Silnice je zavřená pro všechna vozidla, kromě integrovaného záchranného systému, říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Radek Podstavka z Hnutí ANO.
3: Potřeba modernizace je vidět na první pohled. Vozovkama vytluky praskliny a na několika místech odsloužila i krajnice. Měření navíc odhalila místy sníženou nebo nevyhovující únosnou konstrukční vrstev vozovky. Proto je dobře, že startuje rozsáhlá modernizace, která dá všechno do pořádku. Sport.
0: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu. V anglickém klubu podepsal 5letou smlouvu. S přestupovou částkou 30 milionů eur se stal třetím nejdražším českým fotbalistou. Počasí. V Olomouckém kraji bude zítra jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách 28 až 32. A foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na silnici 46 v Horní Loděnici. Osobní auto tam narazilo do domu. Je tam uzavřený jeden pruh a na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc v pondělí 3. srpna s Tomášem Pidziorem, ale třeba také s Marií Redkovou, a ta přijde do dnešní Humoriády. První v novém týdnu vysíláme po 16. hodině. Já pro vás chystám soutěž Hřebíky, ta startuje za pár minut, a nebo také rubriku Panská sídla střední Moravy. Vydáme se opět na nějaké zajímavé místo, které je hodně spojené s historií. A konkrétně dneska to bude Panské sídlo ve Šternberku. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Vraťte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Jsou tady prázdninové hřebíky, vydání z 3. srpna, no máme samozřejmě čerstvé otázky, ale také výhry. Co dneska můžete získat? Mimo jiné porcelánový hrnek Českého rozhlasu, plátěnou tašku, anebo flash disk, anebo tady máme nádhernou knížku vydavatelství Kazda s názvem Mysli jasně, o tom, jak myslet méně chaoticky a efektivně. Soutěžní telefon do Českého rozhlasu Olomouc je 221 555 444. S vámi dneska soutěží Tomáš Kedzior a můžeme se pustit rovnou do soutěžení. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš ze Šumperka.
2: Tomáši, pěkně zdravím. Pro vás i ostatní zopakuji ta pravidla. Za tři správně odpovězené otázky je výhra a podotýkám, že na každou otázku je limit 10 vteřin, to je maximum. Tomáši, máte možnost vybrat.
3: 6.
2: Tak, Tomáši, berete 6. Který plyn tvoří většinu atmosféry planety Mars? Je to buď to kyslík, nebo oxid uhličitý, anebo helium?
3: Helium.
2: Dáváte helium.
0: Jau.
2: A správně bylo Bčko, oxid uhličitý. S panem Tomášem se loučíme a dodávám, že atmosféra Marsu je velmi řídká a skládá se především z tohoto plynu, což potvrdila řada vědeckých měření. Kdo pak s námi soutěží? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ludmila ze Zašové.
2: Ludmilo, byla otázka číslo 6, tak vybírejte dál.
4: 3.
2: Berete 3. Bercouni, to je řád drobných hmyzožravých savců, kteří žijí výhradně v Africe, na Islandu a nebo na Borneu.
4: To nevím, zkusím Borneo.
2: Dáváte Borneo. Správně je Afrika. Zdravíme, Ludmilo, naslyšenou. 3. soutěžící, kdo to bude? Dobrý den.
5: Dobrý den. Tady Věra ze Žilové.
2: Věro, byla otázka číslo 3 a 6, tak ostatní je vaše. Berete jedničku. Starší českou míru jménem žejdlík určitě znáte. A teď mi řekněte, Věrko, kolik takových žejdlíků se vešlo do jednoho mejtníku? Buď to 10, nebo 12, anebo 60. No tak typujte.
5: Tak 12.
2: Dáváte 12.
0: Jau.
2: Správně je 10, necelé 4 litry, je to. Věrko, naslyšenou, zdravím. Tak to byla těžká otázka, ale máme jich tam taky hodně lehkých. Hezký dobrý den, kdo s námi soutěží jako 4. v pořadí?
6: Dobrý den, tady Robert Šorlové.
2: Takže Roberte, byla 1, byla 3 a byla 6.
6: Tak zkusíme 2.
2: Tak zkusíte 2. Jaký je 3. druh přídavných jmen vedle tvrdých a měkkých? Buď to zvratná, nebo přivlastňovací, a nebo jmená.
6: Přivlastňovací.
2: Je to tak. Další otázka.
6: Teď zkusím, tuším, nebo já to dělám jinak, já zkusím 8.
2: Osmičku, dobře. Pamatujete si ještě na dětský časopis Ohníček? Roberte, četl jste to dříve?
6: No, pamatuju, dokonce jsem pomohl
2: si zjedil i 60. let. No, je neuvěřitelné. Teď ta otázka, kdy časopis Ohníček vyšel vůbec poprvé? A teď pozor, rok 1950, 1960 anebo 1970?
6: Já myslím, že 60.
2: Dáte 60. Roberte,
0: jau.
2: Představte si, že to už vycházel 10 let. Září 1950, to jsou věci. To je prostě legenda. Roberte, zdravím, dodám k tomu, že ten časopis vlastně byl původně určen pro mladší pionýry a jiskřičky, kterých je mezi posluchači Českého rozhlasu Olomouc určitě spousta. No a Ohníček definitivně skončil až v roce 2001. 5. soutěžící, kdo to bude? Dobrý den.
7: Dobrý den. Štefan z Bruntálu.
2: Tak Štefane, pro vás zopakuji volné otázky, už to máme hodně na přeskáčku. Takže máme tady 4 a 5 a potom 7, 9 a 10.
7: Tak 4.
2: Tak 4. Štefane, jaká instituce se skrývá pod zkratkou AVČR? Buď to je to úřad vlády, nebo zdravotní ústav, nebo Akademie věd?
7: No to je ta Akademie věd.
2: Víte, že jo. 5, 7, 8, 10, Štefane.
7: 5.
2: Jakou barvu nenajdeme na státní vlajce Maďarska? Není tam bílá, zelená nebo modrá?
7: Myslím, že modrá.
2: Je to pravda, protože vlajku Maďarska tvoří 3 vodorovné pruhy, od zhora je to červený, bílý a zelený. A otázka 7, 9 a 10, Štefane, a tím rozhodnete, jestli dneska někdo vyhraje, anebo to necháme na příště.
7: Tak tu 7.
2: co je množina bodů, které mají od středu stejnou vzdálenost? Buď to integrál, nebo limita, nebo kružnice?
7: No, to je geometrie, kružnice.
2: Je to tak. Štefane, tohle vám jde, vy jste to dneska zachránil, ale přiznávám, že některé otázky byly velmi těžké. Štefane, blahopřeju, výhra je vaše, vydržte na telefonu, vyberte si, co je vám libo. My v tuto chvíli končíme a těšíme se na hřebíky zase zítra.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o 5. studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19:00 v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vždy v neděli dopoledne a v pondělí odpoledne, tedy právě teď, vám přinášíme nevšední osudy pamětníků z našeho kraje, tak jak je zaznamenali žáci a žákyně základní škol či gymnázií právě v Olomouckém kraji. To dnešní vydání připravili studenti Gabriela Chytková, Adela Skokanová, Emma Skokanová, Denis Starsi a Lucie Sýkorová ze základní školy Vrchlického v Šumperku a přinesou vám příběh pana Bořivoje Chytky ze Starého města pod Sněžníkem.
1: Mě vyhodili z jednoho zaměstnání, pak z druhého, pak ze třetího zaměstnání, protože jsem vlastně chtěl tahat dolů na socialismu kapitalisty k tomu, aby využívali vymoženosti socialistického státu.
2: Pan Bořivoj Chytka byl vždy cílevědomý, nebál se poznávat nové věci a ve svém životě toho hodně zažil. Na střední škole byl excelentním studentem a rozhodl se studovat matematiku na Karlově univerzitě v Praze. Ale v Československu v té době vládla komunistická strana, která mu změnila plány.
1: Byl květen nebo červen, já už si to přesně nepamatuju, mně přišlo, že vzhledem k tomu, že naše zemědělství potřebuje odborníky do zemědělství a že žiju na vesnici a mám k tomu blízko, takže se mám dostavit na Vysokou školu zemědělskou do Brna k pohovoru.
3: Ani po ukončení vysoké školy neměl možnost výběru zaměstnání.
1: Ten život nebyl tak jednoduchý. Dříve platilo, že když dokončíte vysokou školu, tak stát vám určí, kam máte jít, kde to firmy potřebují. A já jsem dostal umístěnku na STS, to byla strojně-traktorová stanice nedaleko Mělníka.
4: Ale pan Chytka se tím nenechal zlomit. A protože už v mladém věku byl kreativní, i v zemědělství měl spoustu dobrých nápadů. Rozhodl se vybudovat masokombinát, protože v okolí žádný nebyl. Dokonce byl schopný zajistit zahraniční investory.
1: Tak jsem objel družstva s tím, že bychom udělali společný zemědělský podnik, kde by se na to družstva složili, a já jsem tenkrát měl přísliby od všech těch zemědělských podniků zhruba asi na 160 milionů korun, že se to postaví. Na veletrhu jsem se spojil s firmou ACE, která měla sídlo ve Vídni a vyvážela maso zpracující stroje. Tak jsem se s nima seznámil, dali jsme se dohromady, oni mě pozvali do Vídně a rozběhla se spolupráce. Pak přišly okupace v roce 68, celý projekt vzal za svý.
2: V roce 1968 nastala invaze vojsk Varšavské smlouvy a kvůli spolupráci s zahraničními partnery z západu jeho sen o masokombinátu nevyšel.
3: Z práce ho vyhodili a aby neskončil u lopaty, přijal místo náměstka ve Starém městě pod Sněžníkem. Tyto zkušenosti se odrazily na jeho vztahu ke komunismu. Režim se mu opravdu nelíbil.
2: Staré město si nakonec zamiloval. Žije tam dodnes. Rád cestuje po celém světě, také tráví čas v lese

0: užívá si čas se svými vnoučaty. A jaké je jeho životní motto?
1: Moje zásada, kterou jsem se řídil a vyžadoval to po svých podřízených a spolupracovnících, bylo, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historii snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti jeseníky, čti rychleby a králický sněžník nebo Lipová lázně čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kde je třeba je odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga, doktora Michala Janáka, a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpoledne Českého rozhlasu Olomouc vám přinese ještě spoustu zajímavých rubrik a pořadů. Za chviličku se vydáme do Štemberka na panské sídlo Střední Moravy. To je rubrika téhož názvu. Něco po 15. hodině bude také obvyklá minutovka, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Věnuje se zajímavým faktům nebo nedávným odhalením z biologie, geografie, botaniky nebo českých reálí. No a chystáme samozřejmě také humoriádu. Tentokrát bude naším hostem Marie Redková.

0: Hezké prázdninové pondělí pro vás v Českém rozhlasu Olomouc. Vysíláme rubriku s historikem Davidem Papajíkem z Univerzity Palackého. V uplynulých 2 týdnech jsme se vydali na hrad Štemberk. Skončili jsme zmínkou o romantické přestavbě a dnes budeme pokračovat.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Musíme říct pozitiva a negativa. Pozitivum, podařilo se hrad zachránit, hrad je obyvatelný, je k dispozici návštěvníkům. To je jako skvělé, super. Negativum, neproběhl žádný archeologický výzkum, neproběhl podrobný stavebně historický výzkum. A co je další problematická věc, oni, když našli třeba nějaký znak nebo nějaký středověký prvek, tak oni s ním šibovali. Oni ho nenechali na tom původním místě, ale jim se to hodilo někde jinde, tak to dali do jiného paláce nebo do jiného poschodí. Takže tu starou podobu těžko můžeme rekonstruovat na základě těchto prvků, které jsou druhotně rozmístěny po hradě.
3: Dnes, když se dostaneme na hrad Štemberk, tak tam tedy můžeme vidět od středověku po 20. století, po Vítách a lichtenštejnskou kuchyni, přes renesanci, která je tam taky patrná z těch dob minulých. Je to široké spektrum těch stavebních stylů.
2: Možná bychom mohli doplnit, že nakonec ta rekonstrukce Štemberka dopadla daleko lépe než třeba rekonstrukce Bouzova, protože Bouzov byl také v zoufalém stavu a byl přestavěn do dnešní v uvozovkách pohádkové podoby. Takže ten Štemberk, myslím si, z pohledu jako historického nedopadl zase tak zle.
3: Dnes tedy Štemberk je rozsáhlým hradním komplexem, hradozámeckým možná můžeme říct. A jak tedy vypadal ten první hrad, který tam byl vystavěn kolem toho Berkvitu?
2: Neměla by nás má současná podoba. Ten původní hrad ze 13. století byl malinký. Byl tam Bergfried, palácová budova a nějaké hospodářské zázemí a to bylo všechno. Takže já bych si dovolil říct, že třeba třetina, čtvrtina současné rozlohy hradu byla ta původní rozloha. Ty nejstarší hrady ze 13. století jsou svým rozsahem velmi malé.
3: Ale málo kde se dochovala i ta věž. Bylo to asi tedy významné strategické místo?
2: To bylo významné místo kontrolující cestu na sever, z Moravy do Slezska, ale zase já vždycky říkám, že bydlet u cesty je sice plus, ale je i mínus. Protože pokud bydlíte u významné cesty, tak sice tam přijdou ti obchodníci, něco tam prodají, je to skvěle, ale přijde i nepřítel. Přijde i vojsko a může vám to sídlo zapálit, zničit a tak dále. Takže jsou to plusy a mínusy.
3: Vedle hradu je velkolepý kostel, budova kláštera. Kdy začalo kolem hradu vznikat to město?
2: Kolem hradu původně muselo být řemeslné podhradí, protože ten hrad potřeboval nějaké ekonomické zázemí, ale samotné město bylo lokováno na dvakrát. Zjednoduším to, poprvé v písemných pramenech je město připomínáno 1296, čili zhruba 50 let po hradě.
3: Jak rozsáhlé bylo to panství, jak rozsáhlý byl ten vliv šlechticů, kteří tu žili?
2: Štemberské panství bylo jedno z největších na Moravě. Bylo opravdu obrovské. Štemberkové ale nemohli expandovat směrem k Olomouci, tam nebyl prostor, takže oni expandovali směrem na sever a mě vždycky strašně fascinuje, když jedu autem ze Štemberka do Opavy, kdy projíždím ty jednotlivé vesnice a vzdalují se dál a dál od Štemberka a pořád je to Štemberské panství, které vlastně se rozkládalo až k dnešní nádrži Slezská Harta. Proto o to byl tak velký zájem mezi těmi šlechtici, protože to bylo, jak už jsem říkal, jedno z největších, nejbohatších panství na Moravě, zasahující až do Slezska. Můžeme ještě připomenout, že Štemberské panství se skládalo z několika částí. Byla to jako ta samostatná vlastně štemberská část, ale pak dvorecká část, berounská část a domašovská část. A zatímco ty první tři části byl přímý a lodní, svobodný majetek těch majitelů, tak v případě té domašovské části se jednalo původně o lenní majetek olomouckého biskupství, který vlastně Štemberkové spravovali a postupně ho pohlcovali a začali se na něm chovat jako na svém plnohodnotném majetku.
3: Říká profesor David Papajík, se kterým se příště vypravíme na Úsov. Za týden v cyklu Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Někteří ubytovatelé na Jesenicku registrují zvýšený zájem o letní pobyty. V areálu Olomoucké fakultní nemocnice začíná rekonstrukce parkoviště před transfuzním oddělením. Platí nová evropská pravidla pro využívání umělé inteligence. Zítra bude slunečno a teploty až 39 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Meziročně vyšší obsazenost registrují toto léto někteří hoteliéři z Jesenicka. Vyšší zájem o prázdninové pobyty hlásí například hotel na Červenohorském sedle. Vícevedoucí areálu Martin Dubský.
2: Obsazenost hotelů momentálně se pohybuje okolo 80%. Ta obsazenost nás letos v červenci překvapila, je vyšší zhruba o 15%. My když to srovnáváme i s roky předchozími, tak červenec býval vždy z těch měsíců letních tak slabší. Letos nás to překvapilo a hotel je v této obsazenosti už, dá se říct, celý červenec.
0: S dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči v areálu Olomoucké fakultní nemocnice. Kvůli opravám nezaparkují před transfuzním oddělením. Náhradní parkovací místa motoristé najdou vedle budov neurologie a lékárny. Další podrobnosti jsou na webu nemocnice. Od tohoto měsíce platí nová pravidla pro využívání umělé inteligence. Obsah vytvořený nebo významně upravený AI musí být jasně označený. Platí to především pro takzvané profesní využití, kdy vygenerovaný obsah musí označovat hlavně instituce nebo firmy. Například ikonou s textem vytvořeno AI.
3: Nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovaly. Máme na to dokonce vodoznak.
4: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Cílem nových pravidel je právě to, aby lidé i hned poznali, že se dívají na obsah uměle vytvořený, nikoli reálný, nebo že si povídají se strojem, pokračuje Lucie Malá z České asociace umělé inteligence.
5: Označování chatbotů a voicebotů, vlastně kdykoliv interagujete s umělou inteligencí, tak máte právo vědět, že je to umělá inteligence a ne živý člověk.
4: Pravidla vycházejí z evropského nařízení AI Act. Za jejich porušení bude moct Český telekomunikační úřad uložit pokuty až v řádech milionů eur. Tereza Chlubná, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sparty znají soupeře pro případné čtvrté předkolo Ligy mistrů. Pokud Pražané postoupí přes Lyon, utkají se s vítězem duelu Fenerbahce-Istanbul-Sturm Graz. Určil to los v sídle Evropské fotbalové unie ve švýcarském Nyonu. První zápas třetího předkola s Lyonem se hrají letenští zítra večer na domácím hřišti. Fotbalisté Plzně zase vstoupí do kvalifikace o Evropskou ligu proti poraženému z dvojzápasu mezi Hapoelem Beer Sheva a Crvenou zvezdou Bělehrad. Pokud Hradec Králové ve stejné soutěži postoupí přes Bešiktaš Istanbul, utká se s poraženým z dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D48 mezi exitem 1 Bělotín a exitem 8 Jeseník nad Odrou. Cestáři tam v obou směrech uklízí odpadky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Letní prázdniny se přehouply do druhé poloviny a s nimi také naše putování po zámcích Moravy, Slezska i Čech. Zámecké léto se nám přihlásí za pár minut. Jak skladovat léky v takovýchto vedrech? Otázka, která by vás možná nenapadla, ale nás ano, proto si o tom budeme povídat. A ještě rubrika, co v učebnicích nebylo, tentokrát popíše zajímavosti spojené s planetou Uran. To je nabídka téhle vysílací hodiny odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu s Tomášem Kedziorem.

0: Vašek Kinský, velký průvodce zámeckým létem na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Teď vyrazíme na další výlet.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

skupina Činasky v horkém odpolední na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Věděli jste, že vysoké teploty mohou ovlivňovat účinnost léků, případně je mohou dokonce poničit. Proto si o tom za chvíli v odpolední Českého rozhlasu Olomouc budeme povídat.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Je velmi horko, asi přemýšlíte nad tím, jak se ochladit nebo jak si doma vytvořit aspoň trošku snesitelné prostředí, samozřejmě pro ty, kteří nemají klimatizaci. Až půjdete kolem nějaké lékárničky, nahlédněte dovnitř, jestli v ní nemáte léky, které by bylo potřeba během veder dát na jiné místo. Špatné skladování totiž může ovlivnit jejich účinnost. Budeme o tom teď mluvit s redaktorem Michalem Poláčkem. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Michale, na jaké léky se zaměřit? Jsou nějaké náchylnější na ty vysoké teploty?
1: Takové ty běžné tablety, tvrdé, nějakou dobu horka vydrží, ale problém může být třeba u gelových kapslí. Můžou prasknout a obsah z nich vytéct. A pak jsou to mastičky, ve kterých se může oddělit voda a olej a nebudou tak konzistentní. No a ještě zmíním čípky, ty při vysokých teplotách taky trpí. Diabetici určitě vědí, ale inzulín je samozřejmě potřeba mít v lednici. Pokud tam není, postupně se v teple rozkládá a snižuje se mu účinnost. Pokračuje viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
2: A na co se musí dávat úplně nejvíc pozor, co je nejvíc jakoby citlivé na teplotu, to jsou očkovací látky. Ale to se pacienti běžně nekupují, maximálně výjimečně mají na recept nějakou očkovací látku, kterou třeba si jenom v lékárně vyzvednou a jdou k lékaři se

0: nechat očkovat, ale to v drtivé většině pacienti nemají doma.
1: No a rozkladu ve vysokých teplotách prý můžou podléhat třeba i nějaká antiepileptika.
2: Teď ta rada, jak správně léky skladovat v těchto vedrech?
1: Běžně se uvádí pokojová teplota 15 až 25 stupňů a Martin Kopecký ještě doporučuje následující.
0: Je potřeba doma najít nějaké co nejchladnější místo nebo místnost a ideálně dát ty léky někam na zem, na dlažbu, tam, kde je prostě nejchladněji.
1: Pokud máte léky v originální krabičce, nemusí být ve tmě, ale jestli je máte třeba v dávkovači, je lepší dát je třeba ještě do nějakého tmavého pytlíku. A co se týče skladování léků, které mají být v lednici, vyhněte se třeba dveřím, kde se při otevírání lednice být na chvilku mění teplota, anebo zadní části, která může namrzat. A pokud si objednáváte léky přes internet, vyhněte se doručení do výdejních boxů, protože ty nejsou klimatizované a uvnitř jsou vysoké teploty, které léky můžou poškodit, zvlášť když si třeba zásilku dva dny nevyzvednete. Ostatně, pokud máte delší cestu z lékárny domů anebo vyzvedáváte ty citlivější léky, třeba inzulín, jak jsme zmiňovali, hodí se nějaká chladící taška. A určitě jakékoliv léky nenechávejte na přímém slunci nebo v rozpáleném autě.
2: Rady jsou to dobré, Michale, ale co když už se stalo?
1: Když ta pravidla člověk nedodržel, tak ať ty léky radši nebere a koupí si nové. Podle lékárníků i lékařů se vám sice pravděpodobně nic nestane, každopádně ten lék nemusí fungovat na 100%, jak by měl, říká například lékařka Ludmila Bezdíčková.
3: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka.
1: Bezdíčková ještě dodává, že pokud bychom takhle použili třeba antibiotické kapky do očí nebo do nosu, které už jsou otevřené a byly v teple, může dojít k jejich kontaminaci a naopak šíření infekce, než že by nám pomohly.
2: Tak věřme, že nic takového se nestalo, právě proto byl ve studiu kolega Michal Poláček a zdraví se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc věnujeme pravidelně, třeba také ve čtvrteční apatice mezi 10. a 11. hodinou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc má před sebou ještě spoustu zajímavých rubrik a pořadů. Třeba ta jedna se jmenuje Co v učebnicích nebylo a za chviličku se s Martinem Písaříkem podíváme na zajímavosti ohledně planety Uran. Po 16. hodině humoriáda, tentokrát Marie Redková, to je dnešní host. Den v kraji je první v tomto týdnu, přehled toho nejdůležitějšího, co přineslo dění aktuálního dne v Olomouckém kraji. Tak to vysíláme mezi 17. a 18.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 16 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucké státní zastupitelství obžalovalo v bitcoinové kauze 4 lidi. Skupina ČES vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Uzavírka v Horce nad Moravou změnila trasu některých městských autobusů. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 39 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Bitcoinová kauza míří k soudu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ bude řešit brněnský krajský soud. Jde o Tomáše Jiříkovského, kterému žalobkyně navrhuje 20 let vězení za provozování darknetového tržiště s drogami a zbraněmi. Dalších 9 let pro něj chce za praní špinavých peněz. A to v podobě darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Na tom se měli další dva obžalovaní podílet, říká Radim Dragoun.
4: Dále jsou trestně stíháni a následně tady na ně byla podána obžaloba další dvě osoby, kterými kladenou za vinu, že se podíleli na legalizace výnosu z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinu ministerstvu spravedlnosti, přičemž zároveň porušili své povinnosti jako úředních osob.
2: Jde o exministra spravedlnosti Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Posledním obžalovaným je advokát Jiříkovského Karim Tic. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard. Z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Dopravní podnik města Olomouce ode dneška do konce měsíce upravuje trasu autobusů čísel 18 a 20. Důvodem je oprava části silnice v Olomoucké ulici v Horce nad Moravou. Jedná se o úsek od železničního přejezdu po začátek obce, upřesňuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
5: Obsluha zastávky Skrbeň ve směru do Olomouce zůstává zachována u stávajícího označníku v ulici Na návsi. Ve směru do Chomoutova bude linka vedena ve Skrbeni po komunikaci ulice Hlavní k přenosnému označníku na náhradní zastávku Skrbeň. Zastávky Horka budou přesunuty do ulice Náměstí Osvobození k přenosným označníkům.
6: Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let vstoupí večer v Edmontonu do prestižního turnaje Hlinka Gretzky Cup. Ve 21 hodin se utkají s výběrem Spojených států amerických. V dalších zápasech ve skupině je čeká Německo a Finsko.
3: Počasí.
2: Zítra na střední Moravě čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách 28 až 32. A foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 243,5 kilometru u Nezamyslic ve směru na Brno. Stojí tam porouchané auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
6: Dnes jdeme do boje s vedrem heslem Žádná únava, jenom zábava.
1: Humoriáda.

0: Parada odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurecku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: Které i masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě i jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom půl litru, no.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si dá ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, je chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení v části opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je... Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná?
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějí zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Málovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni do rovary přidáme Náhlovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Náhlovskýho.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko. Děkujem. Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Náhlovským a s paní Machálkovou.
9: Tady, ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: A tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. forma výuky, no co?
10: Báječná, můžeš se to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? No. Stávku, kas.
10: No, každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na to opravdu, nebo to je nějaký

0: víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma tena, za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom mi zase dáte a ofotíte si to, tam máte záru. A moment. A jak tak koukám tu 20. Moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
1: Humoriáda.

0: Dech. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho, to pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem spartakiádu ve školce a v dorostenci.
0: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
0: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
2: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
3: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo.
2: Nevšimli si toho?
3: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože jsem byla první a poslední, že jo. Jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
2: Já jsem měla stejný princip hry.
4: Ty jsi taky skákala?
2: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
3: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
2: ano.
3: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky takhle, jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě někdo speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesora, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě a potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
4: Hodina plná humoru na

0: vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a Spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna, tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je čas.
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je ano, čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zmatana.
5: Dobrý den.
6: A už bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: Ačko, jo,
3: to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl,
3: já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na stranu, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle,
3: dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, děkujem. Píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, a se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako lítá a strašně řvo, a i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si ta, to prostě je to jedno, že jo? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co vám přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. Jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a tak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem, ale tohle to musím říct, aby to nebylo, jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsem měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, kde to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda, ne, tam je nádherně. My tam byli před dvěma lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu, že
3: mohlo. Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi
5: tam
3: případ.
5: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Takhle, když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád a říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, že jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo, umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Sál v šumperském středisku Sever bude bezbariérový. České fotbalové kluby už znají jména soupeřů v kvalifikaci evropských pohárů. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
3: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
1: Změnu naopak vítá Česká lékárnická komora. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse se tak Česká republika přidá k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. Zkrácenou pracovní dobu kvůli vysokým teplotám bude mít také v příštích dvou dnech městský úřad v Uničově. V úterý ho můžete navštívit do 11:30 dopoledne a ve středu potom do 15 hodin. Vyplývá to z informací na webu města. Dělníci pokračují v Šumperku v rekonstrukci společenského střediska Sever. V současné době pracují na modernizaci jeho hlavního sálu. Nově bude bezbariérový, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Součástí rekonstrukce sálu společenského střediska Sever je nové osvětlení, vzduchotechnika i vytápění. Jednou z nejdůležitějších změn je ale odstranění bariér. Ty doposud komplikovaly využívání sálu seniorům i lidem se zdravotním postižením. Po dokončení všech oprav tak bude celý sál plně bezbariérový. Sport.
1: České fotbalové kluby se dozvěděly jména soupeřů pro závěrečnou fázi kvalifikace evropských pohárů. Sparta v případě postupu přes Lyon změří síly ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojutkání mezi Fenerbahče a Šturmem Graz. Plzeň se o hlavní fázi Evropské ligy střetne s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Hradec Králové, pokud uspěje v souboji s Bešiktašem Istanbul, zahraje si ve čtvrtém předkole stejné soutěže s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisiem Kaunas. Když dvojutkání s istanbulským celkem nezvládne, v konferenční lize narazí na Panathinaikos nebo CSKA Sofia. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, utká se s Jagellonií, Bialystok nebo Rangers.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a foukat má slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 281 u Přerova ve směru na Ostravu. Stojí odstavená dodávka. A pozor také na křižovatce Albertově, Hněvotínské a Štítného v Olomouci. Došlo tam k nehodě 3 osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Poprvé v novém týdnu hezký poslech přeje Tomáš Kedzior. V první řadě se ohledneme za letošní veselicí Českého rozhlasu Olomouc, která se konala v sobotu v Dubicku. Pokud se chystáte do Jeseníku, tak vám řekneme, jak jsou toto léto obsazené tamní hotely, penziony a chaty. Bude také předpověď počasí a ještě reportáž z letní školy slovanských studií v Olomouci.
2: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Případ se týká darování kryptoměny v hodnotě téměř 1 miliardy korun ministerstvu spravedlnosti. Rezort peníze dostal od dřív odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj jsou teď obžalovaní taky bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda oficiálně oznámil kandidaturu do Senátu. Bývalý poslanec kandiduje jako nestraník s podporou KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů. Uvedl to dnes na sociální síti. Ve Šternberku pokračují opravy chrámu Zvěstování Panny Marie. Práce mají dělníci dokončit v polovině roku 2028. Zástupci církve počítají, že poté zpřístupní 40 metrů vysokou věž v průčelí kostela. Důvody vysvětluje Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
3: Podmínkou tady těch projektů z integrovaného regionálního operačního programu Památek je zpřístupnění doposud nepřístupné části památky.
2: A na Selském náměstí v Olomouckých Chválkovicích dnes začala oprava plynovodu. Práce si vyžádají do konce srpna jednosměrnou uzavírku silnice od křižovatky s Chválkovickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Zákopě. Opravy budou mít dopad i na autobusy městské hromadné dopravy čísel 22 a 31.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Česku. Počasí.
1: Meteorolog Petr Drobek na lince Českého rozhlasu Olomouc. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak máme opravdu velmi jasný a také velmi horký den. Jak se od začátku toho rána projevoval v Olomouckém kraji?
2: A tak v Olomouckém kraji bylo od rána v podstatě slunečno. V těch úplně ranních hodinách se ještě na Libavsku a v okolí hranic na Moravě vyskytovala nízká oblačnost, například tam tedy. Ta se ale brzy rozpouštěla, potom v průběhu dne a odpoledne hlavně teda se začala tvořit a ještě stále se vyskytuje kupovitá oblačnost, ale obešlo se to až doposud bez srážek. Teploty stoupaly vysoko, nejvyšší hodnoty jsme naměřili v Přerově, tam je maximum 37,9 stupňů, v Prostějově 37,6, v Olomouci taky 37,2 a všechny tyto tři stanice překonaly jak svůj rekord pro dnešní den, tak vlastně absolutní rekord pro měsíc srpen. Takže velmi teplo a to teplo bude teda dále pokračovat.
1: No to máme teprve 3. srpna, tak to se ještě uvidí. Večer a v noci samozřejmě asi také bude teplo, jak moc?
2: Ano, předpokládáme, že v noci bude jasná nebo polojasná teplota, teda ta obloha, a teplota samozřejmě bude klesat, ale ty nejnižší hodnoty budou od 21 do 17 stupňů někdy k ránu, to znamená, že někde zůstane teplota na 20 stupňů, což bude znamenat tropickou noc. A předpokládáme potom, že zítra bude taky jasno nebo skoro jasno, jenom přechodně může být zvětšená oblačnost a obejde se to bez srážek. Maximální teploty předpokládáme od 35 do 39 stupňů, na horách od 28 do 32 a k tomu povane jenom slabý proměnlivý, v průběhu dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Petr Drobek a my se za chviličku ohledneme za sobotou, která byla také krásná a velmi povedená. Český rozhlas Olomouc pro vás totiž uspořádal prázdninovou veselici.
0: Český rozhlas Olomouc

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Sobotní veselice Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku, tak tam jsme se potkali se spoustou zajímavých lidí. Mezi nimi byli také dva cyklisté, Jan Kohoutek a Zdeněk Borovský, kteří cestují momentálně po Moravě v rámci projektu Domestici. To je skupina lidí, které spojil sport a touha pomáhat lidem na konci života i těm, kteří o ně v paliativní péči hospiců pečují. Kluci cestují po vesnicích a městech začínajících na D, tak proto se za námi zastavili v Dubicku.
1: D jako dobrý den, D jako děkuji, D jako důstojnost a D jako domestici, což je nezisková organizace, kterou jsem se rozhodl tady tím projektem podporovat.
2: Domestici to jsou, pokud vím, v cyklistické mluvě lidé, kteří pomáhají lídrovi vyhrát třeba Tour de France. Jsou to lidé, kteří se obětují, přitom sami kolikrát třeba skončí v poli poražených. Komu vy pomáháte? Kdo je ten lídr?
1: Ten lídr je pacient paliativní péče. Člověk, který odchází z tohoto života, který umírá, a paliativní péče je právě obor, který má tady tomu člověku ušetřit co nejvíc energie a dát mu co nejvíc energie do zbytku toho života. Proto domestici, lidé, kteří pomáhají v hospicích, pracují v hospicích, obětují svoji energii ve prospěch těchto pacientů.
2: My tady na Šumpersku vlastně máme hospice hlavně mobilní, to znamená, že se pomáhá lidem v domácnostech. Podporujete třeba i tyto?
1: Určitě. Obecně podporujeme jak kamenné, tak mobilní hospice. A to, jak finančně, pomocí vypisování různých výzev sportovců i naší akcí, například 8 dní pro paliativu, kdy projíždíme po 8 dedikovaných hospicích, každý rok jiný, kde vybíráme zároveň peníze během té akce a zároveň děláme osvětu na téma paliativní péče. To znamená, že otevíráme tady to téma pro lidi, pro veřejnost.
2: Jezdíte po celé Moravě. Dubicko, jak jsem pochopil, je jednou z posledních štací v Olomouckém kraji na D, tak kam vás to zavane dál, kam se vydáte a jak vlastně to funguje, ten sběr nějakých třeba prostředků?
1: Já jsem se rozhodl, že v rámci této cesty otevřu sbírku, kdy vyberu symbolicky 1000 korun za každou obec, to znamená 352 tisíc korun, kdy oslovuju jak veřejnost pomocí mých sociálních sítí, tak i ty obce jako takové, kdy jezdím do těch obcí, jezdím na obecní úřady a potkávám se se starosty, kde nejenom nabízím tu možnost, aby se staly součástí toho projektu finančně, ale zároveň zajímá, jak to mají s hospicovou a paliativní péčí v tom regionu. Z Dubicka jedu dál směrem na Šumper, kde plánuji přespat, pak pojedu na Dolní Moravu, no a tím bude etapa Morava pomalu, bohužel, pomalu a jistě ukončená.
2: Zdenku, vy jste říkal, že jste se vlastně přidal, že se snažíte podpořit tady ten projekt. Vy pomáháte jiné charitativní organizaci, která zase pečuje o lidi, kteří prošli vlastně úrazem, popáleninami a tak dál. Je to i třeba pro vás taková zkouška, jestli by to třeba mohlo být zajímavé pro propagaci té vaší práce?
3: Určitě ano, že jo. Já za první si hlavně myslím, že to je fakt potřebný takovýhle věci dělat, protože těch peněz každá tady taková neziskovka má málo a je potřeba, aby se o tím mluvilo a vědělo se o tím. A sám jsem si prošel takovým úrazem, takže je takový úkol si pomáhat, no a jak jinak než takhle sportem, který mě baví teda. A tady zrovna Honzík dělá takovou neskutečnou věc a u toho se baví a sám se jsem zvědavý, jak to celý funguje a jsem z toho teda hodně nadšený a určitě to není poslední můj den s ním, si myslím.
2: My jsme se potkali přímo vlastně na veselici s Českým rozhlasem Olomouc, obecní veselici v Dubicku. Je to náhoda, nebo jste si to vybrali, věděli jste, že tady něco bude?
1: Já si myslím, že náhody neexistují upřímně. Nenaplánovali jsme si to, ale já už mám ze svého cestování zkušenost takovou, že nikdy je lepší neplánovat a v ten moment se dějou ty nejhezčí a nejzajímavější věci.
2: A co lidé, jak reagují, už jste oslovili, viděl jsem vás, že už jste se bavili se starostou?
1: Ano, je to tak. Já obecně se otvírám vlastně tomu svému okolí. Proto já jsem si taky zvolil kolo, jaký jsem si vybral, což je velmi těžký kolo rekolo, které mě nutí zpomalit a vnímat to prostředí okolo sebe, vnímat ty příběhy, které já potkávám, a mě baví se potkávat s těmi příběhy na té cestě. Ptát se lidí, jak se mají, co dělají, proč to dělají, odkud.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Mnozí hoteliéři z nejvyšších moravských hor jsou s letošní letní sezónou zatím spokojeni, zájem o pokoje je velký. Naopak slabší prázdniny zatím registrují pronajímatele chat a chalup. Podrobnosti zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Máme absolutně plno, což je samozřejmě dobrá zpráva pro nás.
2: Říká ředitelka hotelu Valdes v Loučné nad Desnou Magda Vaculová. Téměř obsazeno mají v polovině sezóny i na Červenohorském sedle. Pokračuje jeho vedoucí Martin Dubský.
3: Obsazenost hotelu momentálně se pohybuje okolo 80%, to teda v závislosti na dnech v týdnu. Víkendy míváme tu obsazenost úplnou, v týdnu je malinko slabší.
2: Podle Dubského jde oproti loňsku o nárůst.
3: Ta obsazenost nás letos v červenci překvapila, je vyšší zhruba o 15%. Když to srovnáváme i s roky předchozími, tak červenec býval vždy z těch měsíců letních slabší. Nám se už historicky vždycky dařilo hotel vyprodávat lépe až od někde od 25. až v podstatě ke konci měsíce. Letos nás to překvapilo a hotel je v této obsazenosti už, dá se říct, celý červenec.
2: U chat a chalup na Jesenicku je ale situace jiná, vysvětluje Alena Niklová-Klimešová z agentury Chatař.
4: Obsazeno mnohem méně, než bychom předpokládali. Domnívala jsem se, že když bude horké léto, že obsazenost bude relativně třeba na 95%, ale je mnohem nižší než v loňském i předloňském roce. Je obsazeno zhruba tak na 80%, možná i méně.
2: Podle Niklové-Klimešové může být důvodem nižšího zájmu také to, že lidé vyhledávají vybavenější ubytování.
4: Nemají bazén, nemají výřivky, nemají sudy. Jsou to prostě normální chaty, které se pronajímaly před 10, 20, 30 lety. Neposkytují nic navíc, co dneska klienti vyžadují.
2: Trendem v Jeseníkách zůstávají delší pobyty rezervované s předstihem, doplňuje Vaculová.
1: Tam se opravdu jsme se vrátili do doby, kdy

0: si vyrezervují pobyt minimálně na 7 dní, opravdu to berou jako dovolenou a řekla bych 20% si to pak rezervuje opravdu v rámci horizontu třeba 2-3 dní, že se prostě podívají, jestli je volno a přijedou.
1: Dubský zároveň říká, že letos přibývá i zahraničních turistů.
2: Měli jsme tady kolik tureckých rodin na týdenní pobyt, měli jsme tady Estonce, Litevce, samozřejmě Slovensko, Německo občas.
1: Hoteliéři očekávají vysokou obsazenost také během většiny srpna. Zájem podle nich tradičně polevuje až v posledním prázdninovém týdnu, kdy se rodiny s dětmi připravují na začátek školního roku. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: Jak Španělovi chutná španělský ptáček a zvládá Angličan český jazykolám, i to uslyšíte za chvíli v reportáži z letní školy slovanských studií v Olomouci.

0: Více než stovka cizinců z pěti zemí kontinentu světa se učí o prázdninách na Olomoucké univerzitě češtinu. V rámci tradiční letní školy slovanských studií se ale také seznámují s lidovou kulturou, historií a gastronomií Česka. Mezi účastníky jsou studenti, učitelé, obchodníci, seniori i lidé, kteří chtějí poznat češtinu ze zájmu nebo jako jazyk svých předků. Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc nabízí reportáž.
1: Co jste dělali o víkendu?
2: Ingrun, pamatuješ si?
3: Samozřejmě se pamatuju. O víkendu jsme přijeli z Rakousku do Olomouci.
4: Lektorka Gabriela Kučerová procvičuje se skupinou cizinců gramatiku, konverzaci i slovní zásobu. Nenudí se, každá národnost prý přináší do výuky nějakou zvláštnost.
1: Třeba co znamená, když řekneme ty si slepice. V Rakousku mají takové přísloví, že i slepá slepice vyzobává zrníčka a znamená to, že i někdy slepici se může rozsvítit. Já myslím, že my to spíš používáme jako ten vulgarismus ty si ale slepice.
4: To, že nejtěžší v české výslovnosti je hlas Ř je podle lektorky mýtus, problematičtější je podle ní H nebo H.
1: Třeba i můj profesor, který učí v Katovicích na univerzitě, tak do dneška říká ahoj holky, i když je to člověk, který je bohemista.
4: Nejstarším letošním účastníkem letní školy je 73-letý Čes z anglického Bristolu. Jeho bytná je češka a tak si s ní chtěl jako bývalý učitel angličtiny trochu víc popovídat.
5: Nejtěžší je pamatovat slovní zásobu. Rád se učím gramatiku.
1: Víte, co to je jazykolam?
5: Ano, ale nepamatuju.
4: Strč prst skrz krk.
5: Strč prst skrz krk.
4: To pro Javiera ze španělského Toleda, nováčka na letní škole češtiny, už to bylo horší.
6: Strč prst skrz krk.
4: Vysvětluje mi i důvod, proč přijel.
6: Já už mluvím jasně španělsky, italsky, anglicky, turecky, německy a chtěl jsem se naučit slovanský jazyk.
4: Asi nejčastěji používá tuto frázi.
6: Co máte dneska na denní menu?
4: A tradiční českou kuchyni si oblíbil.
6: Miluju zvíčkovou, smažený sýr, tvarůžky, moje oblíbené jídlo, španělský ptáček. Není vůbec španělský. Jo, mám rád jméno, ale nevím proč.
4: Čes i Javier si zdokonalují češtinu i v praxi. Javier třeba při dobrovolnické práci v lese, Čes zase u kamarádky v Praze při renovaci její kuchyně. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.
8: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Krasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a každý prázdninový den v závěru tohoto pořadu chystáme seriál, slavíme společně se zoologickou zahradou na Svatém kopečku u Olomouce 70 let právě tohoto podniku. Dneska se vydáme za mravenečníkem, který bydlí v ubikaci společně s lenochody. Provedená schovatelka Hana Dostálová.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
2: Sameček, lenochoda a mravenečníka můžou spolu spát i v boudě, jim to nevadí. Holky ne, ale ti kluci jo.
3: Jeden z mravenečníků se nám tady právě probudil. To je konkrétně jaký druh?
2: To je mravenečník čtyřprstý, neboli tamandua.
3: Nepatří těm největším?
2: Určitě nepatří k největším, je to prostřední.
3: Taky zvíře, které má tu velikost mazlička, dá se vzít do náruče?
2: Tady tohle zvíře se dá vzít do náruče, ale taky to úplně nepreferuji. Já s nima manipuluji jenom třeba, když potřebuju je zvážit, anebo když děláme nějaký lékařský zákrok.
3: Jeden se dal do pohybu, když jsme vešli a už tady obchází, druhý ještě, to bude asi samice ta, co spí? Ano. Nebo nespí a nechce se jí ven?
2: Kouká, ano, je to holka, je to samice.
3: Kdy jsou mravenečníci přes den aktivní?
2: Ráno a večer.
3: A teďka je to kvůli tomu, že jsme přišli?
2: Teď momentálně ano, oni jsou zvyklí v tuto dobu, že se krmí, takže se zbudí.
3: Jsou všichni mravenečníci šplhaví?
2: Mravenečník velký rozhodně neumí šplhat po stromech.
3: Tady tento ano a má tu velkou spleť větví. Prohání se po nich někdy nebo spíš to používá účelově, že se třeba dostane na zem?
2: Chodí, hrajou si i ve větvi, když mají tu chuť.
3: Jaká je lokalita, ve které se vyskytují?
2: Jsou to vlastně deštné pralesy, Jižní Amerika, Brazílie.
3: Čím se živí mravenečník? Mravenci?
2: Mravenci a termity.
3: Má k tomu dlouhý jazyk, jak dlouhý?
2: Tady tihle mravenečníci mají přibližně 30 cm dlouhý jazyk a velcí mravenečníci ti mají 60 cm dlouhý jazyk.
3: Vidíme, jak se venku krmí. Co to dostali dobrého?
4: Oni občas dostávají plástev. Je to vlastně od včelařů, když si čistí úlí, tak my dostáváme od nich právě plástve.
3: Takže uvnitř jim nejvíc chutnají ty larvy?
4: Ano.
3: Larvy s medem mají teďka.
4: To mají jenom takovou jako chuťovku, nedostávají to teda určitě každý den, protože je to sladké, ale vidíte, že opravdu na to se dají utáhnout.
3: Zaujalo je to a svým dlouhým jazykem se dostávají dovnitř do té plástve. Vidíme, že jsou přátelští, takový nekonfliktní.
4: Nejsou ale úplně všetci mravenečníci, ono záleží, jakou mají zrovna povahu a jak s nima pracujete. Jo, tady ten sameček, tak ten přišel z Jižní Ameriky. A opravdu, i když máme mláďata, tak je můžeme spojit s tím samcem.
3: Říkali jsme, že jejich přirozeností v přírodě je hrabat, dělají to i tady?
4: Tady ve výběhu, kde jsme, tak si můžou samozřejmě najít někde ty mravence. Termity tady nemáme, ale mravence tady, mraveniště si někde tady ve výběhu najdou. Najdou si ho většinou teda výborným čichem, těmi drápy, které jsou taky úctyhodné, tak ty udělají díru, strčí tam čenich a vypláznou právě jazyk a ten jazyk je lepkavý a na ten jazyk se právě nalepí a mravenečník je poliká celé mravence.
3: Lidé sem mohou nahlédnout a vy jste říkala, že někdy je vlastně v tomto čase krmíte přes den?
4: Kolem té 11. hodiny, půl 12. je čas oběda pro mravenečníky. U nás v zoologické zahradě pravidelně odchováváme mravenečníky, máme vlastně každým rokem mládě. Bohužel ty mláďata teda návštěvníci nemůžou vidět, protože ta samice potřebuje klid na odchov a většinou je míváme teda v zázemí.
3: A letos to vypadá jak?
4: Máme tam mládě, které se narodilo 17. prosince, takže teď má něco přes půl roku. Momentálně se pářili, takže doufejme, i když mají vysoký věk, takže by ještě mohli něco splodit.
3: Rozezněly se zvony svatokopeckého chrámu?
4: Mravenečníci stromoví rodí po 5 měsících březosti. Mládě zpočátku zůstává někde v dutině v přírodě, anebo u nás zůstává skované a ze samici vlastně vylízá až kolem toho 1 měsíce. Jinak mravenečnice nosí mládě vzadu na ocase, jezdí vlastně na zádech.
0: Ze zoologické zahrady na Svatém kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
0: A budeme ji představovat také v dalších dnech v kraji Českého rozhlasu Olomouc, vždy v závěru toho hodinového vysílání a samozřejmě také v dopolední premiéře po 11. hodině. Naše vysílání pokračuje dál, po 18. hodině budeme hrát pro vaši radost dechovou a lidovou muziku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Ceny energií se mají v srpnu zvýšit. Začala uzavírka silnice mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu vrchního státního zastupitelství v Olomouci. To navrhuje tresty pro čtyři obžalované.
4: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
5: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
4: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danihelovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
6: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosu z trestné činnosti spojenou s porušení povinností úředních osob zorganizoval.
4: Danihel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Český rozhlas.
2: Energie v srpnu zřejmě podraží, očekává to alespoň energetický regulační úřad. Vždy na začátku měsíce zveřejňuje orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Proti červenci podle úřadu stoupnou ceny elektřiny asi o 4%, u plynu o 3,5%. Důvodem je mimo jiné pokračující konflikt na Blízkém východě. Správa silnic dnes začala s rekonstrukcí cesty mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí na Bruntálsku. Silnice v blízkosti hranic s Olomouckým krajem je na některých místech v havarijním stavu. Práce na téměř 5-kilometrovém úseku potrvají do října. Cesta je uzavřená pro všechna vozidla, kromě integrovaného záchranného systému, říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Radek Podstavka z Hnutí ANO.
7: Potřeba modernizace je vidět na první pohled. Vozovkama vytluky praskliny a na několika místech odsloužila i krajnice. Měření navíc odhalila místy sníženou nebo nevyhovující únosnou konstrukční vrstev vozovky. Proto je dobře, že startuje rozsáhlá modernizace, která dá všechno do pořádku.
8: Sport.
2: Fotbalový brankář Lukáš Horníček přestoupil z portugalské Bragy do anglického Newcastlu. S vedením United podepsal 5letou smlouvu a jeho předchozí zaměstnavatel za něj dostal 30 milionů eur. Po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi se tak Horníček stal třetím nejdražším českým fotbalistou v historii.
3: Počasí.
2: Zítra na střední Moravě čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor, na třídě kosmonautů v Olomouci na křižovatce s ulicí Vejdovského srazila se tam dvě osobní auta ve směru k hlavnímu nádraží a je tam uzavřený jeden pruh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Já
8: to možné. Ano, už bylo 18 hodin a uteklo to, už zase budeme hrát pro radost a doufám, že to vítáte. Třeba vás přivítáme na lince 221-555-444. Je to možné? Už bylo 18 hodin a máme stále třeba v centru Olomouce tu výheň 35-36 stupňů Celsia a v těch dalších, no, alespoň jednom, dvou dnech, ještě prý odpoledně maxima trošku vyšší, však o tom průběžně informujeme. A teď také informace o tom, že linka, která byla zmíněna, je vám nakloněná a bude zpřístupněna a můžeme přát všem, kdo jsou oslavenci někde kolem 3.8. také v roce 2026 a třeba k jmeninám Miluškám. Miluše je napsaná v kalendáři, v Olomouckém kraji prý zastoupena četně zhruba 15 stovkami majitelek. Ovšem slavit mohou prý klidně také Jerguš, nejenom ze Slovenska, také Mirtil anebo Auracián.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: To byla instrumentální, jodlovací, klarinetová vzpomínka na benátský karneval, prý na motivy lidové písně Il Carnevale di Venezia, ale já jsem tam teda slyšel, pes jitrničku sežral docela maličkou. No a teď je jedna olidunce, co má zahrádku, a ta je prý pod jasmínem a tam je krásné žití a pěstování, ale nejenom tam, i v Prostějově, tam, kde pěstuje Zdeněčka a sklízí a zavařuje. Dobrý den.
2: Dobrý den, Bořečku, děkuji za milé přivítání a já ještě zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. Jste to nejlepší rádio, ty vaše pořady, ty nemají chybu, ty jsou suprové, to všichni říkáme. Tak a písničku posílám Janičce a Jiříčkovi do Roštění, Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslaví, z Lidunce do Olomouce, Ladinkovi s Kanárkama do Tovačova a jeho sestře Jindřišce, panu Františkovi od Brna a Jiříčkovi do Litovle. Všem vám přeji štěstí, zdraví, co si přejete, ať se vám splní, a chrání vás andělci strážní. Bořečku, děkuji za výběr, písnička je i pro vás a těším se opět někdy. Naslyšeno.
1: A my zdravíme pěkně nejenom na zahrádku, ale hlavně dneska taky do stínku a v těch následujících dnech a do nějakého příjemného místečka i mimo zahrádečku a zahrádce hodně vláhy. Písnička udělá radost do práce Jardovi, kterého zdraví kamarád Mira. Děkuje za víkendový výlet s našimi rodinkami. Krásně jim zahrajte. Krásně zahrajeme i do práce. A opatrujte se i tam a zejména třeba venku. Rádi zahrajeme k narozeninám pro pana Františka Miku z Heltlinova u Hranic. Písnička potěší určitě i jeho manželku Anešku. Přejeme jim tedy hlavně mnoho zdravíčka. To přeje srdečně a posílá Ruda od Opavy, panu Františkovi a také manželce Anešce do Hranic, nebo respektive z Heltínova, jak tu píšou. A krásně máme zahrát taky písničku pro všechny hodné posluchače, ať se taky pořádně chrání, opatrují před horky, ať mají příležitost se někde taky schladit a myslí na to popíjení čiré, tekuté, pramenité, trošku chladnější vody, ať si můžeme krásně vyhrávat a ať jsou v pořádku i zdravotně. Hodně zdravíčka přeje Jarka s manželem a těší se na další krásná přání, slova a poslání pěkných písniček od všech posluchačů Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme pro radost, třeba i s vámi a vašimi textovkami na 723 70 33 51 a nebo se můžete ozvat a vybírat.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

krásně zahrajeme také vám v 18.17, teď hlavně píšícím. A že nám teď chodí hodně, hodně zpráv, tak pojďme jednu po druhé zahrát třeba také dneska od Evy z Modřic pro Františka od Brna. Krásné letní dny prožité v pohodě a hlavně ve zdravíčku přeje všem Eva z Modřic u Brna. Rádi zahrajeme písničku krásnou, hezkou a teď také zpívací úplně pro všechny a úplně pro každého a možná i vzpomínkovou a dojemnou. A to pro Milušku, která má svátek a které moc, moc zdravíčka přeje Jarča a další kolegyňky. Moc rádi vzpomínáme na skvělý pracovní kolektiv a babinec. Všechno nejlepší Miluškám dneska i k svátku. No a písnička zamíří teď ovšem také k narozeninám a třeba i rozespívá, rozbrouká oslavence. Máme totiž pěkně pozdravit a krásně zahrát všechno nejlepší popřát pro pana svatopluka Matyáše ze Staměřic k dnešním 83. narozeninám. Popřejeme mu především hodně zdravíčka, pohody do dalších let za celou rodinu. To přeje neteř Silva panu svatopluku Matyášovi z Staměřice. A další přáníčka, i ta písemná hned v zápěti. No a teď to zpívání, a možná i lehké, no dneska bychom doporučovali užívání takové rozumné a ve všech mezích a ve vší početnosti, počestnosti na osvěžení samozřejmě tu kyselinku, třeba v podobě stříku, stříčku.

0: 25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historii snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti Jeseníky, Čti Rychleby a Králický sněžník nebo Lipová lázně Čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašamy do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: No a teď v 18.24, dnes v podvečer 3. srpna, paní Liduška, kterou pěkně vítáme. Dobrý den.
5: Dobrý odpoledne, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. My bychom chtěli poslat přáníčko do Čelčic paní Štěpánce Kubesové, jejím narozeninám, popřát jí zdraví, zdraví, zdravíčko, spokojenosti, radosti, zbalé měnky a lásky od svých blízkých, jí přijí kamarádi, přátelé, ale hlavně manžel a vnuk Radim s rodinou. Bořečko, já vám děkuji a někdy nashledanou.
4: A my se přidáváme ve spolek, děkujeme a moc zdravíme a v zápětí rádi pozdravíme také vás, další. Vždycky je jenom takové malé úskaly, že už máme třeba někoho takzvaně nabraného, takzvaně připraveného, vybíráme s ním písničku, ale ještě volají další zájemci, kterým to vyzvání. Tak zájemci, zkuste, vytrvejte a dostaneme se k vám postupně. Postupně teď také zahrajeme moc rádi písničku další oslavenky. A to té, která má v Prostějově dneska sváteček a hlavně brzy kulaté narozeninky. Takže Milušce, Teťulince, nejhodnější zlatíčku celé rodiny a velikánské pomocnici obětavé dámě, máme od rodinky tedy poslat vlastně dvojnásobnou gratulaci. A pokračujeme, prosím, nejenom v krasojízdě 3.8., takže zahrajeme moc rádi i Milušce Procházkové ze Štětovic kmeninám a popřejeme mnoho zdraví. To přeje především Anička. Pozdrav i Jendovi ze Štětovic a Zdeničce z Holubic. A od nás samozřejmě vám všem též ve spolek. A ještě to korunujeme, ještě přidáváme tentokrát přáníčko od Květušky paní Milušce Kolářové z Kozova k svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje Květa. Přidáváme ještě také přáníčko mamince Božence Horničkové i Zdeničce Šínové a kamarádce Jarmilce do Hrochova i Věrušce Halouskové s Adámkem do Bílovic. Posílám tady písničku zlatíčkám pro potěšení, pro radost. S přáním krásného, pevného zdravíčka. Opatrujte se, hezké, slunečné, náročné, horké dny přeje i dneska Broňa a my se též přidáme velmi.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Tak jsme si možná zanotovali, zaspívali jednu klasickou i s Pepičkem Zímou. No a myslím, že notovat, broukat si budeme i teď. Další zpívací populární je tady pro pana Michala. A pro koho? A dobrý podvečer.
1: Děkuji, dobrý podvečer. Děkuji za vybrání písničky. Chtěl bych sám pro sebe a pro všechny lidi, co poslouchají Český rozhlas Olomouc, písničku, no vy víte. A pro sebe na uklidnění a tak všem lidem, no. A ještě tady kamarádovi sedí se mnou, Kostě. A to všechno. Děkuji za slyšenou.
0: Děkujeme pěkně. Pozdravit máme další dámy a pány a adresáty vašich krásných přání. Takže krásně popřejeme a moc pěkně pozdravíme taky pracanta Lukina, kterého zdraví jeho děvčata a přeju mu šťastnou cestu domů, protože se na něj moc těší. Krásná pozdravení ještě vyřídíme babičce Jarušce, u které byla rodinná oslava, hned několika jubilantů z července i srpna z naší rodinky a babičce děkujeme za skvělé báječné přípravy a organizaci celé akce. Děkujeme pěkně, rádi vyřizujeme a chválíme. A krásně pozdravíme ještě taky z Roštění. Dneska Zdeničku z Prostějova, Lidušku z Doubravice i Haničku z Předmostí, taky Jiřího z Litovla, Jiřího z Kunštátu a Břeťu ze Štítu a taky Františka od Brna. Písničku krásná pozdravení přátelská rozhlasová posílají Jana Jiří z Roštění. Písničku zahrajte i pro mého přítele Zdenečka, kterého mám moc ráda, moc ho miluju za všechno, co pro mě dělá. To píše Iva z Velkých Losin. A další přáníčka budou k mání. A teď tady všeobecné zpívání ve společnosti.

0: No a teď řemesla moderátorská, taky posluchačská. Propojíme v 18.37 3. srpnového podvečera. Přejeme vám pokud možno snesitelný dnešní den a i zhruba tak ty dva následující. Opravdu velká zkouška zátěžová na náš organismus. Tak si pojďme taky pěkně zahrát. A to třeba díky přáním ze Štětovic od pana Jendy. Pěkně zdravíme, pěkně vítáme. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám. Zdenice Šinové do Hrochova, Zdenice do Prostějova s milující kočenkou, Zdenice do Holubic, Anice Zimové do Štětovic, Lidušce do Olomouce a Míle Procházkové dnešnímu svátku přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. Pane Božku, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
0: Děkujeme, taky se přidáváme ke gratulacím, k pozdravům, to byl pan Jenda. A dál přáníčko také zamíří babičce Marunce k nadcházejícím narozeninkám, pilné včelce a obětavé pomocnici a rádkyni. A její moudrost, ta se cení, tak to oceňuje prý i Alenka a celá rodinka. A jestli to prý dorazilo, teď už to taky vysláno bylo do éteru a tedy i vysíláno v rádiu. Stejně jako dneska i přáníčko od Františka z celého srdce. Nejmilejší pozdravení milým hodným posluchačům, posluchačkám Aničce z Bludova, Mařence Františkovi z Hrabové, taky Jiřince ze Sudkova, Marušce z Bludova. Krásný večer, hodně zdraví, štěstí, lásky, nejmilejší poděkování i Zdeničce s kočenkou a též písnička Evičce z Modřic za nejmilejší přání a milá pozdravení i paní Julince z Přerova, Milatce z Přáslavic a Mařence z Kroměříže. Ta přání jsou tedy z Brněnska od Františka. Ta přání další už jsou od Hely z Děvčaty také dnes do penzionu. Jesenec, Ludmírov, Luka, Boslavice, Náměšť, Loštice, Litovel, Červenka. Všem svěřencům, klientům, také sestřičkám, pečovatelům, personálu. Krásná pozdravení od Hely a děvčat. No a ještě pozdravení, poděkování taky za krásná hraní, za krásná přání nejhodnějším posluchačům. Všem pozdravení posílá Ivoš, Marta a krásně si užíváme dnešního večera i díky vašim písničkám a vašemu výběru. Teď ještě snad příjemná vlaha, někde možná i ve stínku probíhající ta cestička v trávě od Veselé trojky.
2: Posloucháte podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Ve 7:45, čas, slovo, prostor, na lince 221-555-444 pro Aničku. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, zdravím vás, pane Božku, Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory a milovníky dechovky. V životě jsou chvíle, kdy vám neznámí přátelé nechají zahrát pěknou písničku. Ať se vám písnička líbí. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, milému Františkovi od Brna, Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Marci do Žilové, Marušce do Kolšova, manželům Blížňákovým do Rapotina, kteří moc rádi poslouchají písničky. Manželům do Malé Morávky díky za krásnou písničku a panu Ivanovi Jodopavi zdravím vás všechny a přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku a zdravím všechny bludováky. Děkuju, mějte se hezky.
3: Taktéž poděkování i Aničce. No a než slunce zapadne, tedy ono už to je každým dnem zase trošku dřív, o minutku, o dvě, 1. srpna 2032 Olomouc a okolí a dneska už ve 2028, 2029 a teď ještě ta zapadající sluníčková písnička, to je výběr. A ta udělá určitě velkou radost taky Marošovi, kterého zdraví babi, děda, přeju mu krásné, ještě moc krásné prázdninové dny, ať si jich užívá. Rádi vyřizujeme hezké prázdninky v pořádku strávené. No a pozdravení ještě posíláme stejně jako poděkování za přáníčko. A zahrajeme Ivance z Velkých Losin za přání, které mi poslala. Díky za všechno, co pro mě dělá, mám je velice rád. Písnička ještě též z dalšího přání SMS-kového pro mého manžela Františka Pelce. Pro radost posílám pusu.

0: 18.50 a ještě rádi potěšíme. Ještě bychom mohli pozdravit samozřejmě to, co ještě zvládneme z SMS přání, ale především zahrát taky paní Staňce dnes krásné bílé břízy. A pro koho? A dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače a přeji jim, ať ty horka vydrží, jo. Prosím vás, tahle písnička bude pro Lidušku z Jeseníku, Pohádkovou babičku, Lidušku z Olomouce, Zdeničku z Hrochova, Zdeničku z Uničova a Zdeničku z Holubic a písnička je i pro Janu a Jiřího z Roštění. Nesmím zapomenout na Ládička Stovačova s Kanárkama a jeho sestru. A tahle písnička ještě prosím pro Libuši Kvapilovou z Budova a její rodinu. Všem přejem krásné dny a to vydržíme. Nazhledanou a naslyšenou. Příjemnou cestu domů, Borečku, a děkuji vám za vybrání písničky.
0: Děkujeme též za přání a že na ně myslíte, na naše posluchače. To byla paní Staňka z Lomnice Rýmařovsko. No a ještě ta přání písemná, tam míří jednak k babi Jarušce a naší sousedce hodné paní Milunce k dnešnímu svátku. Tak vás, děvčata, moc zdravíme a těšíme se taky na brzká setkání a děkujeme za pohodičku, kterou vytváří babička rodince a za to kamarádství mezi vámi. To taky moc rádi vyřizujeme, tak děvčatům krásně hrajeme. Ještě od milující Aničky určitě musí zaznít pozdrav a políbení na dobrou noc mému miláčkovi, tvá milující Anička, tak to políbení necháme na vás, ale pomyslně posíláme miláčkovi. A ještě máme zahrát taky všem, kteří se konečně dočkali i dneska velkého vysvobození, tedy velké studené, anebo tak akorát vlahé sprchy, spršky. Zdravíme Jaruška, který dorazil z práce i ke svým děvčatům. Ještě jednou děkuji za krásná pozdravení a my jsme rádi, že jsme tím vlastně téměř začínali a taky to téměř ukončíme. No, ve stínu těch bílých bříz, když je to třeba trošku hustější listnatý lesík.
2: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Pronajímatelé chat na Jesenicku registrují pokles zájmu o ubytování. Rektor UP Kohajda potvrdil kandidaturu do Senátu. Řidiči musí počítat s komplikacemi kvůli opravám plynovodu na Selském náměstí v Olomouci. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Zájem o ubytování v chatách a chalupách na Jesenicku je zatím o letošních prázdninách nižší než loni. Zatímco dříve se obsazenost pohybovala kolem 95%, toto léto často nedosahuje ani 80%. Podle Aleny Niklové-Klimešové z agentury Chatař si turisté častěji vybírají komfortnější ubytování.
2: Na Jesenicku je obsazeno mnohem méně, než bychom předpokládali. Domnívala jsem se, že když bude horké léto, že obsazenost bude relativně třeba na 95%, ale je mnohem nižší než v loňském i předloňském roce. Je obsazeno zhruba tak na 80%, možná i méně.
0: Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda oficiálně oznámil kandidaturu do Senátu. Bývalý poslanec kandiduje jako nestraník s podporou KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů. Uvedl dnes na sociální síti. O funkci senátora bude usilovat za volební obvod číslo 66 Olomouc. Na Selském náměstí v olomouckých Chválkovicích dnes začala oprava plynovodu. Práce si vyžádají do konce srpna jednosměrnou uzavírku silnice od křižovatky s Chválkovickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Zákopě. Opravy budou mít dopad i na autobusy městské hromadné dopravy čísel 22 a 31, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Autobusové linky 11 a 31 budou od 3. do 31. srpna vedeny ze zastávky Chválkovic. Chválkovická Epava a Sigma na zastávku na rohu po náhradní trase ulicemi Chválkovická, Železniční na Zákopě a Selské náměstí. Zastávka na rohu ve směru na Selské náměstí bude přemístěna o přibližně 60 metrů dále ve směru jízdy k přenosnému označníku. V opačném směru budou linky vedeny bez omezení.
1: Sport.
0: České fotbalové kluby se dozvěděly jména soupeřů pro závěrečnou fázi kvalifikace evropských pohárů. Sparta v případě postupu přes Lyon změří síly ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojutkání mezi Fenerbahče a Šturmem Graz. Více kouč Brian Priske.
4: Je to těžké. Když jsme skončili druzí v šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon, až pak se budeme soustředit na další.
0: Plzeň se o hlavní fázi Evropské ligy střetne s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Hradec Králové, pokud uspěje v souboji s Bešiktašem Istanbul, zahraje si ve čtvrtém předkole stejné soutěže s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Když dvojutkání s istanbulským celkem nezvládne, v konferenční lize narazí na Panathinaikos nebo CSKA Sofia. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, utká se s Jagellonií Bialystok nebo Rangers.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno, teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách 28 až 32 a povane slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se v Komenského ulici v Hranicích, vozovka je tam ještě do zítřka zúžená na jeden pruh kvůli pracím na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Písně a skladby je tvrdší i měkčí a dnes krásná, půvabná, talentovaná, ale někdy taky rokově tvrdá Natálka Tichánková, herečka, muzikálová zpěvačka v Rokli s Jirkou Matějů.
6: Rokle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rocklit.

0: Hezký večer všem příznivcům rocklu od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Slyšeli jste písničku Bouře, která otvírá album Světlo a stíny, druhé album Natálky Tichánkové a kapely For Good. A já jsem rád, že Natálka je s námi ve studiu. Ahoj, dobrý večer.
1: Ahoj, dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Písnička Bouře, mě tak napadá, tobě píše texty Jeff, že? Jak se ti to zpívá?
1: Skvěle, protože on umí krásně odrážet moji duši a mu řeknu, o čem by to mělo být a on to napíše.
0: Bouře je ale klasická. Jinak samozřejmě CDčko Světlo a stíny vyšlo už na konci roku loňského, ale teď vlastně pořád ještě je téměř dvoutýdenní možnost se zapojit do velké kampaně a vy to album chcete mít i na vinilu.
1: Je to tak, protože když si ho poslechnete, tak zjistíte, že to má takový šedesátkový vibe, takový nádech, to byl záměr. A na čem jiném to mít tady přesně tohle album než na vinilu, no. A to bohužel něco stojí.
0: Stojí to nemálo penízku, ale vy jste se odvážně do toho pustili, takže když budete mít chuť, tak se do toho třeba můžete pustit i vy, protože ta kampaň je pořád k mání, jestli se nemýlím, až do 16. plus minus srpna. Do půlky srpna to někdy běží.
1: Jo, já myslím, že zbývá nějakých posledních 2 týdny, tak nějak.
0: Tak no, nějak to je. Zatím je tam třetina, takže ono se to vždycky potom dá nějakým způsobem dorazit, ale když to jde pochud možno těch lidí, mě tam zaujalo, že někdo přispěl relativně slušnou částkou za to, že tu desku sice nechce, ale že vám fakt chce fandit.
1: Ano, ale to je úžasné, to já si toho nesmírně cením a taky mě to potěšilo. Já teda úplně, člověk dostane ten seznam až na závěr, takže pak můžu všem jmenovitě děkovat, takže ten, kdo se nepřihlásí přímo oficiálně a nepřizná se hned na začátku, tak to nevím. Takže ale ano, přesně, nic nechci, jenom vás chci podpořit, tak to jsou prostě lásky, no, ti lidi.
0: Hele, druhá deska, vlastně 3 roky po té první, v čem ty vidíš hlavně ten posun? Je to o tom, že jste si i s kapelou třeba trošku víc sedli a že už víte trošku víc, kam to má směřovat, protože ty si přece jenom i herečka, pracuješ v muzikálech, tak je to o tom, že tohle toto je ta deska tvoje?
1: Je to tak, určitě ano. Ta první eponymní vlastně byla taková, že každý jsme zkoušeli něco, odkud kam. Já teda mám od první chvíle hrozně blízko k soulu, Motownu a tady k tomuhle žánru, který na albu Světlo a stíny podle mě jde docela dost znát. A to je mi úplně nejbližší, takže jsem ráda, že to teďka vyšlo a vlastně společně s Jeffem je to takový můj přerod. Je to velmi osobní album o mě a spolupracovali jsme na tom, takže si myslím, že se to vypiplalo a nikoho jiného než producenta Borise Karlofa jsme na tohle album nemohli mít.
0: On je hodně specifický a je to čím dál tím větší hvězda u nás, možná bych řekl skoro největší producentská hvězda. Čem to je? Má to v sobě prostě?
1: Je to démon a čaroděj, v dobrém slova smyslu. Ale víš co, já jsem za to nesmírně vděčná, protože jak jsme oslovovali producenty, protože já jsem člověk, který prahne po zkušenostech potom nabírat kontakty a učit se od těch jako i velkých jmen, takže jsem moc ráda, že s Borisem jsme si opravdu na první dobrou všichni sedli a budeme chtít s ním spolupracovat dál a na to konto vlastně i on nám pomohl vytvořit videoklipy a tak nějak si myslím, že si můžeme považovat jako takový zpříznění. On říkal, vy jste jedna z mála kapel, kterou si nechám, takže Borisi, díky, my toho vážíme a těšíme se na to, co nás bude čekat společně dál. No.
0: K obrázkům a videím se ještě dostaneme, teď si ale pojďme pustit písničku, která je hodně tamhle Motown a která pořád nebyla vydána jako single, já to nechápu. Dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc, Natálka Tichánková, kapela For Good, z jejich aktuálního alba Světlo a stíny, písnička Za sluncem.

0: tak letít za sluncem.
1: Poslouchali jste písničku Za sluncem Natálie Tichánkové a kapely For Good, písničku, kterou najdete na jejich druhém albu Světlo a stíny. Ten název podle písničky samozřejmě, na kterou za chvíli dojde, a bylo to jasný, že chcete, protože je to asi jeden ze stěžejních hitů té desky.
2: Víš co, ono to bylo hrozně zvláštní, celý ten vznik toho alba, protože původně mělo vzniknout úplně jiné album, takže my jsme to tak nějak rozpůlili a během toho léta vznikly dvě alba s dvěmi producenty. Takže to další, na to se můžete těšit teďka v budoucnu, že my to postupně vydáváme ven a já jsem takový trošku blázen, no, kluci mě málem zabili, protože ve spolupráci s Borisem vzniklo spoustu nových nápadů a tak se to tak krásně vlastně vykrystalizovalo v to, že se dopsaly některé věci a celé to vlastně ukazuje tu duši člověka, že není jenom černá a bílá. A vlastně některé ty paradoxní, jak my jsme do protivky, tak začínáme od těch stínů k tomu světlu. Byť se to jmenuje Světlo a stíny, protože prostě musíme myslet pozitivně a to světlo je víc než stín, ale všichni ty stíny máme.
1: Ta sklenice je poloplná, ne spola prázdná. To je ten základ, se kterým je potřeba životem jít. Na tuhle tu písničku Světlo a stíny je natočen naprosto fantastický videoklip. Kdo ještě neviděl, tak se určitě po skončení našeho pořadu podívejte, protože to stojí za to. Tam jsou, prosím tě, nějaké věci brané z nějakých starých záběrů, anebo jste to fakt všechno natáčeli, včetně těch lidí?
2: To je všechno práce Borise Karlofa, který je prostě čaroděj a já nemůžu prozrazovat všechny jeho finty, ale odzbroje mě tou myšlenkou toho, že přesně i tohle album zasadí prostě do těch 60kových let, do té československé televize a vlastně on když s tím nápadem přišel, že to bude prostě beatová kapela, která bude v starém československém vysílání a nikdo nebude chápat, proč tam hraje to, co tam hraje a najednou se tam urve prostě tady náš tanečník Petr Popov a prostě rozjede tam a vlastně bude odrazem té duše toho, co každý někdy chce udělat tu rebelii nebo postavit se proti těm konvencím a pak už se nenechat svazovat. No, neměla jsem na to, co řízneš, jasně, máš volnou ruku, dělej si, co chceš, prostě a jako nesmírně se na tom bavím, jako kluci, kteří nemají vlasy, tam mají vlasy a jako je to prostě sranda, no.
1: No, Jeff tam vypadá úžasně, jako, akorát mě překvapilo, protože jsem si myslel, že v rámci ducha té doby stáhnete Basákovi aspoň ty jeho dlouhatánské vlasy, aspoň do culíku, ale nechtěl asi, že?
2: Ne, to je prostě Tomíkův brand, takže...
1: To by nešlo, tomu celkem rozumím. Ty jsi zmínila už toho tanečníka, kdo ho našel, vy nebo...
2: Boris. Boris ho má. Mm-hmm.
1: Ale ten je taky naprosto dokonalej, jak se tam...
2: Jakože Boris je opravdu, jak říkám, čaroděj a mák a fakt hrozně mě to baví ten videoklip. Fakt jsem nečekala, že z takové vlastně jako blbiny vznikne jako taková sranda a vlastně jako přesně to odráží i to, o čem se zpívá a celou tu rebelii a celý ten takový vlastně protest song to je.
1: No super je, jak ten pán tam do sebe hodí tu vidličku s tím zelím a knedlíkem a pak, když už je toho všeho moc, takže dojde k tomu vstání od stolu a demonstrativnímu odejítí, které samozřejmě iniciuje žena, protože první vstane žena, až za ní ten jejich... Ale o tom je život a o tom je i videoklip písnice Světlo a stíny, kterou si teď audio vychutnejte, protože i tam je spousta vychytávek a pak se třeba někdy podívejte i na video. Natálie Tichánková, kapela For Good a album Světlo a stíny dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Titulní písnička nového alba Natálie Tichánkové a kapely For Good, Světlo a stíny, jejich druhého alba. Už jsme tady opěvovali hodně s Natálkou ten videoklip, který byl natočen k tady té písničce. Vy jste ale natočili videoklip i k té první a vlastně tam už to začíná, ta šedesátková image, kdy vlastně na začátku je tam právě to hozený do té staroby, takže to byla myšlenka už od začátku, co ta deska vznikala, že videoklipy budou v tomhle duchu.
1: Jo, to celé vlastně dokázal fakt krásně snoubit právě ten Boris. To je opravdu jako jeho zásluha, protože já si ani úplně nevím představit, že by to bylo zasazeno jinam. Já mám teda obrovský zážitek i z toho, že když jsem to album natáčela, tak já jsem ho natáčela na originální mikrofon z 56., který patřil Ella Fitzgerald. Takže ono to celé už se nabíralo v tom, ať to má ty šumy. A to vlastně zní trošku jak gramofon, něco, takže to celé tomu jako má odpovídat té době, no, takže to je zásluha a nápad hlavně v první řadě Borise, no.
0: No tak se těšme na to, že třeba i díky hitu nakonec ty vinily a LPčka budou jako takové to hezké předvánoční překvapení letos, protože ty Vánoce jsou tady za chvilku.
1: To jo.
0: Když jsi mluvila o tom, že tě něco jakoby nabudilo nebo překvapilo nebo potěšilo, tak jsem si říkal, jestli to nebylo náhodou v tom prvním videoklipu i to, že jsi jela na motorce.
1: No tak samozřejmě, protože prostě to, já nejezdím na motorce, nebo jako já se nechávám říkal, vozit na motorce, ale...
0: Že asi nejsi motorkářka.
1: Nejsem, ale
0: řídíš
1: jako, proč
0: to tam?
1: Ne? Že to víš, že jo, to jsou takový prostě strandy, no.
0: Kolik lekcí bylo?
1: To jsou všechno čarodějské umy Borise, takže já jako základy mám, ale jako netroufla bych se na to úplně sama. Jako mně to přijde takhle hrozně jako cool a když to člověk vidí, tak řekne wow, ale já úplně nejsem vyloženě motorkářský typ, takže si nekoupím motorku a nebudu pak jezdit v kalhotkách na motorce.
0: Třeba by to bylo hezké a potěšilo by to fanoušky, ale fanoušky určitě potěší i to, když vás uvidí někde na koncertě. Jak to vypadá se současnou koncertní činností tebe a kapely For Good?
1: Já jsem chtěla trošku v létě se pověnovat ještě nějakým restům právě v rámci hit-hitu a toho, že nás čeká ještě hned v zápětí zase singly z dalších věcí, protože jedeme dál, nezastavujeme a je třeba to vyhodit ven. Takže jsem si dala mírnou jako pauzu, takže jsme měli koncerty festivalové různé do začátku července a teď nás čekají nejblíž Nošovické slavnosti 22. srpna a pak tam máme nějaké podzimní tour, určitě spoustu plesů a věci, takže ta zima...
0: Sledovat
1: jako
0: internetové stránky, ano, a všechny
1: Instagramy
0: a
1: Facebook,
0: tak dále.
1: Facebook, stránky, všechno to tam dáme. A kdo si nás pozve, tam přijedem.
0: Tak jo, říká Natálie Tichánková, která s kapelou For Good vydala velmi milou desku Světlo a stíny, kterou jsme si dnes představovali v rokli Českého rozhlasu Olomouc. Já díky za návštěvu, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A tou poslední samozřejmě bude ta druhá klipová Zrozena z popela.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různých gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil
2: a teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě
1: ještě, ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jereše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a atd. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adelku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak se říká, líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo?
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak
1: ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, no. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20. 20 let jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já to mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Deal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některé díly je lepší, některé je horší, samozřejmě některé je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky. Ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou je možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky,
1: ano,
2: říkám holky.
1: Holky,
2: moje holky točej, je jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem a druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison s Michelle Pfeiffer, takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala, takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc, než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel když si Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času, já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě... Ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: krásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený? A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
0: Jo, tak dobře, tak když to takhle srovnávat, tak Petr byl jako
1: genius
0: geniální,
1: byl.
0: Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
0: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokršpanělem Emilem.
1: A pak přines
0: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
0: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
0: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo, je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
0: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Na vlastní
0: já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
1: Pěst,
0: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, hein? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je voudrais des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pidi vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat a místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná.

0: viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět. A byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
0: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
0: No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
0: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
0: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako Studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
0: Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám 2 skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
0: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: Dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
3: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
5: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovo ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přeháněk a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jeho východu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
7: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince. Ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
6: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
7: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: U dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům?
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já, ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, ta, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, já, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady, už je tady.
5: Jo, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Juba.
4: Ale zaslouží si to, zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Třeba opravdu. I pusu.
5: To je krása teda.
3: Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Podruhé Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem v tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou svojí přítelkyní pěšky. A s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu, ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, tak krásné kotě. To, co si člověk zapamatuje, jo?
3: No, jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek. Obrázek, vám, co vám budu říkat? Jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu, jo, a ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo? Ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, ne, koho byste
5: ne,
3: tam
5: ne, neměla.
3: Vzala dokola?
5: Ne, neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil domů z té zábavy a? To, tím pádem to začalo tak.
3: No a jak vypadá takové vyprovázení domů ze zábavy?
4: Od půlnoci už samozřejmě nic nejelo, ale byl tam kamarád, který měl tu Felicii zrovna. Nás tam přibral do toho auta, zavezl nás na ty Komorské chaloupky, ten kousek potom, ten kilometr už jsme došli pěšky.
3: A to už jste se drželi za ruce? Nebo
4: to
3: jak?
4: Už jsme se samozřejmě drželi za ruce, vykládali si pěkně, přijdeme k těm vrátkům, jo. A teď jsme si chtěli dát políbek na rozloučenou a v tom to skočilo. To byl ten skok. Ta jiskra obrovská, to zařmělo přímo, jo? Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on, hlavně ona, že musí potajno vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičel přes pole domů, no ona do postele.
3: Jak je to?
4: A s tím, že se jako večer sejdeme zase někde na poliviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
3: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
5: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
3: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
5: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají... jenom slzíčky mi ukapli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
3: Pro ní, pro vás štěstí.
5: Pro nás štěstí, no. Tak ona si to zavinila sama. Nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím, ale tak to teda vyvrcholilo. No.
3: Když jste tedy začali spolu chodit, randit, jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, to se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
5: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo? To, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo, a opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvar nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
3: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
5: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někde na mezi. No, to opravdu. To jsme šli za naší školy tam u nás v Podbyhově a tam jsme měli takovou dlouhou takovou tichou, pěknou alej a na té mezi poprvé jsme se to asi začali milovat.
3: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
4: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. No, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli. Jo? A když meze nebyly, jo? Dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou, jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře, no.
3: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
5: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, řekla jsem to manželovi, teda by, no, ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
4: No, já jsem byl šťastný.
5: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vydávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mamka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
3: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
5: No, řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
4: No.
5: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
3: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
5: Ježíš, a jak, no. To je strašné. Já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženich přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založena nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co se tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta? Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude z něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jich měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No,
4: takže se tančilo.
3: No, nebylo, to jo.
5: Tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak v té místnosti nebylo místnost. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špica.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se tomu,
3: já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak, jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc, no. Takže proběhlo všechno, co mělo asi, no.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek. Že?
5: Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo, to znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
6: Thank you.
3: Tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové jen po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, ta vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No a Vláďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No a na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No a pak lékaři, co vám řeknou? 1% ze 100 nám řekli tenkrát. No. Nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišli Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malované vajíčka a teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili jeho, že on se jako z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat. No, tak já jsem dala, no nejprv ne výpověď, ale vyžadala jsem si neplacené volno na měsíc a celý měsíc jsem tam u něho byla. Doktoři mi tam zařídili ubytování, jídlo, všechno. Všechno jsem mohla udělat, s ním cvičit, vozit si ho ven na lehátku, všechno, jo. No a za ten měsíc udělala takové pokroky. Já jsem s ním strašně pořád cvičila. Potom měsíci ti lékaři navrhli, že když už je na tom trošičku líp, že by bylo lepší, kdybychom ho měli poblíž, tak zařídili to u vojáků, vojenské správy, že ho letecky ho helikopterou převezli do Ostravy a v té Ostravě jsme byli za ním dennodenně. No a pak už to šlo trošku lepší, že už jsme ho tady učili a i jíst, protože předtím vůbec byl krmený sondou, že? Jsme ho učili jíst, jsem mu to lžičkou roztahovala ty zuby od sebe, nemluvil, jenom všechno psal. Jíst se nám podařilo ho No všechno, všechno znovu se učil, všechno znovu, učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat.
4: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají, a právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
3: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo. Ale on mě vždycky, no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc
5: raz.
3: Takový raz.
4: Vy říkáte raz, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
5: Což proto, že já nejsem schopen bez ní žít, jo? To je zkrátka moje polovička.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Manželé Vlasta a Ladislav Štalmachovi jsou svoji už 57 let. Za tu dobu poznali dobré i to špatné. Sílu a energii do života si dávají navzájem. A to je inspirující.
2: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
1: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
2: Patrik Rozehnal jim ho tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
3: Ježiš!
4: Ježiš! Ty brko! Ty brdě, to snad není pravda, ne?
3: Pak?
4: Jo! Pak, to není pravda!
3: To je pravda, jo?
5: No, není to atrapa.
4: Ale ne! To, ne, to nemůžeme přijat. Ne, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
3: Proč?
4: To je strašně závazné. Potom oni budou si myslet, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
3: Jo.
4: Cože jo?
3: Ne.
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací. Tak vám chtěli poděkovat.
4: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
3: My máme Edušo.
5: Kávu.
3: Anušo.
4: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 3 hodiny kávu, tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, italského typu, máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
3: No dáme si, no všichni, jo.
4: Děkujeme.
3: To nevadí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební v kotě.
4: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
3: Akorát malej, to se mi líbí, že? Taky šikovný, že tu máme místo ještě pro něho.
4: Paráda.
1: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
2: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
1: Obě k sobě našli cestu.
4: Začala jsem si ju jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho dětského brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ju musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali oni zajímat a ta malá, ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a řvala a řvala a já jsem brečela, že ji nemůžu vzít domů. Tak mi

0: To bol taký líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ju adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. Co jsme
1: adopce.
0: No, pěstounská péče. A mezi tím, jak jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám, jako každý říkal, už ji neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním. A budete mít doma mrzaka, bude se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ji. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cviky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi. Ona sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ju všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ju chtěla ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bála. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako placha, bych vám řekla.
2: Vaší láskou a přístupem to všechno povolilo.
0: Všechno, no, všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak manžel s ní. Ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On ju měl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala, že on ju má fakt radši. To byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku, všechno s ním, s dědou dělala, no, nádhera, fakt.
2: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
1: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl, jo. Já ju mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
2: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla otěhotnět? Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
1: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
3: Dokonce?
1: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme... ona vždycky ju brala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo. V neděli ju musela zase vrátit. No a když jsme jeli třeba na výlet, tak ona na tom zadním sedadle ležela, spala. A já říkám jednu dobu tady vlastně, tak si ji vezmem, ne? A dělej u nás. No tak ta byla šťastná, samozřejmě, jo.
0: Jsem se ho bála, co mi řekne, že? No, ale jo, byla jsem fakt spokojená a doteďka jsem strašně šťastná, vyvedla se nám, je hodná, chodí nám pomáhat na zahradu. Co jenom si vzpomenete, ona pro nás by udělala. A pro Vláďu to samé. No.
2: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
0: Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo pro něco. A no, zkrátka, jak přijela potom od těch svých rodičů, tak nám říkala, mami, tati, to nejsou moji rodiče, vy jste moji rodiče. Tak to bylo strašně pěkné, no. A od ní.
2: Pomohlo vám tohle nějak víc se zblížit, ty zkušenosti, ať už to, co se stalo se synem, nebo to, že jste si vzali vlastně do péče dceru a přibyla vám do rodiny. Pro vás dva, co to znamenalo? Zesílila tím nějak láska, nebo to, že jeden druhého potřebujete, že i rodina potřebuje vás? Co mezi sebou jste cítili?
0: No, já si myslím, že jsem byla strašně ráda, že je pořád při mně, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A s tou Katkou to bylo ještě lepší právě, no, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
2: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
1: Já ji mám pořád stejně rád.
2: Milujete ji?
1: No to vám říkám pořád. To nemá chybu, jako jo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají? Co si pamatují ze společné historie? Patrik Rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná. No, nic lepšího jsem nezažil.
5: Je, to bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo. No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
3: Jaký jste měl tehdy účes?
4: Trošku delší vlasy, no.
5: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
3: Mluvíte někdy ze spaní?
4: Ne.
3: Jste si jistý?
4: Jsem si jistý.
3: Mluví někdy ze spaní?
5: Nemluví. Ne, jenom takové skřiky vydává.
3: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
5: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví. Opravdu. Cokoliv já pokazím tak rychle, letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
4: No tak, dobrý jsem autoelektrikář. Jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu. Jo, protože tam jsem špice.
3: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
5: 4.
4: No, tak ze 3, možná 4, já nevím. Moc jich nemá.
5: Nebo 5. Ne, víc ne. Fakt ne.
3: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
5: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
4: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
3: Jako ty.
4: A pokeca.
3: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
4: Vím 100%. Není to červená silná, je to slabou lince červená, jo?
3: Jakou barvu rtěnky používáte?
5: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
3: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
5: Že kde sedne, tak spí.
4: Že se do ní pořád navážím.
3: Kdo vynáší odpadky?
5: Odpadky vynáší syn.
4: Ano, Vláďa a mamina, maminka.
3: Píšete si seznam na nákup?
4: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
5: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
3: Kdy vás naposledy plásnul přes zadek?
5: On to dělá pořád.
4: Určitě dneska po obědě naposledy, protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
3: Manžel, vy si to můžete dovolit.
4: Ale já to nevydržím zkrátka. Ne?
3: Co vás při milování nejvíc štve?
4: No, při milování já jsem se vším spokojen.
3: I s vaší paní?
4: 100%.
3: Co ho při milování štve?
5: Že jsem dřevo.
3: Kdo dřív usne po milování?
4: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
3: Kdo dřív usne po milování?
5: Manžel.
3: A kde jste zažili tu největší romantiku?
4: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
5: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
0: Zlatá láska.
1: Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
2: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
1: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom, vlastičko, nenecháváte samotného? Jezdíte na nějaké spanilé jízdy nebo na závody?
5: No, jezdíme na spanilé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím je to bavilo.
3: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
4: Jezdím Trabantem, protože na motorku se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
3: A to mi řekněte, vlastičko, když jedete spanilou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy?
5: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak nám mávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, škoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymodím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo? No tak co, no. Člověk se může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
3: Člověk se musí umět stát dítětem i v tomhle věku.
5: No, přesně tak, no.
3: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
4: Ale to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel o kus života.
3: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
5: No, mám ho ráda proto, že on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
3: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
4: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí plotný, tak to znáte, jo. A díváte se tak daní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak to, jsem hotovej člověk.
3: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
4: Pořád. U mě jo. U mě jo, já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte, musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
3: Tak moc jí milujete.
4: Tak moc. Tak.
5: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc vstříct. Tak si myslím, že to je hodně důležité, tady toto.
3: Myslíte na něj často?
5: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
3: A to je ta láska.
4: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo to obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
5: Je pro mě poklad.
3: I vy určitě pro něj.
4: Holka zlatá, já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
3: Milujete ho?
5: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne. Fakt ne.

0: Gymnasta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hodina.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u Českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přeháňky i bouřky. Zprávy Sotou Nehasilem. Dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
5: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věž zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 stupně.
6: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přeháňkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Juliánov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou tři grácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na riminy, jaké do podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníku.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu, a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského, objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno Toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete a oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo? A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo?
3: Hmm.
2: Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano.
2: Jo?
0: Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu a vidí, to ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlí, k tam přijde nějaký muž, co si říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota. A to je starý.
2: Ano, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť inflagranty a to se podívíte, když dopadne muž ženu inflagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo? Říká, ven okamžitě, já vám říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastrývá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš s takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řekl, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no protože vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, švestkový knedlíky mu fuk, ale chutná mu, že jo. Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumíte, jak je jemu? Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: Ale z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já už jsem chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu nad tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní teorie.
2: Ano. No tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
3: Prostě. A ta se objevovala v
0: literatuře. No ne, ale ono něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudu mě vymáčknu, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrnej? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už se nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Musím jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso. To,
0: ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no i u SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měl medaily, že? Za věrnost, bude by nemusel být věrný, pač nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složil.
3: Já jsem taky jako zinu, ano.
0: Dal byste ještě cigaretu.
2: Já vás dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor. Když, co je to platné, když, teď dávejte, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je už to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jak si dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co no a teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli
0: zatrvali. Není sama s kým je.
2: A dozvíme
0: se to. A že s někým je, jaký je.
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že? No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy se to svědomí správně.
3: To je a naplně vás to
0: nepokoje. Nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie než žena, ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To si nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist, tvrdí se to ne, skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co
2: že...
0: Co já jsem neposlechal?
2: Já vám to řeknu ještě jedno, cituji, schovávám se za autora Eysenck například, tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, že ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že, o to, že by ženská jaksi, inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není
0: nesrovnaná. Ne, to není méncelnost, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější.
2: Ale jsou taky tím nákladnější, protože všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se jako nám vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Tak? Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšou. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeš si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu

0: se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
1: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, jeden lékařský vtip.
2: Samozřejmě.
1: No tak takový venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj dobrý odpoledne, pane doktor, a on říká dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal? A ta se lekne a říká, Ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká, no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. To byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice? To má znamenat.
4: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
5: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
6: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřivdí jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních zálib. Rozumíte, jsou záliby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost. Že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět. A ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem, a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radí, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale jelíš jenom, zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku hrát riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuroz, tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do pálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počuvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počuvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova málo užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dační stavě z Brně a je to ta, nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď Kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě byl tatínku Berta a jeho rodiče tatínkovi, takže to byli, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak dřela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula v Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka. Takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, já tě tam zavezu. Tak mě tam zavezla a já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům.
0: Jo.
1: A šli jsme tam a byl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam neamal, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma, pak to byl doma. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na nohy a maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásně, pan pod náma tykla svratka,
0: aha,
1: nad náma byly kopce, lesy, takový skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to
0: takže
1: bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přijel jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme ledaco. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám. A ptala bych míst tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodal, odstěhoval se. Věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Věřím.
1: Se nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka.
1: Mám.
0: A tak
1: pokud
0: se
1: budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu povyprávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha, a to mám, však to je ono. to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, to, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět.
0: Mm-hmm.
1: Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce, den před 4 dny, to z toho Brna dovedla, tak jsem měla krásné dávek.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a...
0: Nápodobně. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás na slyšenou v noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško. Taky. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tuško.
0: Děkuju.
1: Všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům v 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlil velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti do okén. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za nám byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda, to bylo hrozně. A to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla pro sádlo a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům. A náš otec jezdil po světě jako montér a všechno bylo na maminku. Ale ten barák, já když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna a na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici. Já jsem spávala v začívací ložnici a my jsme měli trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Ještě. Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky mě tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje. A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
0: Tak chtěl odpočívat,
1: my ano. Prodáme. A mě bylo 15, když ona to o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to tady zachovalo.
0: Jasně.
1: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat. A no, byla jsem hloupá, že jsem tak brzo šla z domu.
0: Jo.
1: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to Mohyla míru. Každá procházka nedělní,
0: ano, ano,
1: byla procházkou po silnici s újezda za Mohyl míru, jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda, jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu.
0: Mm-hmm.
1: No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, to teď nakonec tím souhlasilo, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
0: Jo.
1: Ale já, Jituško, já do dneška, mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
0: Že tam bydlíte pořád.
1: A říkají, A já říkám, co tady děláte? Teď vy jste to prodali, to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni jste stejně nebydli, jo? Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělal radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
0: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
1: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je, vůbec tím oni nic neudělali za ty roce. To jsem se dost divila.
0: A aspoň jste to poznala hned, že to ještě nepřestavili.
1: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A takže okna mají hnědý a že dokonce přes té druhé strany měli aj krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
0: Jo.
1: Zahrádečka. Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat. Mm-hmm. No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
0: Jo, tak jste tak si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
1: Jo.
0: A jinak vám přeju hezké dny.
1: Já se vracím, když teďka, když máme srazí ze školy.
0: Ano.
1: No, tak už je mě 74, ano, to ano. Bude. Každý říjen, první ano. Týden v říjnu.
0: Takže to tam
1: tak
0: vidíte.
1: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
0: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprosný a děkuju moc krát. Ano, hezké dny, jo? Mějte se pěkně. Taky krásný
1: dobrou
0: večer. Dobrou noc a zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já mám Jitušku, taky přeju krásný večer a všem posluchačům do Třelínky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak no. Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Tuško, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Krumlova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, tak to jsou Olbramovice tady u Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům tady, jak se teďka žení do mamko, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103, když jedeme medicky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, ale já tam ten domek omrknu vždycky a je to takový malý domek a tam asi naši bydeli jde možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano.
1: Tak naši se přestěhovali na domek 25, Kupšice 25, jo, no tak tam se tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litměřice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo?
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo? Ale je jich teda málo. Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo? Ještě v tenkrát, ještě jsme, taky se mě vidíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka, aj tatínek, jako, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba se tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říká, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podíval na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na Národní výboře, jo?
0: Uh-huh.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli dvakrát, jo? Během jednoho dne, jako církevně a i obecno, tak, no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě, že jo?
1: Samozřejmě. Manželka ta se si narodila v Tulešicích a její rodiče potom, až byli Němci odsunutí, tak se taky přistěhovali do Kupšic, jo. Naši už tam byli za Německa, jako když, jo, tak ještě když tam jako přes tu dědinu procházela ta německá jednotka s jedním tankem, tak se zastavili u nás v té Cihelně, já jsem byl malý kluk, 3 roky nebyli, tak mi tam vysadili na tank ti Němci, jo. A tam u nás dědím nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to bylo všechno dobře, jako, jo, no. A no a tak ti Němci odjeli, ale jak asi za 2 dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, jestli je pronásledovali, nebo jak to bylo, jo, no takže já tam z těch Košic mám z těch Košic spoustu zážitků.
0: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
1: Samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční linky, jo.
0: Jo, takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
1: To je jasný, jo.
0: Tak jo, tak Františku, tak. Taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec hezký večer přeju.
1: Ano,
0: hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
1: Ano, prosím, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Robert Křesťan a skupina Poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
0: Děkuji taky za všechny.
1: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Mm-hmm. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, když se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak na splátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. Aha. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupěj. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. Ano. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání, nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě 4 děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho tačku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil nebo co a tačka si to s ním vyřídilo. No to já nevím, on o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Já jsem se narodila v 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč seš tak

0: smutná. A ja říkám, no, sen, a oni říkali, a kde máš tatínka? A ja som říkala, na vojne. A co tam dělá? Som říkala, střílí na Hitlera. No tak nie. Mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili, no a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii a když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce a tak se tam s ním děda a nejmladší bratr tačku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a já se, odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
1: A tam už jste pokračovali.
0: No, a takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, protože ho tam tuď nechtěla jít.
1: Rozumím.
0: Dokud měla kamarádky, že jo, to jenže to všecko prostě odcházelo, tak asi v 91. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikání.
1: A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
0: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete si zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej.
1: Jasne.
0: No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
1: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásný dny a zase příště v noční lince. Ano?
0: Taky děkuju a všem dobrou noc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: To byla skupina Miraj, která právě dohrává i přes to všechno. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem, muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásně, teď udělané přestěvané na několik místech. Je ano. Tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně. Má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde se to dá prohlídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale tak lístek stojí skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale rozumím. Je to krásné. No, je
1: tak
2: to
1: jsme trošku práce. Odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět, tak aby se mohli dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 kilometrů do Žeravic a ze Bzenec je to 8 kilometrů. První zmínka jako písemná o této obci byla, je z roku 1235.
1: Pánečku, no.
2: Aha, opravdu.
1: Jo, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Jo.
2: Takže to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel, nebo no bydlel jsem vlastně, už tam nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dalo, protože to městečko tady, ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Puchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně. No a bydlel jsem v domku, vím, že na dvoře měl tatínek vysazenou vinovrévu.
1: Ano.
2: Měl takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo. Měly to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. A chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu. Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Se které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva. Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl, vypadal jako kosmonaut, protože byl
1: zabalený vším možným, ano.
2: Úplně oblečený do všeho možného a stejně se ta včela některá dostala těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit mě, protože ty včely ty likvidovali všechno, co se tam jívalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky a maminka od tatínka bydlela na horním konci a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu. To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, pro vodu chodila do studi, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku. A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte, to šlo to i bez elektřiny, že jo?
2: Šlo to i bez
1: všechno
2: elektřiny.
1: Všechno šlo bez elektřiny.
2: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten... Když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno tak dále. No. Tak byl tam samozřejmě v Žeravici krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, tak dále. Takže na ty Žeravice vzpomínám opravdu rád.
1: Běžem.
2: A ještě musím ale zmínit, že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor Jednoty bratrské, do které patřil i Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
2: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze tam v tom místním sboru. Byl v roce 1616. Potom odešel do Polneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady tu, pro ty žeravice.
1: Tu oblast, ano.
2: Je tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže to, je tam i malé muzeum, které, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, nebo oni říkali, neříkali kostel, ale sbor, toho původního sboru je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, moji staříčkové, teda můj staříček od tatínka, ten měl 3 bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
2: Stálá teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
2: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782, nebo 1772, až to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
2: Ten šnek je prostě z jednoho kmene, ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene.
1: Ano, ano.
2: A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte, to krása.
2: Ještě platí nebo neplatí.
1: Dobře.
2: Dobře se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
2: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme. No,
2: poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka, kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
2: A já tam budu.
1: A výborně, a Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Moc krásně, děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu. Dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městy se Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu 100 let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju. Přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený úterní, krásný letní slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ. A zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti, ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství, anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já na svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nás nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to byl takovej, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si panu, já si nespovedu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební, jakový pušky a my jsme s nimi potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme bojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si, že vzpomínám, my jsme měli tady takovýho starýho kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě a my jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a strašil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku anglicky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že jsme jakoby žebral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně. Mm-hmm.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný, no tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávila o těch šertech.
0: No.
1: Tak ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam se, to byl takový malý baráček. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř.
0: Normálně
1: se nám stalo, že se vznesl se talíř a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle, tak budu říkat, já to nejsem tak pyšný, on jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: ono možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka ještě si tak zazpomínal, že jak jsme byli s Romulovami, to taky taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral.
0: Mm-hmm.
1: Tak mně zase říkali, že jsem ještěrka, protože jak on byl schopný chytit hada, mm-hmm. tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku
0: mm-hmm.
1: a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale mě tam fakt děsili.
0: Jo, to bylo věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, všichni se mějte
0: krásné léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě noční hlinka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční linku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mém domě rodným a žijí tady pořád.
0: No tohle to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, zeď a vnučka, oni se to popravili a my, já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvůr. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnána nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešních, už je to 8. Mm-hmm. Takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo,
1: tak
0: co vás
1: pracuji.
0: Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže no, je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře. Takže
1: říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Vůbec
0: mě
1: to nemrzí. Já jsem ráda. Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, byl na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam odsud, protože
1: ne,
0: je to vaše
1: ne,
0: místo.
1: Nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já sám nepřivolávej mě to, já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl,
1: právě,
0: samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? A já jsem teďka celý květen po Děbradech u lázní. A to právě byl to téma, co měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze všem.
1: Tak to mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem.
0: No,
1: včera
0: tak
1: mě pan
0: taky.
1: Kapitán či taky ne. Tak povídám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já mi dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása, tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu, za tuhletu přízeň a za věrnost.
1: Já už to poslouchám od začátku, mám říct, že od začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout tak. A po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu. Byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak.
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady, tam chodím na den otevřený dveří. Ale to zase letos jsem nebyla.
0: Tak to doženete zase.
1: Já jsem byla blázniš. No
0: to
1: a pan kapitán
0: příští,
1: ti říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, no proto nemůžete mě všechno.
0: To
1: no,
0: je pravda.
1: Smáste lázně.
0: To tak je pravda. Tak paní Zdeno, taky je. Děkuju moc krát. No. Krásnou noc přeju. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se
1: ano,
0: vám daří a hodně
1: taky,
0: zdraví.
1: A vám taky.
0: Mějte se hezky.
1: Zdraví,
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i když hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ponocuji
0: sám. Ještě nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale až jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Hinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Loučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě a z hodou okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům, kde tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tam to jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a
0: ano.
1: Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkávalo vejškrabek.
0: Aha.
1: Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným.
0: Protože to je pravda,
1: když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučeny uvidím z dálky, když tam přijím, tak prostě i dneska, když už je mě dneska 270 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouť se tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma. A bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se prostě se nedá ničím nahradit. No.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. A přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12. Takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil. Že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo. Bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu, já nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale tedy ti účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: sestradělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No, ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole. No a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byly vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtlovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takový provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný. Ale nejkrásnější, když jsou taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh, jako běžně tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak to krásné, ty kopce kolem chodníku a že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to taje, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když to zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt se skakovali. Tak jsme byli krásno ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc my jsme si to přáli.
1: Mhm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
0: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám. Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečeny, jako ta čarodějnice, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
1: Jasně.
0: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola, to způsobil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
1: A bylo.
0: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
1: Jo.
0: Tak ujíždím denně do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denně chodím plavat.
1: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční Lince. Ano, a děkuji za návštěvu. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu z Kyjova. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, nebo... můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek. Jak dům, vzpomínáte.
1: Ano, mám mě se mora, tady mám gramolecky. Mm-hmm. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mirotici. Je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde to bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roku jsem žil v Mirotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova. Mm-hmm. Tak jsou 56 roků už Kyjovi, ale v Miroticích, já říkám, já jsem milocký Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, mm-hmm. a pak záda z motiků.
0: Ano.
1: Takže v Milotici jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
0: Ano,
1: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže zase byl v Milotici a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotic každou nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
0: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
1: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byly odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo sílnice.
0: No jo, některé zimy se dařilo, no.
1: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli ani, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli. Ale máchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek v Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se temu šidlení, kde je tam několik sklepů, takže tam bývají slavnosti, ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
0: No jo, blíží se burčákové období, to máte pravdu, ono to tak uniká hrozně všechno.
1: Já mám rád burčák. Jo. Když jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
0: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
1: přátel. Já mám kamarádů, že to dělám v výboru zahrádkařů, kamož má 20 000 hlav vinohradu.
0: No, tak to už je teda.
1: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
0: To už je vinohrad, to vám řeknu, no, to je ano.
1: Tam nedohlídnete nakonec.
0: Věřím, ani si to neumím představit, tohle tu cifru, když řeknete.
1: Tak jo.
0: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
1: ano,
0: to tak
1: říkám,
0: poslouchám.
1: Mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Miloticama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
0: ano.
1: Událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb známým. Tam možná říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
0: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi
1: pod
0: rád.
1: A
0: pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
1: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě maličko, jenom letos bude nětky o 900 let od vzniku,
0: panečku.
1: Takže budem tady mít slávu velkou, 14-15, myslím.
0: Září.
1: Takže tady bude velká slava, příští rok slovácký rok, jestli vám to něco
0: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát.
1: Jo.
0: Dobře.
1: Tak, mějte se hezky, taky. Šťastnou cestu domů, se dojíždíte.
0: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
1: Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

over.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo, i na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jiří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není vyloučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny, pokud se vám stále ještě nechce spát. Tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů, no a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

debes.

dřív. Budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odle.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Krobzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají řijící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé Bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Krobzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Krobzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodily lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studi ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879 jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

jako pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzíno, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte, my se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Och, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líběji odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
7: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní.
7: Řekni.
5: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Prach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalévat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ти старий, спіш? Борець бис мог спати. То є рахоцені погаї. Аж це не плаші коза в хлівку. Штуцла мене рогема пшовратіла до янек мліка. Чи ніяко появена?
1: Маш правду, стара. На ну, тоді сложим загайнього на грабецім збожі, лес бейвал тихий, як храм. Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. Haha, no, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci. Já jenom porazil na zátop stromeček. Takovou souš!
1: Takovou souš? Kolipakrát to řekli? Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra! No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej.
2: No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
2: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
2: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou. To snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
2: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
2: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
2: Co střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán. Hraběcí milosti, tohle je pytlácká rebelie.
2: Rebelie?
0: Ano.
2: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
2: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
2: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. A to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelejí Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá. Stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovský hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří.

co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho, vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu. Velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jakoby mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký, sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
A věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Bělej vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.